Porsche. Lítale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927. No a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla,

0: věděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit, a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No, určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vanička, a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel, a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vanička se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo, a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí, a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
3: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
4: Tehdy ho vlastnil kdo?
3: Jako prvního vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
2: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
5: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
4: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
5: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
4: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
5: Ano, tak.
4: Ta kaple je komu zasvěcena?
5: Kaple je zasvěcena Josefovi.
4: Ta kaple je barokní?
5: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
4: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
5: Zřejmě.
4: Seděli normální, běžní?
5: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
4: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
5: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Češi mají.
1: Ten zámek máte rád hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
6: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
5: Ty oslavy, anebo celý ten život?
6: No, ne, ty oslavy.
5: Jo.
6: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
5: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
6: No, úplně.
5: Jo.
6: No jo, já jsem nadšená.
5: Z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno stávám, protože já mám psa a on chce jít ven.
0: Jo,
1: že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: To je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumím přizat, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, má snahu, ale to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. 2 moudří se dohodnou vždycky. 2 blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno, snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku, já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už my to teď budeme sčítat a brát i telefony, jo?
1: Ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
6: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
7: Uršula Kluková.
6: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje. Vítejte.
8: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
6: Ano.
7: Děkujeme.
8: Které přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
7: Děkuju moc.
6: A co vybíráte, Honzo?
8: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
6: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
9: Dobrý den, Breno z Martina.
7: Dobrý den.
9: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
6: Děkujeme. Ať se vydaří. Děkujeme moc. Mějte se pěkně. Dobrý den. Kdo pak tu je?
10: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory. Já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu a batyši českého humoru. Přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je korito, ale svině se už vždycky najdou.
6: Ano. Dobře.
10: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
6: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
7: Děkujeme.
10: A Pepu Fouska samozřejmě.
6: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
7: Děkujeme.
6: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
11: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
7: Dobrý den, děkuju.
11: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
6: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
12: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pak come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupila v makovině, abych spal. A tak... tak on mi, opravdu mi pak come on, a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu rukou a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilán, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet, ten celý se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám, no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Mám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
6: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
7: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
6: A kde?
7: No prostě já jsem někam...
6: To z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
7: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě různé kontroly, no ale na hranicích ne.
6: Na hranicích ne?
7: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
6: Jo.
7: Ano.
6: No, bolí mě v krku, svajkněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
7: No tak zase ne. Že jo. Ale svajkněte se bylo často.
6: A bojíš se doktorů?
7: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
6: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
7: No zubaře se bojí.
6: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
7: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktorů zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
6: No
7: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, dříve se sedělo a stálo.
6: No to, abys neutekla před zákrokem.
7: No právě.
6: To bylo horší.
7: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší vždycky, tak jsem, co se děje, a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
6: Když jsi slehla místo paní ty a šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě i její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
7: ano,
6: co?
7: Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem tu začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych věděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví, Vlaďka Kosterková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejstejte se i průděc. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: O co jde?
4: Zbytý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Ja. Havel, těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý den.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No tak jo, no to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane ledacos, no, to znáte, ne?
3: No jo, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane ledacos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: Oni v dílně říkali, že ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady nejsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte, já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec... Do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No co? Bílýho Čikulíka. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, no. Jako, že byl bílej, jo, tak

0: bílej byl. Ale že to je Džigulík, tak to už není moc poznat.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný manžele tady, tak máme Laďku Kozerkovou, Vlastimila Bedrnu.
3: Ano.
2: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
3: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
2: Ne?
3: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkala, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
2: Jezdila jsi s ním?
3: Ano, mě asi třikrát.
2: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
3: No, ze servisu domů ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
2: Čeho?
3: No to, jak je to veliký.
2: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
3: Ne, já jsem měla mikru.
2: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
3: Ne, tyrák, dopak, tohle.
2: Představ si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
3: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
2: Vozila jsi i někoho?
3: Ano, psa a kočku.
2: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
3: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
2: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrna. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tedy František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od Tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista. Kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně, tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, my děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A
4: já vám moc děkuju za všechno. Děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře. Podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18. A to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi ho dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač se
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršu, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách.
2: Ano.
1: Po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Blanenská nemocnice bude mít nové vybavení a rozšíří nabídku péče. Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. České volejbalistky na domácím evropském šampionátu prohrály se Srbkami. Dnes bude většinou polojasno nebo jasno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Městská nemocnice v Blansku pořídí nové vybavení a nabídne další zdravotní obor. Chirurgická ambulance získá moderní operační světlo. Na magnetické rezonanci bude nový oximetr na měření kyslíku v krvi. Na jejich pořízení přispěje město. Díky dalšímu oboru nemocnice také rozšíří péči o pacienty odkázané na umělou výživu, říká mluvčí Blanska Pavla Komárková.
2: Přibude obor klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Tento obor je využívaný zejména při péči o kriticky nemocné a dlouhodobě hospitalizované pacienty na různých lůžkových odděleních, jako je JIPka, ARO, interna nebo neurologie.
0: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Její fotografie najdete na webu irozhlas.cz. O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí, v neděli k nim přibyli další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
3: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
0: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí dopravních nehod policie evidovala i o víkendu na přelomu července a srpna. Na brněnském výstavišti včera odpoledne skončily 3denní veletrhy módy a obuvy Styl a Cabo. Kolekce pro nadcházející sezóny představilo více než 140 firem a značek. Přes polovinu tvořili čeští výrobci. Akci navštívilo ke 3000 odborníků. Organizátoři o tom informovali na webu akce. Sport. České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsali první porážku. Ve svém třetím utkání podlehli favorizovaným Srbkám 1-3 na sety. Podle univerzálky Moniky Brancuské potvrdili Srbky velkou sílu na útoku.
4: Neskutečná, vlastně my jsme v některých momentech, ať jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra střídu ve volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
0: Další zápas čeká Češky v úterý proti Ukrajinkám. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude polojasno až skoro jasno, později večera v noci může částečně přibývat další oblačnost, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr slabý severních směrů bude večer místy zasilovat na mírný severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy teď pojedete plynule, počítejte s novým omezením na dálnici D1 a přilehlé silnici 23. Je tam uzavřená propojovací větev, která vede z výjezdové větve na exitu 182 u Kývalky. Objížďka je vyznačená. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. Je 5:05, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi na začátku nového týdne. Je pondělí 24. srpna a je to vlastně doslova a do písmene poslední prázdninový týden. Je to zároveň také 236. den letošního roku, což znamená, že dokonce už chybí pouhých 129 dnů. Svátek neslaví Bartoloměj, což je jméno velmi staré, biblické, aramejského původu, odvozené od výrazu Bar Talmaj, tedy jako syn Talmajův. Jeho jméno Talmaj se dává zase do souvislosti s brázdou a obděláváním půdy, takže v popularizačních výkladech narazíme třeba i na poetického syna Oráče. Bartoloměj u nás moc není, podle posledních měření jich zhruba 800, no a se svatým Bartolomějem je spjatá také celá řada velmi zajímavých paranostik a všechny tak nějak odpovídají tomu, že léto končí. Říká se třeba, že od svatého Bartoloměje už na podzim z hůry spije a také Bartoloměj schladí vodu a jaký je čas na svatého Bartoloměje, takový bude celý podzimek. Tak se nechme překvapit. Hrát vám budeme Burmu Jones, Sambu v kapkách deště, která dnešní počasí zrovna moc necharakterizuje, a přidáme i letní kluky Hany Zagorové, no a to bude ještě zajímavější. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme vám krásný celý týden a ať se vám daří.
1: Český rozhlas Brno.

O ledních klucích zpívala Hana Zagorová, je 5 hodin a 14 minut. Posloucháte nás 24. srpna roku 2026. Jak už jsme zmínili, tak církevní kalendář připomíná svatého Bartoloměje, který je patronem řady řemesel a měst, mimo jiné třeba také Plzně. Byl jedním z 12 apoštolů a podle legendy uzdravil dceru arménského krále, která byla posedlá zlým duchem. Král i obyvatelé díky tomu zázraku uvěřili v Krista. Bartoloměj byl za to ovšem pohany zajat, uvězněn a krutě mučen. V roce 79, právě 24. srpna, vybuchla sopka Vezuv. K výbuchu došlo asi hodinu popolední. Nastala tma a apokalypsa. Pompeje i další města byla pohlcena proudem žhavé lávy. Pobřeží zničila obří vlna tsunami a když po třech dnech opět vyšlo slunce, bylo celé okolí Vezuvu pokryto bílým popelem. Zahynulo tehdy zhruba 25 tisíc lidí. Dnešek je spojený také s brněnským fotografem a výtvarníkem Milošem Budíkem. Dožil by se 91 let. Studoval střední průmyslovou školu chemickou, pak se živil jako průmyslový a reklamní fotograf a byl také zakládajícím členem fotografické skupiny Vox. Svými fotkami doprovodil také několik knih o Brně. V roce 1940 v Lidovkách vyšla krátká povídka Můj sluha Saturnin od Zdeňka Jirotky, předzvěst budoucí knihy. 83. narozeniny dnes oslaví herečka Drahomíra Hofmanová, zlínská rodačka, která vystudovala kamenosochařství v Uherském Hradišti a poté ještě herectví na Brněnské Jamu. Působila v divadle Petra Bezruče v Ostravě a pak odešla do dnešního Brněnského národního divadla. Před kamerou stála úplně poprvé ve slavném filmu Všichni dobří rodáci. 79 je dnes moderátorovi Janu Rosákovi. Pochází z Ivanovic na Hané a původně se živil jako průvodce, dramaturg nebo dokonce jako řidič sanitky. V roce 2006 se vědci na Světovém kongresu v Praze shodli, že Pluto oficiálně není devátá planeta sluneční soustavy, ale trpasličí planeta, takzvaný Plutoid. A 61. narozeniny dnes oslaví Blanka Šrůmová. Ta je spojená především s českou rockovou scénou 90. let a skupinou Tichá dohoda. Před profesionální kariérou studovala pedagogickou školu a několik let filozofickou fakultu a Blanka Šrumová si zpěv zdokonalovala třeba i u Laďky Kozderkové. Profesionálně začala zpívat v polovině 80. let, působila svého času u Vítězslava Vávry ve skupině Balet, kde vystřídala Ivetu Bartošovou, no a s Danem Šustrem pak vytvořila Tvář Tiché dohody, která se stala jednou z kultovních českých kapel své doby a v 90. letech s jednou z nejpopulárnějších. No a k narozeninám Blanky Šrumové si zahrajeme Cizí pohled. Jeden z nejslavnějších hitů Tiché dohody. Tady je.

0: počasí.
1: Teploty na jihu Moravy dnes po ránu poměrně nízko, mezi 10 a 14 stupni Celsia. Takové je rozpětí ranních teplot na jihu Moravy. A jaká je předpověď? Čekáme polojasno až skoro jasno, později večer může přibývat další oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů do 10 km za hodinu bude večer místy. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 5 hodin a 57 minut, zapadne v 19 hodin a 55 minut. Přejeme dobré ráno.
2: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 25 minut a na řadě jsou další temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1923. Letadlo zabilo i náhodné přítomné. Je až s podivem, že množství leteckých nehod se obešlo bez obětí z řad lidí na zemi. O to smutnější je událost z prapočátků letectví, jejímž dějištěm se stal Zbíšov na Brněnsku. Dnešní město spojené v té době s hornictvím. Psal se 13. červen 1923. Plocha, kde dnes stojí Zbíšovská základní a mateřská škola, byla polem. A právě tam nouzově přistálo vojenské letadlo Letov Eš-10 na trase z Prahy do Olomouce. Stroj začal na cestě odkloněné kvůli nepříznivému počasí mírně jižněji vysazovat motor. To nebylo v počátcích letectví až tak výjimečné. Pilot František Diviš dokázal kolem 5. hodiny odpoledne hladce přistát, zkontrolovat mechanismus, vyčistit svíčky a za asistence místních četníků, kteří drželi stranou zvědavce, znovu nastartovat. Jenže opětovný vzlet se nepovedl. Ve výšce 10 metrů nad zemí letadlu znovu vysadil motor a pilotovi nezbylo, než zkusit dosednout na plochu nedalekého staveniště poblíž dnešního parčíku v Havířské ulici. Zastavilo se o stavební boudu, za níž se pohybovali dělníci i místní děti. 10letá Jarmila Staňková ze sousedních Zakřan měla roztříštěnou lebku a zraněním podlehla. Další 4 děti a 2 stavební dělníci utrpěli různá zranění, včetně těžkých. Jak napsali Dobové noviny, 10letá holčička měla zranění lebky a překousnutý jazyk, 7letý chlapec přeraženou pravou nohu. Naopak dvoučlenná posádka letadla přežila pád jen s lehkými zraněními. Zajímavý je osud letadla. Zatímco Dobové noviny popisují, že bylo zničeno, podle úředních dokumentů je technici opravili a 5 let po události začalo sloužit pro civilní provoz. Pro brněnský aeroklub létalo až do vymazání z leteckého rejstříku v roce 1936.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: Další kapitolu napíšeme opět zítra touhle dobou.

0: bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V řekách a dalších tocích na jižní Moravě teče výrazně méně vody. Podle Povodí Moravy jsou průtoky na 10, maximálně 30% srpnového průměru. Hlavně menší toky vyschly úplně. Je to třeba případ Bobravy, Sloupského potoka nebo Semíče u Svitávky. Snižuje se tak dostupné množství pro odebírání povrchových vod a klesá i kvalita vody kvůli omezené možnosti ředění odpadních vod, vysvětlila mluvčí Povodí Jana Kučerová. Dobrovolnickou pomoc z Univerzity Palackého v Olomouci bude nově koordinovat tým pro krizové situace. Aktuálně ho tvoří 24 vyškolených zaměstnanců školy. Dobrovolnické centrum už proto vypracovalo speciální manuál a organizuje školení a workshopy. Turistům se ode dneška dočasně uzavřela rozhledna na Vysílači na Pradědu. Důvodem je její rekonstrukce. Na Jeseníky se lidé z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodívají až do 12. října. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách hotelu Praděd Vysílač. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům, informovala vedoucí výzkumu z Archeja Brno Lenka Sedláčková. Na jižní Moravě dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr je slabý, postupně bude mírný a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy teď pojedete plynule, provoz už ale začíná houstnout, například na dálnici D2 u Brna, kde se na dojezdu zdržíte zhruba 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut. Vody je sice v řekách na jihu Moravy povodí stále málo. Vodáckou sezonu ale sucho zatím nepřekazilo. Například na řece Dyji u Znojma pomáhá nadšencům v lodích místní vodní nádrž. Do koryta z ní stále proudí voda a na pár mělčin narazí skupiny až dál po proudu.
1: A běž víc, ale takhle.
2: Ze schodů u vodáckého centra ve Znojmě snáší směrem k řece Dyji lodně třeba Petr Novák z Brna, který vyráží s rodinou a se známými.
3: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje a abychom jim vytvořili první zážitek s kontaktem vodáckým sportem.
2: Ještě nikdy nebyli.
3: Jsou poprvé, takže dneska je pokřtíme a od té doby už pak pojedou po každý, když bude potřeba.
2: Tak snad je máte spočítaný, abyste se vrátili se stejným počtem.
3: Máme děti jako smetí, když se vrátíme a bude jich pořád stejně, tak je to dobré.
2: Dyje tady teče poměrně pomalu, je ideální pro rodiny s dětmi. Využili toho i Cipriánovi z Brna.
4: Tady jsme na vodě poprvé, po velké pauze, ano, poprvé s dětmi. Na Vltavě jsme byli asi dvakrát, ale tak před 20 lety.
2: Místní vodáci mají štěstí. Přístav se rozléhá hned pod hrází vodní nádrže Znojmo. Vodohospodáři z ní pouští do koryta Dyje vodu, takže proud stačí na to, aby zůstala řeka sýzná. I když místy vody podle Anety Polákové z vodáckého centra ubylo.
5: Po úseku ze Znojma do Krhovic, tak samozřejmě té vody je míň, protože už je to dál od té Vranovské přehrady. Tím, že jsou tam i meandry Dyje v těch zatáčkách a podobně, tak tam té vody je míň. Občas jsou tam mělčinky, je potřeba to přetáhnout, tu loďku, ale není to nějaké kritické, že by se ta voda nedala sjíždět.
2: Dyje u Znojma patří na jihu Moravy spíš k výjimkám, pokud jde o průtok. Třeba v případě Loučky v Dolních Loučkách je průtok zhruba na 6% standardu. V Kyjovce v Kyjově naměřili vodohospodáři 11%. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně. Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
2: Na některých řekách se hodnoty dostaly na ty nejnižší za 40-letou historii měření. Je to případ Moravy ve Strážnici, Jihlavy v Ivančicích nebo Veličky ve Strážnici. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 minuta, k tomu je čas, kdy vám neseme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí stále poměrně nízké, momentálně mezi 10 a 14 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje polojasno až skoro jasno, později večer může přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý vítr severních směrů povane rychlostí do 10 km za hodinu a bude večer místy zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 5 hodin a 57 minut, zapadne v 19 hodin a 55 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hrála zpíval vám Elány 5 hodin na 50 minut. Tady je Český rozhlas Brno. Milí posluchači, vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle. Nejen to, ale i další zajímavosti spojené s kostmi nabízí dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Některé menší toky na jeho Moravě podle povodí vyschly. V sadech u Veselí nad Moravou začal samozběr rakytníku. Fotbalista Antonín Vaníček rozhodl 2 góly o výhře zbrojovky v Teplicích. Dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jen 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
3: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy Nivy řeky Dyje.
4: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
5: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně. Připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
5: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce podle zjištění serveru i rozhlas pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. V Blatničce na Hodonínsku začal samozběr plodů rakytníku. Podle majitele sadů je zatím zájem velký a úroda letos navzdory suchu dobrá. Samozběr by měl pokračovat do října. Lidé si s vlastními nebo zapůjčenými nůžkami můžou ustřihnout celé větvičky s oranžovými bobulemi, vysvětluje majitel sadu Martin Smetana.
7: Potom ty větvičky hodí do mrazáku. Keď zmrznou, tak se dají velmi rychle oklepat bobule a ty bobule potom zpracují, rozmixují, získají z toho šťavu a to je vlastně taký meditovar, z kterého se dá potom vytvárat všetko ostatné, či už šťavy, limonády, marmelády a další. Sport.
1: Fotbalisté zbrojovky Brno vyhráli v 5. kole šance ligy v Teplicích 2-0. Oba góly dal Antonín Vaníček. Ten se v nejvyšší soutěži trefil po 6 letech. Oba jeho střelecké pokusy skončily brankou. Svou mimořádnou efektivitou se přirovnal k norskému ostrostřelci.
8: Erling Haaland. Ani jsem to zatím nestřebal, co to pro ně všechno znamená, ale ani jsem to nevěděl teda, že to je takhle dlouho. Je zatím dost nepříjemných situacích mých, co jsem si prožil, který jsem zažil, který jsem musel překonat, ale překonal jsem je, šel jsem si zatím a mám za sebe radost, upřímnou radost mám za sebe. Různý věci, to je jedno. Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude polojasno až skoro jasno, večera začne přibývat oblačnost, teploty podle meteorologů a jejich aktualizované předpovědi vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude slabý severních směrů, večer bude zesilovat na mírný severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré a biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pracovat na dálnici D1 ve směru na Brno od Prahy mezi stým 88 a stým 88,5 kilometrem na Krajnici. Na nehody pozor na Břeclavsku na silnici 40 mezi Valticemi a Sedlcem v Brně v Novolíšenské ulici poblíž křižovatky s Trnkovou a sražená srna je na silnici mezi Ochozem u Brna a Hostěnicemi. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je 24. srpna 2026, začíná nový týden, poslední prázdninový v celé své stopáži a možná nevíte, že dnešek je také Mezinárodním dnem podivné hudby, což je takový velmi osobitý svátek a dnes byste si tedy mohli pustit aspoň jednu nahrávku, kterou byste normálně přeskočili. A pokud patříte mezi milovníky dobrot, tak dnes si opravdu užijete, poněvadž dnešek je Národním dnem vaflí v jakékoliv podobě a navíc také třeba den broskvového koláče a ještě jedna atrakce, je to také den otvíráku na konzervy nebo den nože. Pavel Kašpar u mikrofonu a hrát vám budeme jak jinak písničky, které nestárnou. Má 2 roky, má to bude Petr Spálený a pak, že je to hřích, to už bude Petra Janů. Těšíme se na vás, krásné ráno přejeme.
9: Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Petra Janu, je 6 hodin a 12 minut, tady je Český rozhlas Brno. Češi žijí svou prací, žijí ale zároveň pro ně práce výrazným zdrojem stresu a vyčerpání. A dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Tak by se dali shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci pak může vést i k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občasný nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je pondělní Český rozhlas Brno. Teploty venku se pohybují mezi 9 a 14 stupni Celsia. Pokud vstáváte a chystáte se vyrazit ven a předpověď pro dnešek, čekáme polojasno až skoro jasno. Večer začne od jihu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů do 10 km za hodinu bude večer zesilovat na mírný severovýchodní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré. Bio je dnes na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 57 minut, zapadne v 19 hodin a 55 minut. Přejeme hezký poslech a dobré ráno.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Či ovčelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Kolik metrů v Brně musíte průměrně ujít, abyste zakopli o kavárnu nebo hospodu? Jakou rychlostí ve městě přibývají fit centra nebo posilovny a jak rychle z ulic mizí solária a nonstopy? Brněnská jedenáctka vyrazila se speciální epizodou do ulic a komentuje v nich zajímavosti z nejnovějšího sčítání maloobchodu, které zpracovala kancelář architekta města Brna. Průzkum se opakuje jednou za 4 roky. Aktuálně zpracované výsledky mapují služby a obchody v roce 2025. Poslechněte si nový díl Brněnské jedenáctky speciál na našem webu. Autoři Tomáš Krmer a David Nekvinda už se těší, až si pustíte celou jejich stopáž. brno.rozhlas.cz.
1: Život plyne dál.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Městská nemocnice v Blansku pořídí nové vybavení. Na jeho pořízení přispěje město. Díky dalšímu oboru nemocnice také rozšíří péči o pacienty odkázané na umělou výživu, informovala mluvčí Blanska Pavla Komárková. O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí, v neděli k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty více tragické. Na brněnském výstavišti včera odpoledne skončily 3denní veletrhy mody a obuvi Styl a Cabo. Kolekce pro nadcházející sezóny představilo více než 140 firem a značek. Přes polovinu tvořili čeští výrobci. Akci navštívilo ke 3000 odborníků. Organizátoři o tom informovali na webu akce. Cyklostezku z Křižanova na Žďársku k tamnímu vlakovému nádraží dokončují dělníci. Křižanovské nádraží leží více než kilometr od okraje městice na katastru sousedního Kozlova. Lidé na kolech a pěší se tam dosud museli dostávat přes rušnou silnici. Křižanov o spojení cyklostezkou uvažoval dlouhé roky. Stavba za 10 milionů korun začala letos. Archeologové z Boskovického muzea objevili při záchranné akci u Svitávky na Blanensku žárový hrob. 3000 let starý nález podle rentgenu obsahuje kromě ostatků i 2 bronzové předměty, nůž a unikátní břitvu se 2 břity. Ty mají být uloženy v muzeu. Hrob z doby bronzové plánují archeologové otevřít v nejbližší době. Na jižní Moravě dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr slabý, večer bude zesilovat na mírný, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S novým omezením počítejte na tahu Svitavy. Brno mezi odbočkami na Lisice je ve směru na Brno uzavřený pruh a jezdí se protisměrem v režimu 1+1. Omezení potrvá až do 9. září. Kolona teď v místě není, počítejte s ní, ale u Lipůvky zdržíte se mezi Lipůvkou a Kuřimí zhruba 5 minut. Kolona už je také na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova. Poprvé se zdržíte mezi 211. a 209. kilometrem a podruhé mezi 199. a 196. a 5. kilometrem. Celkový čas zdržení okolo 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, naladili jste si nás v pondělí 24. srpna 2026. A tradičně, jako každé pondělí, je pro vás připravena rubrika ERKO, kterou připravuje vedoucí programu Julie Kalodová. Poprvé poodhalí narozeninovou soutěž ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
2: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
1: Já bych chtěla brát každý den jako výhru. Milí posluchači, to byla upoutávka na zářijovou soutěž ke 102. narozeninám Českého rozhlasu Brno. Pokud se chcete zapojit i vy, stačí po celé září poslouchat naše vysílání, zachytit náhodný signál a dovolat se k nám do studia. A stejnou otázku, co byste vzkázali světu nebo svým blízkým, až vám bude 102 let, vám položí i naši moderátoři nebo moderátorky. A pokud se to všechno tohle podaří, čeká vás výhra v podobě výtisku knihy Temné letopisy moravské i s věnováním a podpisem. A ještě vás pozvu na narozeninový den v úterý 1. září. Od 19 hodin se koná narozeninový koncert folkařky Marie Putnerové a pro všechny návštěvníky bude připravena večer. Černí prohlídka. No a co bude největším lákadlem? Na to už se zeptám kolegy a editora Miloše Šenkýře.
3: Stejně jako noční prohlídky nabízejí jiný pohled na hrady a zámky, dají ho i té naší krásné budově. Pro účastníky koncertu chystáme komentovaný noční výhled na Brno, ale ukážeme i další kouzla budovy. Jenom naznačím jedno z nich. Náš světlík bude tentokrát skutečně barevný drahokam nad Brnem i vnitru toho našeho úžasného domu. A je to jen jedno ze zastavení té speciální noční prohlídky.
1: A my se uslyšíme znovu už za týden, milí posluchači. Mějte se pěkně a rádi. Naslyšenou ve stejném čase se těší Julie Kalodová.
4: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 6:45, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují dnes poměrně nízko, mezi 9 a 14 stupni Celsia, takže ráno je dnes určitě chladnější s ohledem na to, jaké teploty přinese den. Očekáváme polojasno až skoro jasno, později večer může přibývat další oblačnosti a nejvyšší teploty dnes od 24 do 27 stupňů Celsia. Vítr slabý severních směrů do 10 km. Za hodinu bude večer místy zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které v Brně dnes vychází, nebo respektive vyšlo v 5 hodin a 57 minut, dnes zapadne 5 minut před 8 hodinou. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám pondělí vydaří. Dobré ráno.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
3: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: kdy hledáme signál.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Pilový semafor Českého hydrometeorologického ústavu předpokládá, že se na dnešek na celé území Jižní Moravy rozšíří mírná míra ohrožení pylem. Je to druhý nejnižší stupeň na pětibudové stupnici, přesto to může být po dnech s minimální zátěží pro některé alergiky citelná změna. Mírně se totiž zvyšuje koncentrace pylu ambrózie, která má podle všeho vyvrcholit na začátku září. Podle ústavu začíná i sezóna peliňku, který patří mezi letní až pozdní podzimní alergeny. V ovzduší ale můžeme najít také pyl jitrocele. Spory plísní se objevují v průměrné množství, alergici by mohli reagovat na zrna peliňku, merlíkovitých a trav. Naopak pyl břízy už nemá z alergologického hlediska význam. Jeho přítomnost je podle měření ojedinělá. Zprávy pro vás připravuje dnes Věra Šenbeková a ty další tu budou za 8 minut. Dobré ráno.
2: Ano.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně přibývá srážek chodců s tramvajemi. Tišnov hledá nájemce hotelu Květnice. Hokejisté Komety Brno vyhráli i třetí přípravné utkání a ovládli Dolomiten Cup. Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. V Brně přibývá nehod tramvají s chodci. Brněnský dopravní podnik jich letos eviduje zatím 18. Běžně to přitom bývá mezi 10 a 15 za celý rok. Příčinou je podle podniku hlavně nepozornost chodců, kteří mají sluchátka, telefonují nebo nesledují dění kolem sebe. Od jara proto na nebezpečí dopravní podnik upozorňuje kampaní Rozhlédni se, dodává mluvčí Hana Tomaštíková.
2: Na sociálních sítích a v LCD monitorech ve vozech zveřejňujeme sestříhané záběry z kolizních kamer, jak tady k těmto nehodám dochází. Sice takovým jako tvrdším způsobem, ale ty měkčí způsoby bohužel nefungovaly. Chceme ukázat, že opravdu je to poměrně důležité téma, kterému je potřeba věnovat pozornost.
0: Od začátku roku v Brně srážku s tramvají nepřežili 4 lidé. Také jihomoravští policisté upozornili na přibývající tragické nehody na kolejích. Za letošní rok evidují 19 střetů osob s vlakem. Zhruba polovina případů souvisí s nepozorností chodců nebo vědomým porušením pravidel. Apelují na chodce, aby respektovali zákaz vstupu na kolejiště a zbytečně neriskovali. Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat do 4. října. V druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Dluhopisy stát vydá 15. října. Tišnovští radní hledají nájemce části hotelu Květnice. Měl by od 1. května provozovat restauraci a ubytování. Zájemci se můžou hlásit do 6. září. Potom začne elektronická aukce s vyvolávací cenou 50 000 za měsíc. Nájemce bude mít k dispozici kuchyni, sklad, restauraci se salonkem, zahrádku a kavárnou pro 148 lidí. Pokračuje místostarosta Karel Souček z ODS.
3: V dolní části bude teda ta restaurace, hotelové pokoje budou v třetím patře, v prostředním druhém patře bude velký sál, kde se budou moct konat jak městské, tak případně i soukromé akce. V části hotelu budou 4 ordinace, kam chceme přesunout neinfekční lékaře, abychom mohli následně opravit polikliniku. Sport.
0: Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup v italském Neumarktu. Ve finále zdolali 3-2 švýcarský Zug s obráncem Davidem Skleničkou a útočníky Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem. Tým kouče Libora Zábranského staršího tak v přípravě na novou sezonu vyhrál i třetí duel. Počasí. Dnes bude na jižní Moravě polojasno až skoro jasno, večer začne přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr slabý severních směrů bude večer zesilovat na mírný severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou po ránu většinou mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dopravní nehoda a kolona vás zdrží na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu. Nehoda je na 176. kilometru, blokuje levý jízdní pruh a také pravý jízdní pruh. Je tam osobní auto a kamion. Auto stojí po nehodě napříč v levém jízdním pruhu, v pravém je potom kamion a ve stoupacím pruhu je další auto. Kličkuje se, tvoří se kolona, projíždí se stoupacím pruhem. Před nehodou je 4-kilometrová kolona, která začíná na 180. kilometru a zdržíte se v ní přes 20 minut. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 7:05. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme moc rádi, že jste s námi na začátku nového týdne v pondělí 24. srpna. Písnička Ty jsi tam a já jsem tu od Marie Rotrové tu bude na úvod, pak přidáme Vladimíra Mišíka s jedním z novějších hitů písničkou Jednou a soutěž, jak se u nás mluví, nevynecháme ani dnes. Pro výherce dnes máme knihu Ještě jednou výlety a neb 141 plus 1 výlet pro Český rozhlas Brno, tak jak je sepsal a nafotil Petr Vejrosta. No a soutěžní slovo to dnes bude z Pítína. Jaké to bude, to se dozvíte už za chvíli. 726465200. Linka sem k nám do studia. Po dvou písničkách zavolejte, volejte, zkuste to. Můžete vybrat některou z našich variant, anebo třeba budete správnou odpověď znát. Pochutnejte si na snídani, ať vám pondělí hezky utíká. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: se stát.
1: Vladimír Mišík na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 12 minut. Soutěž, jak se u nás mluví, je pro vás připravena. A jaké nářeční slovo pro vás dnes máme, pochází z Pítína a je celkem stručné. Jestli pak víte, čemu se v Pítíně říká žbuk? Co by to tak mohlo asi podle vás být? Žbuk. Zajímavé slovo, zní to podobně jako žbluňk, ale je to žbuk. Netuším, nevím, vy možná vědět budete. 726 465 2 00, linka sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to. Těšíme se na vaše tipy. No tak uvidíme, držíme vám palce a zkusíme někoho z vás. Tak, Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
2: Dobré ráno vám přeji, Laďa z Lohovce.
1: Laďo, krásné ráno vám přeju, děkujeme i vám. Laďo, tak co myslíte, co by to v Pítíně mohl být žbuk, tušíte?
2: Žbuk nebo špuk?
1: Žbuk, ž-b-u-k, žbuk.
2: Tak to já nevím.
1: Nevím ani já, poradím vám tři možnosti, jedna z nich je správná, takže žbuk může být v Pítíně buď za a suk ve dřevě, nebo to může být hráz potůčku, anebo to zase může být žabák. Tak čemu se v Pítíně říká žbuk? Suk ve dřevě Ačko, hráz potůčku Bčko, nebo žabák Cčko? Laďo, co myslíte?
2: Tak to může být úplně všechno. Zkusíme žabáka, oni zdejte, je to hra.
1: Zkusíte žabáka, já tam slyším nějakou drobnou nápovědu, to se mi zdá, nebo...
2: No, ne, žena mě sice řekla, že já nebudu napovídat, takže ne.
1: Dobře. Takže typujete žabáka. Bohužel, ten to není. Žabák to není. Víte, co to bylo? Byla to ta hra z potůčku. To mně přišlo takové nejméně pravděpodobné, ale nakonec to tak je. No, žbuk v Pítíně, hráz na potůčku, tak jsme o slovo chytřejší. Laďo, tak moc krát děkujeme za zavolání. Přejeme krásné ráno do Hlohovce. Mějte se pěkně, díky.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou. Také. 7 hodin a 14 minut je aktuální čas. Soutěž, jak se u nás mluví, to bude opět zítra touhle dobou a věřím tomu, že budeme zase nejenom o slovo chytřejší, ale že určitě někoho obdarujeme knížkou. Teď už je tu Tom Jones po písničce Počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Počasí to nejaktuálnější s teplotami, které sledujeme, jak se v našem regionu pohybují. Momentálně je rozpětí teplot na Jihomoravě mezi 10 a 14 stupni Celsia, nejchladněji tedy zmíněných 10 stupňů v Pohořelicích a naopak nejtepleji je v tuto chvíli ve Ždánicích. A předpověď pro dnešek očekáváme polojasno až skoro jasno, později večer může přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia dnes očekáváme, slabý vítr severních směrů do 10 kilometrů za hodinu bude večer místy zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 57 minut, zapadne 5 minut před 20. hodinou. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás několik tipů na dnešek, je 7 hodin a 23 minut. Ve Znojmě se dnes koná další hradební pondělí, nabídne dětem i dospělým program plný historických ukázek, zábavy, zážitků v jedinečných kulisách znojemských hradeb. Dopolední program míří především na nejmenší návštěvníky a těšit se můžou na divadelní vystoupení pro děti, jízdu na ponících, střelbu z luku, sokolnické ukázky i představení historických zbraní a zbroje v nové věži. Odpoledne se jižní hradební příkop promění v historické vojenské ležení, kde budou připraveny ukázky dobových zbraní, zbroje, šermířské souboje i další zajímavosti z života středověkých bojovníků. Chybět nebude ani oblíbená sokolnická ukázka. Program probíhá od 10 do 20 hodin. Pravidelnou prázdninovou akcí jsou také prohlídky jeskyně Naturoldu v Mikulově při svíčkách. Konají se každé pondělí mezi 19. a 20. hodinou a vstupy jsou vždy po 15 minutách. A ještě později začíná dnešní pozorování večerní oblohy na Hvězdárně Brno. Akce je vhodná pro návštěvníky jakéhokoliv věku, doporučuje se ale od 10 let a je dobré dokonce i v létě se na něj teple obléci. Začíná se v 9:30. A ještě obvyklé připomenutí, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, udělejte to prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci Kontakt. Pozvánku pro vás rádi zveřejníme. No a zprávy s Věrou Šenbekovou tu jsou už za 5 minut.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Jsou hluby ztrácím.

0: Odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Znojmo dokončilo architektonickou studii na nový pavilon v městském centru sociálních služeb. Půjde o domov se zvláštním režimem, který klientům nabídne jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Součástí studie je i rekonstrukce a navýšení kapacity stávajícího pavilonu A. Celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při nedělní soutěži jedlíků na festivalu Vizovické trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy. Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků má dlouholetou tradici. Dvořáček ji vyhrál po sedmé. V Blatničce na Hodonínsku začal samosběr plodů rakitníku. Podle majitele sadů je zájem zatím velký a úroda letos navzdory suchu dobrá. Samosběr by měl pokračovat do října, uvedl majitel sadů Martin Smetana. Na jižní Moravě dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Slabý vítr bude večer zesilovat na mírný, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 stále pozor na nehodu, která se stala ve směru na Prahu na stém 76. kilometru. Před ní je kolona, která začíná na stém 83. kilometru a zdržení je okolo 20 minut. Zdržíte se také na příjezdu do Brna ve směru od Prahy, protože před Brnem pracují silničáři. Nesouvislá kolona začíná na stém 80. kilometru, zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Vody je sice v řekách na jihu Moravy podle povodí málo. Vodáckou sezonu ale sucho zatím nepřekazilo. Například na řece Dyji u Znojma pomáhá nadšencům v lodích místních vodních nádrží. Do koryta z ní stále proudí voda. Na pár mělčin narazí skupiny až dál po proudu.
1: A běž víc, ale takhle.
2: Ze schodů u vodáckého centra ve Znojmě snáší směrem k řece Dyji lodně třeba Petr Novák z Brna, který vyráží s rodinou a se známými.
3: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje a abychom jim vytvořili první zážitek s kontaktem vodáckým sportem.
2: Ještě nikdy nebyli.
3: Jsou poprvé, takže dneska je pokřtíme a od té doby už pak pojedou po každý, když bude potřeba.
2: Tak snad je máte spočítaný, abyste se vrátili se stejným počtem.
3: Máme děti jako smetí, když se vrátíme a bude jich pořád stejně, tak je to dobré.
2: Dyje tady teče poměrně pomalu, je ideální pro rodiny s dětmi. Využili toho i Cipriánovi z Brna.
4: Tady jsme na vodě poprvé, po velké pauze, ano, poprvé s dětmi. Na Vltavě jsme byli asi dvakrát, ale tak před 20 lety.
2: Místní vodáci mají štěstí. Přístav se rozléhá hned pod hrází vodní nádrže Znojmo. Vodohospodáři z ní pouští do koryta Dyje vodu, takže proud stačí na to, aby zůstala řeka sýzná. I když místy vody podle Anety Polákové z vodáckého centra ubylo.
5: Po úseku ze Znojma do Krhovic, tak samozřejmě té vody je míň, protože už je to dál od té Vranovské přehrady. Tím, že jsou tam i meandry Dyje v těch zatáčkách a podobně, tak tam té vody je míň. Občas jsou tam mělčinky, je potřeba to přetáhnout, tu loďku, ale není to nějaké kritické, že by se ta voda nedala sjíždět.
2: Dyje u Znojma patří na jihu Moravy spíš k výjimkám, pokud jde o průtok. Třeba v případě Loučky v Dolních Loučkách je průtok zhruba na 6% standardu. V Kyjovce v Kyjově naměřili vodohospodáři 11%. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně. Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
2: Na některých řekách se hodnoty dostaly na ty nejnižší za 40-letou historii měření. Je to případ Moravy ve Strážnici, Jihlavy v Ivančicích nebo Veličky ve Strážnici. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hrála a zpívala vám kapela Alphaville, která se v září představí také tady v Brně, dokonce i se zpěvačkou Sandrou. Teď už je na řadě počasí.
1: Počasí.
0: Aktuální informace vám přinášíme ve 7:45. A vypadá to, že teploty venku se zatím příliš nevyvíjí, pohybují se stále mezi 10 a 14 stupni Celsia. Předpověď pro dnešek, ta slibuje polojasno až skoro jasno, později večer může přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů povane rychlostí do 10 km za hodinu, večer bude místy zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, vio je na jedničce a slunce, které vyšlo 3 minuty před 6, zapadne dne v 19 hodin a 55 minut. Dobré ráno.
2: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Jedna z prvních písniček Věry Špinarové Music Box v 7 hodin a 50 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Výrazný nárůst srážek tramvají Schodci letos eviduje brněnský dopravní podnik. 4 lidé od začátku roku navíc pod koly tramvají zemřeli. Záběry některých z nehod teď dopravní podnik přímo ve vozech cestujícím ukazuje jako prevenci. Podrobnosti teď probereme s redaktorem Šimonem Francem. Šimone, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaká je tedy zatím letošní bilance nehod chodců s tramvajemi?
1: Dopravní podnik jich letos zatím eviduje 18. Běžně přitom řeší mezi 10 a 15 takovými dopravními nehodami za celý rok. Jak jsme zmínili, 4 tyto nehody tento rok skončily tragicky. Naposledy 1. srpna zraněním po srážce s tramvají podlehla žena ve středním věku.
0: Víme, co za nárůstem nehod stojí.
1: Podle dopravního podniku města Brna je to hlavně nepozornost chodců, upozorňuje mluvčí Hana Tomáštíková.
2: Nevěnují pozornost dění kolem sebe, často mají na uších sluchátka nebo se dívají do telefonu či telefonují a nevšimnou si prostě přijíždějící tramvaje nebo se nerozhlédnou před vstupem do dráhy tramvaje.
1: Doplním, že stovkám nehod ročně zabrání sami řidiči. Dopravní podnik je školí v tom, jak v takových situacích reagovat a na co si dávat pozor.
0: Tak a tolik další vyjádření a pojďme se podívat ještě za tématem letos na jaře, proto dopravní podnik spustil taky zmiňovanou kampaň Rozhlédni se na sociálních sítích přímo v monitorech, v tramvajích a v autobusech a hlavně na sociálních sítích podle dopravního podniku Hany Tomáštíkové na kampaň také ve velkém reagují, tak tady ještě její odpověď.
2: Zaznamenali jsme asi 3 případy, kdy jsme dostali zpětnou vazbu, že je to poměrně drsná kampaň. My jsme si toho vědomi, nechceme samozřejmě nikoho traumatizovat, ale jak si už nevíme, jak v těch chodcích vzbudit opravdu pozornost tady k tomuto tématu a pozornost v ulicích Brna.
0: Přibývá v Brně i nehod chodců s jinými dopravními prostředky, Šimone.
1: Z dat jihomoravských policistů vyplývá, že meziročně jich je asi o 10% víc. Ubylo ale nehod s těžkými zraněními. Podle policijního mluvčího Davida Chaloupky i u ostatních typů dopravních prostředků jsou v drtivé většině na vině chodci.
3: Ukazuje se, že mnohdy jsou to právě oni, kdo buď svojí nepozorností nebo i hrubým porušením předpisů způsobí dopravní nehodu.
1: Chaloupka doplňuje, že kromě nehod s tramvajemi letos v Brně žádnou smrtelnou nehodu s chodcem neevidují. Jde ale pouze o nehody na silnicích nebo chodnících, třeba střety vlaky se řeší zvlášť.
0: S redaktorem Šimonem Francem jsme probrali, proč v Brně roste počet nehod tramvají s chodci a jak na to dopravní podnik reaguje. Šimone, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Blanenská nemocnice bude mít nové vybavení a rozšíří nabídku péče. Archeologové u Svitávky odkryli 3000 let starý hrob. České volejbalistky na domácím evropském šampionátu v Brně prohrály se Srbkami. Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Městská nemocnice v Blansku pořídí nové vybavení a nabídne další zdravotní obor. Chirurgická ambulance získá moderní operační světlo. Na magnetické rezonanci bude nový oximetr na měření kyslíku v krvi. Na jejich pořízení přispěje město. Díky dalšímu oboru nemocnice také rozšíří péči o pacienty odkázané na umělou výživu, říká mluvčí Blanska Pavla Komárková.
5: Přibude obor klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Tento obor je využívaný zejména při péči o kriticky nemocné a dlouhodobě hospitalizované pacienty na různých lůžkových odděleních, jako je JIPka, ARO, interna nebo neurologie.
3: Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Juchelka tvrdí, že peníze má vyčleněné v připravovaném rozpočtu. Přesnou částku ale zatím neoznámil. Archeologové z Boskovického muzea objevili při záchranné akci u Svitávky žárový hrob. 3000 let starý nález podle rentgenu obsahuje kromě ostatků i dva bronzové předměty. Nůž a unikátní břitvu se dvěma břity. Ty mají být uloženy v muzeu. Hrob z doby bronzové plánují archeologové otevřít v nejbližší době.
6: Sport.
3: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně poprvé prohrály. Po triumfech nad Řeckem a Rakouskem podlehly obhájkyním stříbra Srbkám 1-3 na sety. Utkání hodnotí nahrávačka Kateřina Valková.
7: Jsme asi doufali, že třeba ještě ten čtvrtý set by mohl dopadnout na naší stranu, ale já si myslím, že strašně důležitě jsme bojovali od začátku, nevzdali jsme žádný balón a vlastně i odměnou je nám ten třetí set, který jsme vyhráli a dokázali jsme ještě zdramatizovat vlastně ten zápas a zase tak zadarmo jsme to těm Srbkám taky nedali.
3: Další zápas odehrají české volejbalistky zítra večer proti Ukrajině.
4: Počasí.
3: Dnes bude na jižní Moravě polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, vítr slabý, večer mírný a biozátěž je mírná. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na silnicích jižní Moravy počítejte se silným provozem, dopravními nehodami a také kolonami. Před dopravní nehodou, která je na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu na 75. kilometru, je 10-kilometrová kolona. Zdržení v ní je 20 až 30 minut. Se zdržením počítejte také na příjezdu po D1 do Brna ve směru od Vyškova. V nesouvislé koloně budete popojíždět od 2.13. postý 96,5 kilometr zhruba 15 minut. 10 minut naberete na tahu Svitavy Brno mezi Lipůvkou a Kuřimí. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:04. Je s vámi Český rozhlas Brno. Začíná nový týden, je pondělí 24. srpna, poslední celý prázdninový týden letošního roku. Svátek dnes slaví Bartoloměj, což je velmi staré biblické jméno aramejského původu a dalo by se přeložit volně jako syn Talmajův, anebo také syn Oráče. Bartolomějů u nás moc není, vypadá to tak zhruba na 800 podle posledních měření, nicméně na žádného bychom neradi zapomněli. Přejeme všechno nejlepší, stejně tak jako všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i moderátor Jan Rosák, nebo zpěvačka Blanka Šrůmová, a nebo také Drahomíra Hofmanová. Všem zdraví, štěstí, dlouhá léta a posíláme písničku Běž za svou láskou od Karla Gotta jako malý dárek. Nech tě vám takovým dobrým rozjezdem k večírku, který můžete klidně odpálit už od samotného rána. Ať vám dneska všechno funguje tak, jak si přejete, za chvíli už je tu počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut. Na řadě je počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Mojmír Martan. Mojmíre, hezké ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli? Jak vysoko jsou teploty? Jaké je počasí?
2: Tak počasí je slunečné, většinou skoro jasno nebo polojasno, teploty aktuálně 12 až 16 stupňů.
1: Jaké počasí přinese 24. srpen?
2: Dnešní den přinese polojasno nebo skoro jasno, tedy slunečný den, večer začne od jihu oblačnosti přibývat, 24 až 27 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, slabý vítr severních směrů bude večer zesilovat na mírný severovýchodní.
1: Když se podíváme na počasí dalších dnů, přinesou podobné počasí s podobnými teplotami nebo tam dojde k nějakému vývoji teplotnímu třeba směrem nahoru či dolů?
2: Tak teplotnímu vývoji by postupně dojít mělo, nicméně zítřek je docela zatížen velkou mírou nejistoty. Rozšíří se sem od západu totiž brázda nízkého tlaku vzduchu a v ní zřejmě bude více oblačnosti. Nelze vyloučit kránu ani, že se od jihu objeví pás srážek, který by potom přešel během dopoledne přes Moravu k severu nebo severovýchodu. Ale jak jsem říkal, je tam docela velká míra nejistoty, protože některé modely srážky nedávají vůbec. Tím pádem i teploty by mohly být rozdílné. Ty noční většinou mezi 16 a 13 v údolích lokálně kolem 12, ale ty nejvyšší denní, pokud nevyjde ta dešťová varianta, tak budou třeba 26 až 29 stupňů, ale ano. Pokud vyjde dešťová varianta, tak budou nižší třeba jen kolem 25 stupňů.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 24. srpen.
2: 24. srpen byl nejteplejší v roce 2024 ve Strážnici, kde naměřili 35,1 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1964 v Boskovicích, tam tehdy poklesla teplota na 0,8 stupně nad nulou.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Mojmír Martan. Mojmíre, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Péči o včelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Vězňů na útěku z nestřežených pracovišť napříč republikou mírně přibývá. Za loňský rok eviduje vězeňská služba celkem 85 odchodů z nestřeženého pracoviště, za necelý letošní rok je to 61. Policie nedávno řešila případ útěku vězně ve Znojmě. Podrobnosti už nám poví redaktorka Alena Hesová, která je se mnou ve studiu. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak dlouho policie případ řešila?
1: Po muži, který letos v červnu odešel z nestřeženého pracoviště mimo věznici ve Znojmě, pátrala policie více než 2 měsíce. Vězeň byl už předán zpět do výkonu trestu. Je třeba říct, že takto dlouhý útěk je spíš výjimečný. Doba, po kterou bývají vězni na útěku, je většinou výrazně kratší, jak uvedla mluvčí vězeňské služby České republiky Markéta Prunerová.
2: Co se týká doby, po kterou bývá vězněná osoba mimo areál věznice, respektive po kterou maří výkon úřední rozhodnutí, bývají to nejčastěji hodiny nebo dny, zřídka se pak jedná o týdny nebo měsíce.
0: Zaznamenali podobný případ třeba i jinde a co vězni v této situaci, tedy za odchod z pracovišti, hrozí?
1: My jsme oslovili věznici v Jihomoravském kraji a většina uvádí, že k odchodům vězňů dochází ojediněle. Třeba v Břeclavi evidují podle mluvčí Martiny Michalicové 2 takové případy za posledních 5 let. Vězeňská služba pak statistiku podle jednotlivých krajů neeviduje. Za odchod z pracoviště hrozí vězňům další trest, odnětí svobody v délce až 5 let. No a trocha úřednické přesnosti, odchod z pracoviště totiž znamená maření výkonu úředního rozhodnutí. I když formálně to vězeňská služba neoznačuje přímo za klasický útěk z vězení.
0: Čím je způsobený mírný nárůst vězňů na útěku, kteří z pracoviště odejdou?
1: No, to souvisí s trendem rostoucí zaměstnanosti mimo střežené věznice. Zaměstnávání vězněných osob je totiž i cílem vězeňské služby, protože prací mimo věznici se odsouzení líp připraví i na život po propuštění. Práce mimo celu tak přispívá ke snižování takzvané recidivy. Odsouzení nejsou na jednotlivá pracoviště zařazováni nějak nahodilé, ale na základě individuálního posouzení odborné komise. Na základě doporučení této komise rozhoduje se o pracovním zařazení vždycky potom z pozice ředitele věznice. Odborná komise hodnotí zejména, jakou práci vězeň umí nebo zvládne, jaké má sociální problémy nebo jaký je jeho zdravotní stav a chování. Dál zvažuje i bezpečnostní rizika a další okolnosti. Obecně pracují většinou vězni, kteří jsou trestaní za méně vážné činy, typicky třeba za majetkovou trestnou činnost.
0: O vězních na útěku jsme si povídali s redaktorkou Alenou Hesovou. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: V Brně přibývá nehod tramvají s chodci. Brněnský dopravní podnik jich letos eviduje zatím 18. Běžně jich bývá mezi 10 a 15 za celý rok. Příčinou je podle podniku hlavně nepozornost chodců. 4 tak už letos přišli o život. Dopravní podnik proto v kampani Rozhlédni se zveřejnil i záběry z kolizních kamer, aby si lidé riziko uvědomili, vysvětlila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

0: Lidé z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodívají až do 12. října. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách hotelu Pradět Vysílač. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Přesnou dataci určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Díky dalším analýzám také zjistí, jak vypadala tehdejší krajina v blízkém okolí. Archeologové v lokalitě provádějí průzkum před stavbou bytového domu, informovala vedoucí výzkumu z Archaja Brno Lenka Sedláčková. Dnes bude na jižní Moravě polojasno až skoro jasno, večer oblačno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr slabý, večer mírný a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Až půl hodiny se stále zdržíte na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu mezi s tím 86. a s tím 76. kilometrem. Důvodem je silný provoz a také dopravní nehoda, která se stala na dálnici na s tím 75. a s tím 76. kilometru. Omezený je na s tím 75. levý jízdní pruh. Počítejte také se změnou v dopravě u Ostrovačic. Je tam uzavřená propojovací silnice, která vede ze silnice číslo 23 směrem do Brna na Popůvky. V tomto směru je také uzavřená, objížďka vede přes Ostrovačice. V místě, kudy se sjíždí na dálnici D1 z 23 se tvoří kolona, zdržíte se v ní okolo 10 minut. Počítejte ale také s kolonou, která je v tomto místě na D1. Další dopravní nehodu teď máme hlášenou ve Vyškově v Brněnské ulici v místě křížení s ulicí Nádražní. Na místě zasahují i záchranáři. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji, protože teprve při třetí účasti na Dolomiten Cupu v italském Neumarktu se hokejisté Komety probojovali do finále, ve kterém se včera utkali se švýcarským Cugem a pane Meixnere, byli úspěšní, vítejte, dobré ráno.
1: Ano, dobré, takové příjemně mírně ochlazené ráno, ale pak má být zase teplo, takže zdravím vás i všechny posluchače, samozřejmě ty, co faní tomu krásnému hokeji. Tak, vezme to po pořádku, v pátek Kometa porazila Augsburg 3-2, trefili se americký obránce, to je nováček týmu Vítkovský, potom přidá gól ze Sola v oslabení Ilfin Ilomäki, takovým krásným brafákem, a třetí gól přidá přesilovce Kristián Pospíšil. Takže Kometa vyhrála 2. Augsburg srovnal na 1-1, potom Kometa vedla 2-1, 3-1 a zase Augsburg dal na 3-2. Takže tohle zápas Kometa měla hodně vyloučených. 7, hosté 4, ale využila jednu přesilovku a jedno oslabení. No a včera v tom finále Kometa porazila švýcarský Zug 3-2, takový tradiční soupeř, potkávali se v té lize mistrů, po třetinách 2-0, 1-2, 0-0. A zase v 10. minutě Američan Vítkovský obránce střela s pomocí teče švýcarského hráče a za pár vteřin Mikiska, další obránce 2-0 a zase tam byla teč. Tak to bylo takové zvláštní. Ve druhé třetině snížil český útočník ve službách Švýcarů Kovář v 30. minutě, ale v 31. Pospíšil, tomu to pálí v každém zápase, co se hrál.
0: Ano, ano.
1: Se hrál gól 3-1 v 34. minutě snížili. No, takže a potom teda byli pod tlakem, Kometa to musím říct, a asi dvě minuty před koncem odvolali samozřejmě Švýcaři, brankáře, ale Kometa to, a dokonce pak hráli Kometa minutu ve čtyřech, protože Kunc dostal 2 minuty. Tak zase vyloučených 6, to je hodně, soupeř jenom 3, ale vyhráli. Takže při té třetí účasti. Jinak o třetí místo Berlin Augsburg 7-0, tak to myslím, že hoši z Augsburgu v sobotu na neděli měli obuté toulavé boty. Tak jinak trenér Pokorný řekl, že to byl vyrovnaný zápas, který mluví o tom finále. Měli jsme moc vyloučených, což byla chyba. Každá výhra se počítá, ale dál musíme na všem pracovat. Pozitivní byla velká obětavost, práce hráčů pro tým a výborná oslabení. Takže to je asi tady k těm dvou zápasům a k tomu, že teda Kometa ten pohár konečně při té třetí účasti vyhrála.
0: Tréninky a zápasy jsou pro brněnské hráče řečeno v mírné nadsázce bojem o extraligovou sestavu. A v pátek proti Berlínu a včera s Cugem nastoupil tým, pane Meixnere, vlastně v jakém složení?
1: Ano, tak je to takový opravdu drsný, bych řekl drsný, i když skrytý, protože ještě jako nikdy to moc nedává najevo, ale já to řeknu tak, takže tam nastoupili úplně ve stejných sestavách, akorát v brance místo Rabčana, který chytal první utkání, to je ten slovenský golman, který přišel, myslím, že z Banské Bystrice, nastoupil mladík Kavan. Tak to byla jediná změna v sestavě, jinak hráli stejný. Ve stejném složení, jak v pátek, tak i v tohle. A řeknu k tomu, že nehráli obránci Gulašiš, Čotka, Zábranský. Tyhle tři nehráli, a já myslím, že tam ani nebyli, a z útočníků nehráli Brabenec, Flek, Moravec, Hinek Zohorna, Tomáš Zohorna, Eckert a Harter. Takže z těch, co přišli, v podstatě jediný, který nehrál, byl Brabenec. To mě trošku překvapilo, jinak hráli všichni a mladík Harter, tak to také mě trošku tak. Jinak samozřejmě tam byli hráči, kteří řekněme, pomyslně bojují o to místo a jsou to ti, co se vrátili ze zámoří nebo z jiných klubů. Tak jinak Kometa má teďka zase tréninky a k dalšímu přípravnému zápasu nastoupí v pátek v Třinci, potom v úterý hraje v Bratislavě se Slovanem a doma se představí až 3. září ve čtvrtek v odvětě s Třincem. Tak to je dneska všechno.
0: Pane Meixnere, moc krát díky, těšíme se na další setkání. Přejeme krásné dny, díky, naslyšenou.
1: Nasledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, pondělí přesně ve 8:45 pro vás máme předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy stoupají, zatím tedy nesměle, ale stoupají. Po studeném ránu už se pohybují v rozpětí od 12 do 16 stupňů Celsia. Předpověď pro dnešek, ta slibuje počasí polojasné až skoro jasné, respektive oblohu, polojasnou až skoro jasnou. Později večer může přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty dnes mezi 24 a 27 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů do 10 km za hodinu bude večer místy zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 3 minuty před 6, zapadne v 19 hodin a 55 minut. Dobré ráno.
2: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpívala vám Eva Farná. Tradice slováckých hodů v brněnské čtvrti Jundrov trvá déle než 100 let. Místní chasa už dlouhé týdny plně nacvičuje pod širým nebem, protože se místní sokolovna opravuje. Každopádně jim to neubírá na elánu a přímo na večerní nácvik hodových tanců vyrazila s mikrofonem Jarka Vykoupilová.
1: Ta večerní zkouška tady pod těmi lípami na plácku u Jundrovské sokolovny, už je venku tma a vy poctivě tančíte.
2: A dívejte, no, jundrovské tanečky nikde jinde nepotkáte. To nějak souvisí s tím, jak vlastně v Jundrově vznikly hody po první vojně, kdy vlastně se stěhovali lidi do Brna a chtěli si sebou přinést tradice.
1: Říká Marek Plíhal.
2: To je širších asi jako takové, včetně těch starších členů, je mnoho a těch mladších krajovaných, kteří nějakým způsobem chodí rok od roku v kroji. Standardně míváme kolem 20 párů.
1: Kolik týdnů vlastně nacvičujete, než to vypukne?
2: Začínáme vlastně druhým týdnem v červenci a potkáváme se každé úterý a pátek, když to dovolí podmínky.
1: 102 let, to je dlouhá doba.
2: Takže klobouk dolů před všema, kdo to vlastně vydrželi doteď a co to předali nám. No.
1: Jednou z tanečnic, která pilně nacvičuje, je Jana Přichystalová.
3: Na hodech tančit nebudu, letos v kroji nejdu, protože mám malou holčičku, dvouletou, ale ta v kroji půjde. A já jsem se sem přišla podívat, v podstatě jako odsloužila hodovnice.
1: Vaše rodina je ale z hody v Jundrově spjata.
3: Už v podstatě rodiče rodičů i jejich rodiče chodili na hody. Snažíme se to udržovat a hlavně se snažíme to teda předávat. Jednak třeba mladým dětskám, co přijdou z města a chcou se připojit a hlavně teda jako mladším generacím našim dětem, kterým to chceme předat, protože chceme, aby se to tady udrželo.

0: lesu.
1: Já jsem koukala na ten taneček, jak si přebírají muži děvčata.
2: My tomu říkáme tak lidově kradlava, kde vlastně šuhají v úzovkách soutěží o to, aby se poprali o ty stárky, které jsou prým těch horů, jo, a ozdoba. Je to už taková jako spíš žertovná část těch tanečků.
1: Kolikrát si ten taneček zatancujete během hodu?
2: Tančíme ho během hodu 4x. Jo, vždycky v odpoledním programu a ve večerním.
1: V jakých krojích budete?
2: Ti zakladatelé hodů si přinesli kroje sebou. Jo, takže je to odlišně od martinských hodů, které jsou v Jindrově původní. Ale slovácké hody, na kterých jste se vlastně přišlo podívat na nácvik, tak ty mají převzatý kroje z původních dědin, ze kterých byli ti zakladatelé. Jo, proto nemáme hody tak, jak to bývá mnohdy podle patrona kostela, ale máme prostě slovácké hody.
1: Co pro vás znamená obléct si kroj a ty hody si opravdu užít, prožít?
2: Je to čest.
3: Jundrovské hody s více jak stoletou tradicí vypuknou už tento pátek a hlavní hodový program je však víkendový. Tady to žije. Všechny předchozí díly najdete přehledně na webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno s datem 24. srpna je na svém konci. Pavel Kašpar se s vámi pro dnešek loučí, s radostí a chutí předávám slovo Zdeňkovi Junákovi, který se chopí svého kormidla a mikrofonu po 9. hodině po zprávách s Věrou Šenbekovou. Začnou pondělní srdcovky se spoustou dobré nálady, splněných písničkových přání a legrace. Užijte si nejen srdcovky, užijte si celý pondělek 24. srpna a zítra po 5. hodině se znovu uslyšíme. A na závěr trocha poezie dnes z pera básnířky Aleny Millerové. Báseň se jmenuje Plašička snů. Našla jsem ráno pod postelí schovaný jeden malý sen. Byl spocený a rozechvělý. Vypadal velmi vyplašen. Snažila jsem se ho utišit. Ptám se ho, co se stalo. A on mi jenom tiše špit, že se mu o mě zdálo. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vodáckou sezónu na řece Dyji u Znojma sucho díky upouštění z místní nádrže neohrožuje. V Sadech u Veselí nad Moravou začala samosběra rakitníku. Fotbalista Antonín Vaníček rozhodl 2 góly o výhře zbrojovky v Teplicích. Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Vodácká sezóna na řece Dyji u Znojma i přes dlouhodobé sucho pokračuje. Hlavně o víkendech bývají všechny lodě z místního vodáckého centra zamluvené. Dostatečnému průtoku pomáhá hlavně to, že vodohospodáři do koryta upouštějí vodu z místní vodní nádrže. Podrobnosti dodává Aneta Poláková z vodáckého centra.
2: Po úseku ze Znojma do Krhovic, tak samozřejmě té vody je míň, protože už je to dál od té Vranovské přehrady. Tím, že jsou tam i meandry Dyje v těch zatáčkách a podobně, tak tam té vody je míň. Občas jsou tam mělčinky, je potřeba to přetáhnout, tu loďku, ale není to nějaké kritické, že by se ta voda nedala sjíždět.
0: Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další 3 lidi, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka dříve z ODS. Všichni vinu už dříve popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. V Blatničce na Veselsku začal samosběr plodů rakitníku. Podle majitele sadů je zatím zájem velký a úroda letos navzdory suchu dobrá. Samosběr by měl pokračovat do října. Lidé si vlastními nebo zapůjčenými nůžkami můžou ustřihnout celé větvičky s oranžovými bobulemi, vysvětluje majitel sadu Martin Smetana.
3: Potom ty větvičky hodí do mrazáku. Keď zmrznou, tak se dají velmi rychle oklepat bobule a ty bobule potom zpracují, rozmixují, získají z toho šťavu a to je vlastně taký meditovar, z kterého se dá potom vytvárat všechno ostatné, či už šťavy, limonády, marmelády a další. Sport.
0: Fotbalisté zbrojovky Brno vyhráli v 5. kole šance ligy v Teplicích 2-0. Oba góly dal Antonín Vaníček. Ten se v nejvyšší soutěži trefil po 6 letech. Oba jeho střelecké pokusy skončily brankou. Svou mimořádnou efektivitou se přirovnal k norskému ostrostřelci.
4: Erling Haaland. Ani jsem to zatím nestřebal, co to pro ně všechno znamená, ale ani jsem to nevěděl teda, že to je takhle dlouho. Je zatím dost nepříjemných situacích mých. Co jsem si prožil, který jsem zažil, který jsem musel překonat, ale překonal jsem je, šel jsem si za tím a mám za sebe radost, upřímnou radost mám za sebe.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě polojasno až skoro jasno, večer začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr slabý, večer mírný. Biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnici D1 ve směru na Prahu je po nehodě na stém 75. kilometru opět plně průjezdná, kolona se rozjíždí, aktuálně je na 10 minut od stého 86. postý 80. kilometr.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Nejsem žádný dědek vševěd, o svácích však mývám přehled. I ty pevně v rukou to měj, dneska slaví Bartoloměj. Společně mu smíme teď dát dar, radost pohledět. Spíš bych měl říct písní proud, ten je radost poslechnout. Takže klidně bez dechu, oddejte se poslechu. Mám tu písně i pár vět do 3/4 na 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 24. srpna roku 2026, je léto, začínáme nový týden. No a jak to tak vypadá, moji milí? Je to poslední týden prázdnin. Děti, děti, hola, hola, za chvilinku škola volá. Když jsem se podíval do kalendáře, zjistil jsem, že dnes má svátek Bartoloměj, krásné staročeské jméno. Takže všem Bartolomějům, Bartíkům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím o pozornost v Horních Lhoticích v domečku, kde bydlí Suchovi. A to proto, že se nám v době naší nepřítomnosti vzorně starají o naši zahradu. A že letos je to zvlášť náročné. Hani a Slávku, jsme vám vděční a jako odměnu posíláme písničku, kterou má Hanka moc ráda a zrovna dnes by jí mohla zvláště udělat radost písnička V dolinách. Někdy je uváděna pod názvem V slovenských dolinách a zpívá ji Karol Duchoň. Hana a Jarda Budínovi děkují Českému rozhlasu Brno za možnost dělat touto cestou radost a přeji všem krásný a pohodový zbytek léta. Tož, moji milí Budínovi, to víte, že rád zahrají vašim kamarádům, ale doufám, že když se starají tak hezky o tu zahrádečku, tak taky potom nějaký ten výdobytek, co tam vypěstujete, jim taky dáte nabídnout a tak jim dáte ochutnat, viďte. No, Budínovi, vybrali jste jim krásnou písničku, takže je tady Karol Duchoň V slovenských dolinách.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Jak už jsem říkal v úvodní básničce, dnes má svátek svatý Bartoloměj. Dnes je to pro nás jen datum v kalendáři, ovšem pro naše dědy, pradědy, babičky, prababičky, to bylo vlastně oznámení, že nám léto končí, a to víceméně na den přesně. Říkalo se, na svatého Bartoloměje jelen do řeky napleje, a proto se nemá již nikdo koupat. A tím to prostě skončilo, tím to, jak se říká, haslo. Sezona prostě uzavřená. Něco na tom přitom je, voda se nám pomalu ochlazuje, ráno, když se podíváte na hladinu rybníků, přehrad, tak se nad ní vznáší taková ta mlha, kouří se z ní. A odpoledne, no, to už není, co to bývalo. No ne, samozřejmě to neplatí od dnešku. Letos se nám léto opravdu vydařilo. Bylo nádherné, slunečné a ještě to určitě potrvá. Takže dneska na Brněnské přehradě, na Vranovské přehradě, pod Pálavou u Nových mlýnů se lidi budou koupat ještě klidně do půlky září. Jelen, ten si může plevat, jak chce. Já se vám musím přiznat, že já už moc nevyhledávám přírodní nádrže, jako jsou rybníky, jako jsou přehrady. Spíš se jdu vykoupat na koupaliště. A nebo když jsem byl mlád nebo mladší, tak jsme s manželkou jezdili k moři, létali jsme k moři. Dnes už tam lítá jenom moje žena se svojí vnučkou, protože mě to otravuje. Letadlo je malé, člověk tam nemá místo na nohy. A co u moře? Že jo, teplo, pláž, tak vždycky ráno jdu kilometr tam, pak se zase vracím, pak si zajdu na nějaký to pivko nebo něco, pokouřím si a zase tam gecnu. Ale co mě fascinovalo vždycky, a teď jsem o tom dokonce četl, že vlastně jak ti turisti se nahrnou do těch studií, do těch hotelů, do těch rezortů, tak vlastně ta dovolená se jim mění každé ráno ve sprint, aby co nejrychleji byli u lehátek, která jsou u bazénů. Tam si dali své ručníky a prostě to místo si takzvaně drží. Pak jdou na snídaní a pak se uvelebí u bazénu. Nechápu. Proč letíte k moři? Stojí to takových peněz. A vy místo, abyste se ráchali v moři, v té slané vodě, která vám prospěje pro vaši pokožku, vůbec pro váš organismus, tak vy gecíte prostě tam někde u bazénu. No to můžete taky tady, někde na Kraví hoře, nebo já nevím kde. No, tož tak. Takže já už moc ty rybníky nevyužívám, protože taky už mám roky. A co kdyby mě, já nevím, 100 metrů od břehu trošku něco postihlo a já jdu ke dnu a nějaký sumec si tam na mě pochutná. Tož tak.

protože začínáme týden, tak mám pro vás pondělní indicí do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají Jenůfu Libuše Domaninská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších úžasných operních pěvců. Tak, pondělní indicie tedy zní. Ulici mám v Praze, Brně i ve velkých přílepech. Zajímavé je, že na tom E se neshodnou. Opakuji pondělní indicii. Ulici mám v Praze, Brně i ve velkých přílepech. Zajímavé je, že na tom E se neshodnou. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční, páteční a tam už nám to všechno bude jasné. Tak a už pouštím písničku.

zpívá Dušan Hlaváček. Předem děkuji, Luboš. Milí Luboši, samozřejmě rád splním vaše přání a zahraji vaší paní, ale představte si, že by ten váš text, co jste mi poslal, nezačínal tak rozkazovačně. Zahrajte mojí ženě. Že byste třeba, hele junák, nezahrál bys prosím tě pro moji ženu Marušku písničku. To by znělo hezky. Vidíte, Luboši? No, polepšite se. Nebojte se, vaše přání splním. Nemůžu to udělat, abych vaší paní Marušce nezahrál. Takže vybral jste jí písničku a už je tady Dušan Hlaváček a jeho Zalíbení.

Což, moji milí posluchači, dnešní pondělní srdcovky pomalilinku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Ulici mám v Praze, Brně i ve Velkých Přílepech. Zajímavé je, že na tom E se neshodnou. Tak to byla pondělní indicie. No a moji milí, ještě než se opakují,

opravdu rozloučíme, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale musíte mi to dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi svá přáníčka namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání i písničku v konkrétní den, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili do toho našeho playlistu, scénáře, jak se říká, zařadit. To je pro dnešek všechno. A teď už předávám slovo svým kolegům Pavlu Kudrnovi a zámeckému pánu Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními se těším zítra v úterý po 9:00 opět. Na shledanou.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít. František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu, páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
3: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
4: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergu, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
3: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
4: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří sem v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
3: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
4: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
3: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
4: Malované trámy a malované omítky, ano.
3: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
4: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
3: Ve své době k čemu sloužila?
4: Byla to obrana hradní věž.
3: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
4: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, milá, oblí, Vík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
3: Má zámek nějakou zahradu, park?
4: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
2: Zámecké léto. Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé postavy, divné nápady, přehnané zdobení, snaha ukázat jakousi dovednost, nepřirozené barvy, skryté těžké významy, třeba lušti. Tam pocit, že někdy se naše dámy některé oblékají a malují dost manýristicky. Tak, dost k tomuto slohu, pojďme soutěžit. Soutěžní otázka už je připravena, doufám, že vy taky telefon znáte. Já myslím, že po těch dvou měsících soutěžení určitě už ano.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak co říkáte, dáme si do té soutěže. Já myslím, že ano, a víte, někdy jsou ty cesty náhody nevyzpytatelné, protože třetí volající pan Zdeněk je Střeště, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s hlavními cenami. Pane Zdeňku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, zámek Třešť, já doufám, že jste se tam byl podívat alespoň.
1: Určitě několikrát.
0: A pěkný, doporučíte?
1: No, určitě. Doporučím a doporučím i kuchyni, kterou tam mají. Aha. Dobrou.
0: Víte co, mě by někdy docela, jako já se takhle zeptám, a kdyby ten dotyčný třeba by řekl, že nás to vůbec nestojí za to, to je příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trámových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takové, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa Náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, což by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete. Užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně přibývá srážek chodců s tramvajemi. Tišnov hledá nájemce hotelu Květnice. Hokejisté Komety Brno vyhráli i třetí přípravné utkání a ovládli Dolomiten Cup. Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. V Brně přibývá nehod tramvají s chodci. Brněnský dopravní podnik jich letos eviduje zatím 18. Běžně jich bývá mezi 10 a 15 za celý rok. Příčinou je podle podniku hlavně nepozornost chodců, kteří mají sluchátka, telefonují nebo nesledují dění kolem sebe. 4 tak už letos přišli o život. Od jara proto na nebezpečí upozorňuje dopravní podnik. Kampaní Rozhlédni se pokračuje mluvčí Hana Tomaštíková.
2: Na sociálních sítích a v LCD monitorech ve vozech zveřejňujeme sestříhané záběry z kolizních kamer, jak tady k těmto nehodám dochází. Sice takovým jako tvrdším způsobem, ale ty měkčí způsoby bohužel nefungovaly. Chceme ukázat, že opravdu je to poměrně důležité téma, kterému je potřeba věnovat pozornost.
0: Také jihomoravští policisté upozornili na přibývající tragické nehody na kolejích. Za letošní rok evidují 19 střetů osob s vlakem. Zhruba polovina případů souvisí s nepozorností chodců nebo vědomým porušením pravidel. Apelují na chodce, aby respektovali zákaz vstupu na kolejiště a zbytečně neriskovali. Lidé můžou znovu kupovat státní dluhopisy. Ministerstvo financí spustilo druhou vlnu prodeje, ve které si lidé můžou koupit úpisy se splatností 3 měsíce a pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3¾%. Jednotlivec si může koupit cenné papíry v maximální hodnotě 3 miliony korun. Tišnovští radní hledají nájemci části hotelu Květnice. Měl by od 1. května provozovat restauraci a ubytování. Zájemci se můžou hlásit do 6. září. Potom začne elektronická aukce s vyvolávací cenou 50 tisíc za měsíc. Nájemce bude mít k dispozici například kuchyni, sklad, restauraci se salonkem, zahrádkou a kavárnou pro zhruba 150 lidí. Pokračuje místostarosta Karel Souček z ODS.
3: V dolní části bude teda ta restaurace, hotelové pokoje budou v třetím patře, v prostředním druhém patře bude velký sál, kde se budou moct konat jak městské, tak případně i soukromé akce. V části hotelu budou 4 ordinace, kam chceme přesunout neinfekční lékaře, abychom mohli následně opravit polikliniku. Sport.
0: Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup v italském Neumarktu. Ve finále zdolali 3-2 švýcarský Zug s obráncem Davidem Skleničkou a útočníky Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem. Tým kouče Libora Zábranského staršího tak v přípravě na novou sezónu vyhrál i třetí duel.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě polojasno až skoro jasno, večer začne přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr slabý severních směrů bude večer zesilovat na mírný severovýchodní. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy už pojedete sice v silnějším provozu, ale plynule. Na dálnici D1 pozor na silničáře mezi Vyškovem a Brnem. Mezi 216. a 214. a 0,5 kilometrem se pohybují v levém jízdním pruhu. Ani tam se kolona netvoří. S tou počítejte nárazově v Letovicích. Pokud jedete z Brna na Svitavy, v Letovicích je totiž omezený provoz. Projíždí se tam kyvadlově jedním pruhem kvůli opravě vozovky. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději. Ano, podle některých lidových pranostek byl právě dnešní den i jakýmsi neoficiálním začátkem podzimu. A já ráda přidám ještě jednu pranostiku. Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. Dobrou náladu, věřím, přinese i dnešní dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Budeme péci makovec zvát na mezinárodní folklorní festival i do ověřovny, no a babské rady nám pomohou s praním. Věřím, že i písničky, které nestárnou, vám zpříjemní začátek posledního prázdninového týdne. Ať je pohodový a bez stresu z blížícího se začátku školního roku. To je srdečné přání Jarky Vykoupilové.

0: krásném snu zpíval Karel Zich a já jsem moc ráda, že už do studia dorazila Sandra Silná, moje báječná kolegyně, moderátorka, ale také samozřejmě máma dvou kluků a skvělá kuchařka i pekařka, to my máme, tak musíme dělat. Vítej, ahoj.
1: Dobré dopoledne, děkuji ti, Jarko, za prostor. Ano, musíme neustále vymýšlet, čím nasytit
0: hladové krky.
1: Přesně tak.
0: Ty máš něco dobrého sladkého dnes a bude tam hrát roli mák, to je můj velký oblíbenec.
1: Ano, je to takový koláč, opět asi sladký recept, ale tady v tom koláči nebo buchtě hrají roli i banány, protože mně se, nevím jak našim posluchačům, mně se docela často stává, bohužel musím říct, že se mi doma unaví banány.
0: S takovým
1: nadšením, ano, my doma, protože děti dost často chtějí koupit banány a banány potom doma leží a pak už jsou takové unavené.
0: Přesně, to si řekla
1: elegantně. A už je nikdo nechce jíst a mě to je zase líto samozřejmě vyhazovat.
0: Mm-hmm.
1: Tak pořád přemýšlím, co s tím. A našla jsem výborný recept, kde se dají zužitkovat unavené banány a navíc i přebytky ovoce dalšího, protože oni
0: sezónního
1: tam,
0: navíc.
1: Já tam dneska budu přidávat do receptu švestky, ale dá se tam samozřejmě nahoru do té buchty, na tu buchtu dát třeba rybíz, jahody, maliny, ostružin. Teď je hodně ostružin. Na to, jaké bylo sucho, nebo na to, jaké je sucho, ne bylo, ono je pořád sucho, tak se krásně ale urodily ostružiny.
0: Všela
1: Já jsem byla
0: jsem
1: překvapená, že je hodně a jsou velké a jsou
0: šťavnaté,
1: dobré. No, jak kdo potřebuje. Nicméně ten náš recept, na něj budete potřebovat 3 banány, 3 vejce, 120 gramů mletého máku, 150 gramů špaldové mouky, lžičku prášku do pečiva a dle potřeby mléko, protože to těsto
0: tuší.
1: By mělo být takové tuší, tak nějak ne úplně jako na perník, třeba já perník dělám takové trošku tekutější těsto, ale zase ne úplně tuhé, prostě tak od oka, kdo peče, tak ví pozná, prostě tak, taková prostě buchta, nalije se to.
0: No, aby to všechno, teklo na ten
1: aby to trošku, ano, abyste to tam nemuseli úplně hňácat, ono potom, když by se to upeklo, asi by to bylo už moc tuhé.
0: Ano.
1: Takže všechny suroviny se smíchají, ty banány se samozřejmě musí nějakým způsobem rozmačkat, nebo můžete všechny suroviny dát, pokud máte mixer, robot, tak to prostě
0: dohlad.
1: Ale možná zbytečné si s tím zadělávat robot, ono se to dá v ruce vyšlehat, smíchat a dáte to do formy. Navrch se dá ještě třeba lžičkou přidat tvaroh a udělat, kdo ještě má rád vizuálně hezkou tu buchtu, tak špejličkou trošku ten tvaroh tak jako roztáhnout po tom těstě. Ono to potom vizuálně vypadá hezké, jak se říká, jíme i očima, a kor děti, teda pro děti to musí obzvlášť taky vypadat lákavě, takže se dá třeba tam přidat nahoru tvaroh a právě posypat ovocem nakrájené. Teď třeba k tomu máku se dobře hodí ty švestky, ale dalo by se tam vlastně cokoliv jiného. Všimněte si, v tom receptu není žádný cukr, protože ty banány tam dodají tu sladkost.
0: Takže je to i zdravá záležitost.
1: Je to zdravá záležitost, no. A peče se koláč na 180 stupňů asi půl hodiny. Je potřeba to trošku hlídat, aby se to úplně nespálilo, ale aby se to samozřejmě upeklo. Mně už napadají ještě takové varianty, to jsem neskoušela, ale přidat do toho třeba ještě na kousky nalámanou čokoládu, do toho těsta k tomu banánu zase, ale pak je tam ten mák, tak aby tam toho nebylo moc. Ta základní verze je prostě banány, vejce, mletý mák, špaldová mouka, prášek do pečiva a dle potřeby mléko a nahoru případně tvaroh a ovoce, aby to prostě ještě bylo
0: chutnější.
1: A ten koláč se dá třeba i jíst, když potom si ho nakrájíme, tak k němu přidat třeba kopeček ještě vyšlehaného tvarohu třeba s něčím, s nějakým dalším ovocem, aby to bylo vyvážené, abychom tam měli ještě ty bílkoviny nebo zmrzlina třeba taky.
0: To je taky pěkně vyvážené.
1: Je to taková dobrá svačinka, případně dětem už do krabičky.
0: Už
1: ty budeš dneska povídat tady v dobrých radách zdravé svačinky.
0: Přesně.
1: Tohle je vlastně taky zdravá svačinka, není tam přidaný cukr, je tam vlastně jenom to ovoce.
0: Já si vždycky vzpomenu, když se říká, dejte do té buchty, co máte rádi, tak se vzpomenu na pejská kočičku, jak tam dávali úplně všechno, co měli rádi, nedopadlo to.
1: Nedopadlo
0: dobře,
1: to.
0: Ale ve vašem případě věřím posluchači, že vy si to pohlídáte, takže banánový makovec s tvarohem a ovocem od Sandry Silné dnes dopoledním vysílání.
1: Děkuji za prostor, věřím, že vám bude chutnat a zase někdy naslyšenou.
0: No hned zítra, ty tady máš na starosti zítřejší středeční dopoledne.
1: Ano, a to jsi mě připomněla, že jsem si vlastně nedomluvila nikoho na recept na zítra, i když si nejsem jistá, protože běžně úterky nevysílám, jestli je to na zítřek potřeba, ale to já si ověřím, takže se nebojte. Pokud je potřeba recept, tak nějaký recept uslyšíte zítra dopoledne.
0: Tak se těšíme i na tvoji krasojízdu za mikrofonem. Měj se moc hezky, Sandra Silná, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a vám, milí posluchači, hned posílám dávku pěkné muziky.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Písnička My to zvládnem, 23 minut po 10. dopolední, stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Česká republika je od svého vstupu do Evropské unie takzvaným čistým příjemcem peněz. To znamená, že k nám proudí víc unijních příspěvků, než do Bruselu odvádíme. Po internetu se teď ale šíří opačná zpráva, která tvrdí, že jsme pro Evropskou unii zlatým dolem a že nás okrádá. Že to není pravda, potvrdili kolegové ze serveru iRozhlas v dalším díle seriálu Ověřovna. Detaily teď pro nás má redaktor Tomáš Kremr. Krásné dopoledne, vítej.
1: Hezký den.
0: Jak to tedy s příjmy a výdaji ve vztahu k rozpočtu Evropské unie Česko má?
1: Od roku 2004, tedy za celých 22 let našeho členství, Česko získalo víc než 2 biliony a 390 milionů korun. Do unijního rozpočtu stát odvedl 1 bilion a 50 milionů korun. Z těchto čísel ministerstva financí tedy vychází, že jsme výrazně v plusu. A to si chválí i současná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Česko je podle ní navíc druhým nejlepším státem EU v čerpání peněz.
0: Co se na tom autorovi řetězového e-mailu nezdá?
1: Tvrdí, že Česko posílá Evropské unii mnohem víc peněz, než kolik jich dostává nazpět. Za jakési v uvozovkách osmileté období má jít celkem o 2 biliony a 200 milionů korun, ročně tedy o 280 nějakých miliard. Z unie má oproti tomu do tuzemska za celé období putovat celkem pouhých 550 miliard korun, a to cituji, s velkou slávou za značné mediální propagace. Už před chvíli jsme si ale řekli ta skutečná čísla z dat ministerstva financí.
0: Kde na tahle čísla pisatel přišel?
1: Od počtu spojených s Evropskou unií se postupně přesouvá k počítání výdajů putujících z Česka takzvaně na západ, a to v dividendách, které české firmy odvádějí svým mateřským společnostem do zahraničí. V tomto skutečně Česko vychází záporně, to znamená, že z Česka odteče víc dividend, než do něj přijde z ciziny. To se ale nedá srovnávat, a proč, to vysvětluje ekonom Vilém Semerák.
2: Oni srovnávají nesrovnatelná čísla, doslova jablka a hrušky. Takže na jedné straně srovnáváme příspěvky a platby z rozpočtu Evropské unie, na druhou stranu toho srovnání dáváme zisky firem z dříve investovaných investic České republice. Jsou to firmy, jsou to soukromé peníze a nedá se to srovnávat s těmi penězi, co jsou v evropském rozpočtu.
1: Tyto výdaje soukromých firm sčítá autor s platbami České republiky do rozpočtu Evropské unie, čímž se dostává ke zmíněným 2,2 bilionu korun za 8 let. To je ale nesmysl, a ekonomu Vilému Semerákovi dává zapravdu i mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Tyto finanční toky nesouvisejí s členstvím v Evropské unii, ale byly by hrazeny daným vlastníkům firem bez ohledu na to, zda Česká republika je či není v Evropské unii. V neposlední řadě připomínáme, že členství v Evropské unii není jen otázkou finanční, ale v globalizovaném světě znamená pro Českou republiku také příslušnost k většímu politickému a ekonomickému celku s větší vyjednávací silou a pro občany možnost mnohem snazšího cestování, podnikání či studia na větším území a trhu bez bariér.
1: Nepomohlo by tak ani, kdybychom vystoupili z Evropské unie, po čemž autoři toho zmíněného řetězového e-mailu volají. Peníze do zahraničních firem by totiž z Česka proudily i dál.
0: Říká Tomáš Kremr, který zhrnul další díl cyklu Ověřovna. Můžete ho najít přehledně i na webu iRozhlas.cz. Tome, díky za návštěvu i zajímavé informace a měj se fajn.
1: Naslyšenou.
0: No a my se za okamžik podíváme na výbornou pozvánku a ten možná největší folklorní svátek v Brně, který začne už tento čtvrtek. Proto určitě zůstaňte s námi.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Žlutá ponorka projela naším vysíláním. Můžou za to Beatles? Posloucháte stále Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová. Největší folklorní událost v Brně je na spadnutí. Do moravské metropole míří téměř 30 folklorních souborů. Děti i dospělí, místní i zahraniční. Festival, který vám za okamžik představíme blíže, začne už ve čtvrtek 27. srpna a potrvá do neděle. Podrobně nám ho teď představí jeho čestný prezident Milan Zelinka. Vítej ve studiu, ahoj.
1: Ahoj a dobrý den posluchačům.
0: Krásné dopoledne, tak se schválně pochlu, protože si v historii této akce od prvního ročníku, kolikátý ročník Mezinárodního folklorního festivalu letos bude?
1: Je to až neuvěřitelné, ale je to 37. ročník.
0: Tedy klobouk dolů, tomu říkám tradice. Pojďme se podívat na to, jaké domácí soubory se předvedou.
1: No tak já začnu dětskými, protože máme poměrně velký počet dětských souborů, takže když vezmeme napřed ty brněnské, tak je to brněnský Valášek, Janošíček, Javorníček, Líšňáček, Májíček a Slováček. Z těch, co jsou za hranicemi Brna, je to Bystrouška s Bílovic nad Svitavou, Drahánek z Blanska, Diavánek ze Znojma, Jamírek z Újezdu, Jitřenka z Dolní Čermné a Milešováček z Milešovic.
0: Tedy tolik o mladiny.
1: Tolik o mladiny
0: nové krve folklorní.
1: A potom tam máme ty dospělácké soubory. A to jsou zase ty brněnské, to je Půčík, Slovácký kružek, Šafarán a Májek. A mimo brněnské Vrčka ze Šlapadnic, Za Olží z Jablunkova a Levandula z Čejkovic. No a samozřejmě nesmí nám chybět hudební soubory, takže jako první se nám vlastně v rámci programu představí Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, který bude dělat zahajovací koncert, a potom se nám ještě v programu objeví cymbálová muzika Šmitec.
0: Výborně, no a co zahraniční hosté, také jich není málo.
1: Zahraničních souborů máme 5, tak jako to bývá pravidlem, pokud nám přijedou všichni, a představí se nám soubory z Chorvatska, z Maďarska, z Polska, z Portugalska a ze Slovenska.
0: Máš ty nějaký svůj osobní tip, na co se skutečně těšíš, co považuješ za perličku nebo za nějakou zajímavost?
1: Já se těším, až to skončí.
0: to bylo krutě upřímné.
1: Já se těším na polský soubor Marguzanie. A těším se i na ten brolňácký koncert, protože my jsme s Brolnem letos ten zahajovací koncert pojali tak, že budeme představovat dětské interprety. A takže tam budeme mít asi 12 dětí zpívajících a hrajících a samozřejmě do toho normální brolňácký program.
0: Zajímavé na té akci je, že ona se odehrává na různých místech, Nová Radnice, Náměstí Svobody.
1: Tak centrum toho dění je nádvoř Nové Radnice, nahoře na Dominikánském náměstí. V sobotu nám proběhne vlastně taková varianta krojovaného průvodu, které my říkáme roztančené město, a to proběhne v centru města normálně na dlažbě. A potom máme vlastně poměrně velký počet vystoupení na Náměstí Svobody na tom menším pódiu, kde se zejména zahraniční a mimobrněnské soubory budou představovat v takzvaně profilových vystoupeních, to znamená, každý z nich bude mít svoji hodinovku.
0: Výborně, výborně. Takže se bude doslova tančit a zpívat na mnoha místech. Ten podrobný program najdou zájemci asi na vašem webu.
1: Na našem webu, na našem Facebooku.
0: Výborně, tak ještě jsme neřekli něco důležitého, řekli jsme všechno.
1: Já si myslím, že jsme řekli tu podstatnou část kompletně.
0: Ano, ano, ano, takže se těšíte na návštěvníky.
1: Těšíme se ostatně samozřejmě na návštěvníky. Těšíme se na to, že nám hydrometeorologický ústav bude nakloněn a nebude nám pršet.
0: Ano.
1: Protože nemáme bohužel mokrou variantu, to je slabina města Brna. A už prostě se těšíme, ve středu máme setkání se soubory, potom už se rozjede program, už to začne, už to nikdo nezastaví.
0: Já mám i moderátorskou zkušenost z vaší krásné akce a musím říct, že to publikum folklorní.

0: řekněmeš, je velmi, řekla bych, vstřícné, radostné, hlasité. Takže planuje tam taková euforická atmosféra. Pokud jste to posluchači ještě nezažili, vřele vám to doporučuji. Budete také juchat, pískat, tleskat a radovat se.
1: A my se na to těšíme.
0: Tak to byl Milan Zelinka, děkujeme za milé pozvání. Čestný prezident Mezinárodního folklorního brněnského festivalu, který začne už tento čtvrtek. Nenechte si ho ujít.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Já.

0: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Věra Martinová má ráda proud, tak to jsme na tom podobně. I já mám ráda řeky a nejen je, ale i rybníky, lomy, přehrady, prostě místa ke koupání. Věřím, že letošní počasí i to slibované na září ještě to koupání umožní a potom už se budeme my otužilci o to více z koupelí radovat. No každopádně pojďme na dopolední babské rady. Hebké ručníky zářivé barvy nemusí být jen výsadou reklam na prací prostředky. Právě teď vám připomenu, že doslova zázraky dokáže při praní ocet, citron nebo i obyčejná sůl.
1: Babské rady.
0: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Blanenská nemocnice bude mít nové vybavení a rozšíří nabídku péče. V jaderné elektrárně Dukovany obnovují nádrže na vodu. Archeologové u Svitávky odkryli 3000 let starý hrob. Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Městská nemocnice v Blansku pořídí nové vybavení a nabídne další zdravotní obor. Chirurgická ambulance získá moderní operační světlo, na magnetické rezonanci bude nový oximetr na měření kyslíku v krvi. Na jejich pořízení přispěje město. Díky dalšímu oboru nemocnice také rozšíří péči o pacienty odkázané na umělou výživu, říká mluvčí Blanska Pavla Komárková.
2: Přibude obor klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Tento obor je využívaný zejména při péči o kriticky nemocné a dlouhodobě hospitalizované pacienty na různých lůžkových odděleních, jako je JIPka, ARO, interna nebo neurologie.
0: Česká armáda začala v Polsku znovu používat vrtulníky typu Venom a Viper. Po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou byly mimo provoz. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušných sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím stroje v Polsku. Ostatní Venomy a Vipery by mohly znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne. Energetici v Dukovanské jaderné elektrárně modernizují nádrže na demineralizovanou vodu. Je jich celkem 6 a každá z nich má objem 1000 kubíků. Dělníci u nich musí zesílit stěny, zpevnit dno a modernizovat izolaci.
3: Nádrže budou po úpravách odolnější vůči vnějším vlivům, včetně seismicity, tedy případnému zemětřesení. Velké nádoby teď energetici staví speciálním způsobem, a to od stropu dolů. Práce začaly letos v létě a potrvají do začátku roku 2028. Původní nádrže v elektrárně slouží více než 40 let, tedy od jejího uvedení do provozu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Archeologové z Boskovického muzea objevili při záchranné akci u Svitávky na Blanensku žárový hrob. 3000 let starý nález podle rentgenu obsahuje kromě ostatků i dva bronzové předměty, nůž a unikátní břitvu se dvěma břity. Ty mají být uloženy v muzeu. Hrob z doby bronzové plánují archeologové otevřít v nejbližší době.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude polojasno až skoro jasno, večer začne přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr slabý severních směrů bude večer zesilovat na mírný severovýchodní. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli dopravním omezením se zdržíte na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem od 207. postý 96. a půltý kilometr. Počítejte také s komplikacemi na výjezdu na D1 ve směru na Prahu na stém 94. kilometru u Brna. Stala se tam dopravní nehoda. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Lépe, radostněji a zdravěji, tak to by mohlo být motto následující hodinky našeho dopoledního vysílání. S Petrou Krečovou si budu povídat o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Možná se hodí dodat, že zdravější přístupy k životu, ať už ve stravě, k pohybu a podobně, se podle odborníků upevňují 21 dní a po 63 dnech si dokonce vytvoříme nový pevný zvyk. Tak držím palce k tomu odhodlání, třeba právě začátek nového školního roku bude tou inspirací. A my si za okamžik řekneme, jak použít teď aktuálně sezónní produkty, jaké bylinky jsou například do pomazánek vhodné, a určitě zazní i nějaký zajímavý pomazánkový recept. Takže zůstaňte s námi a užijte si i tuto hodinu dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu a mixážního pultu vás srdečně zdraví Jarka Vykoupilová.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, jako každé pondělí také Dobré rady. Ty dnešní budou o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Školní rok se blíží a inspirace není nikdy dost. A já jsem moc ráda, že tady mohu přivítat Petru Krejčovou, šikovnou to kuchařku a vůbec vyznavačku zdravého jídla, abych vás nějak představila v úvodu. Krásný den.
1: Krásné dopoledne.
0: Pojďme na to. V úvodu by se možná hodila říct taková obecná pravidla nějakého vyváženého talíře. Co na něj patří?
1: Tak určitě tam musí být zastoupené makroživiny, to asi všichni dobře známe, sacharidy, bílkoviny, tuky. Nicméně tady bych chtěla trošičku podotknout, že není sacharid jako sacharid. Tady by bylo úplně úžasné považovat za ty sacharidy celá zrna. Takže například pohanka, jáhly, bulgur, kinoa, rýže a podobně.
0: Výborně.
1: A bílkoviny, zase není to jenom vejce, maso, tak jak to známe, tvaroh, mléčné výrobky, sýry, ale luštěniny jsou velice dobrými zdroji bílkovin pro naše tělo, velice lehké, dobře stravitelné s mnoha dalšími benefity. A u těch tuků tam bych třeba zmínila, kromě klasických olejů, samozřejmě používat extrapanenské, ale zařadit do toho jídelníčku pravidelně i semínka a oříšky, a k tomu bych chtěla říci později něco víc, protože to nejsou třeba oříšky, tak jak je známe, že si koupíme pitlík k televizi a nějakých nasolených, opražených. Tak. No a určitě by tam v tom vyváženém talíři, kromě tady těch základních potravin, tak neměla chybět zelenina. Dostatečné množství zeleniny. Já jsem takovým zastáncem, že by to mělo tvořit až jednu polovinu, možná až dvě třetiny toho našeho talíře, protože my máme povětšinou velmi malé množství vlákniny na tom talíři, když se na to běžně podíváme, rohlík s chlebem, kousek rajčete k tomu, tak tam je té zeleniny opravdu žalostně málo, takže velké množství zeleniny, tepelně upravované, k tomu trošku syrové zeleniny, no a potom čerstvé bylinky, vždycky kousek něčeho živého, třeba nějaké klíčky a podobně.
0: Dobře, tak to je hodně zajímavé a barevné. Ostatně vy říkáte, že důležité jsou i barvy potravin, že platí, že čím pestřejší barevný talíř, tak tím lepší?
1: Ta příroda nám napovídá. A každá ta barva posiluje nějaký náš orgán a my se v té barevnosti můžeme trošičku orientovat a řídit i ročním obdobím. A potom těmi barvami, úplně typickou barvou červenou, tak je to posilující barva pro srdce. A u některých barev to tak jednoznačně říct nelze. No a tak, jak vlastně ty jednotlivé roční období, když se vlastně jako zaměříme na určitý druh potravin, tak mohou posilovat naše orgány podle tradiční čínské medicíny. Tak my, když potom jíme ta různě barevná jídla, když se fakt zaměříme hlavně na tu barevnou zeleninu, tak když si to vybíráme podle těch ročních období, tak si jenom uvědomme, co nám roste na jaře. Velké množství zeleného, klíčky, různé výhonky, hrášek a podobně. A v létě je to zase, tak jak jsem zmiňovala, to srdce, červené potraviny, paprika, rajčata. Do toho, když dáme trošku bylinek, tak už nám z toho vznikne jako docela takový zajímavý barevný mix. Potom třeba hnědá nebo žlutá, dýně, mrkev, batáty. Podzim. To jsou tak, přesně tak. Nebo třeba řetkev, cibule, květák. To jsou potraviny, které podporují naše plíce, tlusté střevo, a potom třeba zimní potraviny, černé fazole, mák, mořské řasy, ty podporují naše ledviny, takovou naši vnitřní životní esenci. A ty barvy, když je vlastně máme na tom talíři ve větším množství, tak máme jistotu, že máme dostatečné množství jak minerálů, tak vitaminů, tak aminokyselin, protože oni ty barvy v sobě nesou.
0: Výborně, říká Petra Krejčová, host našeho dopoledního vysílání. Vy se samozřejmě tradičně můžete jako každé pondělí ptát v Dobrých radách. Máme telefonní spojení se studiem 726465200.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Ručičky hodin se nám pomalinku posouvají. Máme 17 minut po 11. Mým hostem je stále Petra Krejčová. Naším velkým tématem jsou zdravé svačinky. Pojďme to vzít postupně, protože vy už jste vlastně nebo zmínila, že mít v jídle vždy i něco syrového je dobré. Obsahuje to totiž enzymy, které podporují trávící proces. Takže když si to převedu do nějaké lidové rady, stačí kousek zeleniny nebo ovoce na talíři? Je to tak snadné?
1: Tak je i není. Ono dát si něco syrového na talíř je tak snadné, akorát na to nezapomínat. Oni ty enzymy nám pomáhají nejenom v trávení, ale celkově v tom, aby nám vůbec mezi sebou buňky komunikovaly, aby se vlastně děly všechny ty biochemické procesy v našem těle. Takže to není jenom to trávení. Syrová strava není jenom nakrájená mrkev, ale může to být třeba výhonek, výhonky, kor na jaře nebo i v létě, jak nám třeba vykoukne kousek špenátu, mangoldu nebo hrášek. Můžou to být naklíčené třeba brokolice, semínka, brokolice, vojtěšky, řetkviček. Ono ty klíčky mají i chuť, jako ta zelenina samotná potom, když vyroste. Takže je to takový jako kolikrát pikantní, velmi chutný mix. No a do té syrové zeleniny tak můžeme počítat i třeba nakládanou zeleninu. Mm-hmm. Takže kvašené zelí, pickles, nakládané okurky nebo jakoukoliv prostě nakládanou zeleninu, protože ono tím řízeným kvašením, tak nám v tom vznikají enzymy a zachovává si to vitamíny a to je právě pro naše tělo
0: důležité.
1: A je to velice vhodný zdroj právě těch enzymů a vitaminů přes zimní období. Takže teďka s nadcházejícím podzimem a určitě bych řekla, že to je takový dobrý tip, co si zařadit.
0: Mm-hmm. Co si nakvasit třeba i doma.
1: Ideálně.
0: No, pojďme se podívat tedy na sezónní produkty. Teď v závěru léta, co můžeme zařadit do jídelníčku, abychom dodrželi tu sezónnost, protože i naše tělo potřebuje, předpokládám, jinou výživu, když je nám hodně horko například, nebo naopak v zimě na zahřátí.
1: A přesně tak. My se můžeme velice jednoduše řídit jenom tím, co nám v tom období roste, ano, a co v tom daném období můžeme uchovat. Takže a teď nám pomaličku začínají dozrávat třeba dýně, a určitě cukety z toho léta nám ještě zůstávají třeba rajčata nebo papriky. Teďka je to takové přechodové období, kdy fakt ta úroda je veliká a právě ten výběr je veliký. Určitě pomaličku můžeme přecházet ke kořenové zelenině, která je taková hodně dominantní na zimu, takže mrkev, třeba červená řepa, různé řetkve, pórky a podobně. Mm-hmm. A tady toto všechno tak si můžeme třeba jenom jednoduše upéct, dát do polévky a kombinovat to zase třeba s těmi obilovinami, s těmi luštěninami, do toho si dát trošku nějakých bylinek, třeba čerstvých nebo nasušených, oregano, majoránka, co já vím, rozmarín, šalvěj. No a z ovoce, tak zase, když se podíváme na to, co nám v tuto dobu dozrává,
0: švestky.
1: Tak přesně tak, švestky, trnky, jabka, hrušky, nemusíme prostě vůbec šahat po nějakých pomerančích, mandarinkách, banánech, protože ta hojnost je tady opravdu obrovská.
0: Je tady veliká. A tam už vlastně se můžeme bavit o tom, že už máme jakýsi základ těch pomazánek, ke kterým se dostaneme, že vlastně ty mohou obsahovat třeba tu pečenou zeleninu.
1: Určitě.
0: Luštěniny. Tak my to podrobně ještě budeme probírat. Milí posluchači, připojte se k nám svými zkušenostmi, dotazy, budeme za to rádi. 726 46 5200.
2: Péči o včelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Karel Černoch a ona se brání v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno, také v poradně, tedy v dobrých radách pondělních o zdravém vaření, stravování, o zdravých svačenkách. Petra Krejčová je stále mým milým hostem. My už jsme tady probrali ty jednotlivé, dejme tomu, ingredience, co by mohly patřit do nějaké té konkrétní pomazánky, ale pojďme se ještě říct vůbec o samotné přípravě. Ty suroviny je potřeba nějak speciálně připravit před samotným zpracováním.
1: Tak jak jsem mluvila na začátku, tak z té skupiny sacharidů, bílkovin a tuků, tak já preferuji ty rostlinné zdroje, ne, že bych ty ostatní třeba nepoužívala vůbec nebo nějakým způsobem nabádala k nepoužívání, ale je právě moc fajn využívat ty obiloviny a ty luštěniny a ty ořechy. A my potřebujeme právě je připravit pro tu pomazánku. A to tak, že si je namočíme předem. A ta doba namáčení je od několika hodin u těch malých, třeba oříšků, semínek, až třeba po 12 hodin nebo klidně i 24 hodin, prostě celý den to nechat namočené a potom tu vodu z toho slít. Tady tenhle proces je už všech těch tří kategorií velice důležitý jako základu pro tu pomazánku, protože jak ty obiloviny, tak ty luštěniny, tak oříšky, semínka mají nějaké antinutriční látky. To jsou prostě látky, které naše tělo nedokáže tak dobře strávit, nedokáže je dobře zpracovat, proto nejsou tak vhodné k pojídání a třeba ty různě solené pražené oříšky, protože tady tím procesem namáčení se určitě v rámci toho běžného průmyslového zpracování nikdo nezabývá. A my tím, že to namočíme, tak ty antinutriční látky se z toho vyloučí a zároveň se v tom aktivují právě ty enzymy, o kterých jsme mluvili. Jinými slovy, to semínko začne vlastně růst, začne klíčit. Zatím jenom jako uvnitř, takže to nedokážeme vidět. Když to necháme namočené díl, tak může vykouknout i ta malá hlavička a to je prostě jenom důkazem toho, že to semínko začíná klíčit a pro naše tělo je tím pádem maximálně využitelná vlastně ta výživová hodnota, která je skrytá uvnitř toho semínka a pro naše tělo je to velice dobře stravitelné.
0: Takže určitě je dobré i plánovat, pokud si nemáčet a druhý den třeba něco připravovat, tak na to myslet den předem.
1: Určitě. Příprava dělá mistry. Je dobré na to myslet, ale tak, abychom se třeba tady tímhle úplně nezahltili, tak já vždycky doporučuji mít doma více druhů oříšků, semínek, luštěnin, obilovin a prostě si jenom něco namočit. A my do toho druhého dne máme pořád ještě čas si z toho vymyslet nějaký recept nebo najít si nějaký recept. Takže spíš se tady toto naučit jako nějakou rutinu, jako nějaký zvyk, že prostě doma budu mít nějaké namočené fazole, za pár dní se namočím nějaké další fazole.
0: Nebo ořechy.
1: Nebo ořechy, nebo třeba i tu obilovinu, no a něco si z toho připravím. Z těch fazolí tak jsou ty pomazánky takové úplně jako jemné a krémové, stejně tak z těch oříšků, semínek a jediné, co potřebujeme, je teda dobrý mixér, který nám to vymixuje. Dobrý neznamená, že potřebuji mít prostě nějakou úplně profi techniku. Já, když jsem tady s tímhle začínala, tak jsem začínala i s obyčejným tyčovým mixérem.
0: To jsem to chtěla říct, já jsem to taky nedávno takhle provozovala
1: tak,
0: a šlo to.
1: Tak, akorát to tam prostě musíme vrstvit tak, že dole budeme mít to tuší a nahoře nějaké bylinky a oleje a zalijeme to tou vodou, tak aby se nám to promixovalo až na dno. No a prostě musíme počítat s tím, že ta pomazánka třeba nebude tak krémová, nebude tak hladká, ale to zase bych řekla, jako, že nám úplně tak nevadí, protože aspoň nás to nutí k tomu, že to pořádně rozkoušeme a že to má prostě i třeba zajímavou strukturu, texturu.
0: Přesně tak. Petra Krejčová, hostem našeho vysílání. Já musím říct, že jsem nadšená, protože po zkušenosti s namáčením už to doma dělám. Jednak se zkrátí tím daleko další zpracování případné, ta doba. A jednak mám pocit, že to má vliv i na chuť. Nepletu se. Tak.
1: Určitě.
0: My si za okamžik nějaký konkrétní recept řekneme v našem dopoledním vysílání a stále tedy vás vyzývám a sleduji tady telefonní linku, jestli se někdo s dotazem či nějakou poznámkou a zkušeností přidá do našeho vysílání 726465200.
2: Český rozhlas Brno.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dívám se, dívám. Petr Habka a Lucie Bílá v našem dopoledním vysílání, tak věřím, že vás tahle hudba pohladila po duši. A Petra Krejčová si se mnou stále povídá o zdravém stravování, nejen tedy svačinkách. Bereme to docela ze široka, ale já myslím, že je to hodně užitečné. Každopádně, teď jsem slíbila nějaký konkrétní oblíbený pomazánkový recept, že bychom ho krok za krokem našim posluchačům povyprávili, aby si udělali jasnější představu, jak to probíhá.
1: Tak já bych s vámi ráda pozdílela můj za ty roky, já se takhle živím asi 20 let, tak můj opravdu ten nejoblíbenější recept a vždycky, když ho někomu předám, tak se v té rodině stane také tím oblíbeným receptem. Mm-hmm. A je to semínková pomazánka se sušenými rajčaty a provencálským kořením.
0: Ano.
1: A připravíme ho tak, že si namočíme tak zhruba hrnek a slunečnicových semínek a mandlí neloupaných. Namočíme to tak, jak jsem říkala, ideálně přes noc. Potom tu vodu slajeme a potom úplně jednoduše hodíme do mixéru. K tomu

0: přidáme tak zhruba půl hrnečku sušených rajčat. A ono teďka, že jo, po létě, někteří jsme třeba i cestovali někam do zahraničí.
1: Dovezli jsme si italská.
0: Dovezli jsme si ta italská sušená rajčata, výborná, přesně tak. Zalajeme to tak zhruba čtvrt hrnkem olivového oleje, ideálně nějakého kvalitnějšího, protože potom se ta chuť krásně zvýrazní. A zasypeme to provencálským kořením. Můžeme buď to teda čerstvými bylinkami, třeba rozmarín, nebo klidně i bazálka, teďka přes léto se může dát oregano. Takže ty bylinky. A potom dáme tak zhruba půl hrnku vody. Tady je ten malý trik, pokud nemáme kvalitní mixér, tak tam té vody budeme muset dát trošičku víc, aby nám to ten mixér utáhl, aby to prostě vymixoval do té pomazánky. Ten, kdo má nějaký přístroj kvalitnější, tak může té vody i třeba o maličko méně. No a celé to rozmixujeme a pomazánka je hotová a ona opravdu prostě se spojí v takovou hladkou hmotu. Já, když jsem ty pomazánky dřív i tady jako prodávala, tak vždycky babičky se ptali, co je to za pomazánku, protože si mysleli, že je to normálně nějaká vepřovka. Nějaká prostě jako klasická pomazánka. Vůbec by člověk jako neřekl.
1: Jen je.
0: Tak.
1: Semínka rajčata sušená, výborně. Taková, řekla bych, netradiční a přitom klasická. Předpokládám, že bude chutnat i dětem na ty svačinky do těch krabiček.
0: Určitě pro děti klidně těch sušených rajčat třeba méně, nebo úplně klasická pomazánka humus. Namočená cizrna, zase jenom prostě namočíme cizrnu, druhý den to slejeme a uvaříme ji v čerstvé vodě, můžeme tam třeba přidat i trošku sody proti nadýmání, potom to celé slejeme a rozmixujeme s citronem, římský kmín, osolíme, přidáme olej a přidáme tahýny, což je zase sezamová pasta. Takže tam je zase jakoby krásná vyváženost té pomazánky, že tam máme dostatek bílkovin, máme tam dostatek tuku a k tomu, když dáme nějakou vhodnou obilovinu, takže třeba nějaký kváskový chlebík, tak z toho opravdu máme kvalitní, rychlou pomazánku na svačinu.
1: Zní to báječně jednoduše, to jsem ráda. Co cibule a česnek, to jsou hodně aromatické dvě ingredience. Jak s nimi pracujete? Může to pro někoho být hůře stravitelné a patří do pomazánek? Asi ano.
0: Určitě ano. Já sama česnek a cibuli mám moc ráda. A jak kdo, někdo prostě má problémy s trávením a ta syrová cibule nebo syrový česnek je pro něj prostě moc, tak tam je zase super dát si to třeba všechno do jednoho pekáče se zeleninou, kterou použijí na tu pomazánku, takže olopu nějaký česnek, olopu si cibuli, k tomu přidám třeba dýni, upeču to a potom si bokem tak uvařím třeba bílou fazoli, a zmixuju to a tam potom stačí jenom to lehce osolit a zalít troškou oleje a je z toho prostě úplně taková jako lahodná pomazánečka, kde vlastně ten česnek a cibuli už tolik necítíme.
1: Nepoznáme, oni dodají chuť, ale nějak nepotrápí trávení.
0: Aha. Přesně tak. A ještě takový malý trik k těm pomazánkám, když je připravuju z luštěnin, tak ony ty luštěniny, když chladnou, tak tuhnou. Takže my se nemusíme bát tu pomazánku rozmixovat řidší.
1: Řidší, že
0: takže
1: se změní.
0: I ten obyčejnější mixér nám to v pohodě utáhne, protože když ji potom dáme schladnou, tak ona nám krásně zatuhne, takže z toho máme fakt takovou jako pěkně tuhou pomazánku.
1: Petra Krejčová je hostem našeho dopoledního vysílání a já jsem moc ráda, že stále posloucháte Dobré rady Českého rozhlasu Brno.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
1: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Miroslav Žberka dospíval svoji lásku na inzerát. Já tady mám zajímavý dotaz od posluchačky Karly, která nám napsala. Je pravda, že soja obsahuje estrogen a měly by tím pádem jíst pravidelně starší ženy? Je na tom něco pravdy?
1: Soja obsahuje fitoestrogeny, které jsou právě svými vlastnosti podobné tomu estrogenu, takže právě ženy v přechodu nebo po přechodu, tak tady tohle opravdu můžou velice dobře využívat, protože to vyrovnává tu hladinu hormonů v těle. Soja je taková, bych řekla, jako trošku demonizovaná, ale já mám názor ten, že není žádná surovina, která by byla špatná, akorát její nadměrné užívání a její zneužívání je špatné. Takže pokud je soja geneticky modifikovaná, tak asi nebude doporučovaná, ale pokud k soji přistoupíme jako ke každé jiné potravině v jídelníčku, tak je super, protože má právě zejména pro ženy v tom přechodu velice blahodárné účinky a my tu soju můžeme využívat například fermentovanou a v tempehu nebo v misopasta, to se dá koupit, ano, dá se to všechno koupit ve zdravé výživě a určitě vám tam dobře poradí, když se na to zeptáte.
0: Zeptáte i soja, klasicky ty plody?
1: Určitě.
0: Se dají se na to namáčet zase opět?
1: Přesně tak.
0: Takže dobrá rada tady z našich pondělních dobrých rad, kde si stále povídám s Petrou Krajčovou o vůbec zdravém stravování a nějakém zdravějším přístupu k sobě, protože mně se líbí i to motto, jste to, co jíte, to je prostě pravda, jednoduše. Někdy jsme možná malinko pohodlní, malinko lenivější. Pojďme si říct, že ty zdravé svačenky samozřejmě neznamenají jenom zdravou pomazánku. Na co to namazat? Co pečivo? Čím nahradit to klasické, abychom třeba nesáhli po bílém pečivu?
1: Tak ten chléb nebo pečivo nám tam může zůstat, ale je úplně jednoduché sáhnout po kváskovém pečivu. Buď to třeba žitném nebo špaldovém, dělá se fakt teďka už z různých těch obilovin. No a tím kváskem tak se zase zbavíme těch antinutrientů, těch látek, které jsou pro nás jako hůř stravitelné a ten chléb je pro naše tělo mnohem lépe stravitelný a využitelný. Takže kváskový chléb nebo, a co já moc ráda doporučuji, jsou různé semínkové nebo luštěninové chleby nebo bulky, prostě nějaké pečivo. Jenom zase tak jednoduše, že si vlastně ta semínka namočím a druhý den to sleju. Já si k tomu uvařím vždycky i nějakou obilovinu, takže třeba kinou nebo pohánku nebo jáhly, hodně to měním i podle sezónnosti. Rozemelu to s těmi oříšky, přidám do toho psyllium, len a udělám z toho prostě takovou malou cihličku a upeču to. Potom to jde krásně nakrájet a je z toho prostě takový výživný semínkový chléb. A potom ty luštěninové, tak tam je ta příprava zase tak jednoduchá, že vlastně ty menší luštěniny, jako je třeba červená čočka nebo čočka beluga, ale ta červená čočka je na to taková jako nejjednodušeji využitelná, tak to namočím zase na pár hodin, potom tu vodu sleju a jenom to rozmixuju s tím psyllium, trošku oleje, osolím to a nadělám z toho zase takové malé bochánky Pacičky. Nebo malé prostě cihličky, upeču to. Ano, to potom není ani moc poznat, že to není z klasické mouky. Takže takový tip, jak si připravit vlastně vysoce proteinovou svačinku, protože když si vezmete, že si potom tu svačinku uděláte z toho oříškového nebo luštěninového chlebíku a k tomu si dáte nějakou luštěninovou, oříškovou pomazánku, no a k tomu právě, tak jak jsme říkali, kousek té zeleniny, tak máte ten vyvážený talíř, který svačinka bude velice barevný a
0: chutný.
1: Přesně tak.
0: Mně napadá, že vy mluvíte o těch úplně základních potravinách, v tom řekla bych syrovém běžném stavu neupravených nějakou technologií, to znamená ale i v praxi levnějších, takže když takhle budeme vařit, tak vlastně i ušetříme.
1: Určitě.
0: No a to je výborná zpráva. To bych ráda zdůraznila, že na to pojďme myslet i prakticky.
1: A tak, člověk, když si potom začne kupovat ty obyčejné prvosuroviny a třeba si z toho připraví nějaké jídlo doma, tak mu potom opravdu zbyde víc peněz na na ty kvalitnější potraviny, protože si prostě nenakupuje polotovary a spoustu hloupostí, které do toho košíku jsme ochotní díky těm všem reklamám nastrkat.
0: Nastrkat a následně tedy i do sebe nastrkat.
1: Přesně
0: musím
1: tak.
0: Říct do našich těl. A ono, ta vyvážená strava, pojďme si to ještě připomenout v závěru, má samozřejmě v důsledku efekt pro naše zdraví. Méně zánětu v těle.
1: To si myslím, že by mělo být takovým cílem nebo hlavním motivem, aby jsme se cítili dobře, protože pokud se budeme přirozeně stravovat, tak to naše tělo bude fungovat přirozeně. A to prostě znamená, že bude fungovat ve zdraví. Takže tak, jak jste zmínila, snížení zánětu, snížení váhy, naopak zvýšení energie a vlastně taková, bych řekla, ideální fungování celého toho našeho organismu.
0: Možná vitalita je to slovo.
1: Vitalita, dlouhověkost.
0: Radost ze života, dlouhověkost, prostě pevné zdraví. Tak pojďme do toho, jak už bylo řečeno v úvodu, 21 dní, můžete zkusit nějakou novinku a po 63 dnech už je to pevný zvyk. Držíme vám palce, Petra Krejčová, hostem našeho dopoledního vysílání. Už nemáme žádný společný čas před sebou, uteklo to velmi rychle. Děkuji za užitečnou návštěvu, krásné rady, postupy na zdravé svačinky. Vážíme si vašeho času i té inspirace, která zazněla.
1: Mnohokrát děkuji za pozvání.
0: No a Jarka Vykoupilová děkuje také za vaši pozornost, milí posluchači, že jste s námi byli celé toto dopoledne a budu se na vás zase moc těšit ve čtvrtek od 10. naslyšenou.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Krajský soud v Brně rozhodne o případném prodloužení vazby pro aktéra bitcoinové kauzy Tomáše Jiříkovského. Kvůli vedrům chtějí v Boskovicích pořídit do některých ulic vsakovací dlažbu, která dešťovou vodu propouští. Do konce týdne by měla být zbouraná vyhořelá výšková budova ve Zlíně. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Po podání obžaloby vazební jednání neřeší městský soud, ale ten krajský. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další tři lidi, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS. Všichni vinu už dřív popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest. Pro Blažka 6,5 roku. Boskovice připravují nové opatření kvůli vedrům. V některých lokalitách využijí vsakovací dlažbu. Na rozdíl od té běžné propouští dešťovou vodu do podkladních vrstev a zmírňuje dopady sucha. Radnice ji chce nechat položit při rekonstrukcích ulice 9. května, parku a zámeckého skleníku nebo třeba v Hybešově ulici. Pokud se dlažba osvědčí, využijí město do budoucna při dalších opravách.
2: Vedení úřadu se snaží dělat i další opatření v boji proti suchu. Například při zakládání nových trvalkových záhonů zahradníci používají kůru nebo štěrk. Ty brání vysychání. Kromě toho taky omezili sečení trávy a v travnaté ploše nechávají neposečené pásy, které zadržují vláhu. Úředníci nechávají častěji kropit ulice a postupně ve městě přibývá vodních prvků, jako jsou pítka nebo mlžítka. Z Boskovice Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do konce týdne, řekl to Marcel Schmidt, ředitel komunikace firmy, která budovu vlastní. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisté. Jasná zatím není ani výše způsobené škody. V budově mělo sklady několik firem, které po požáru přišly o své zboží. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzíko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
3: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
0: Podle opozice jde návrh správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme polojasno až skoro jasno, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 210 ve směru na Brno. Srazila se tam 2 osobní vozidla, projíždí se pouze pravým pruhem. Tolik doprava aktuálně, pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Dobrý den, přátelé, opět vás zdraví Jiřina Ostrá. Je to tak, začala Morava krásná zem, začala mistřínskou podání mistříňanky. No a hned, jak je ostatně zvykem, připomenu, kdo má dnes svátek. U nás i na Slovensku blahopřejeme Bartolomějům. Jde o méně časté jméno, přesto pokud nás nějaký nositel tohoto jména poslouchá, tak mu přeji pěkný život. No a doufám, že se i dnes v posledním prázdninovém týdnu dočkáme nějakého toho šikovného zpěváčka či zpěvačky. Projekt Prázdniny u babičky končí posledním losováním v neděli 30. srpna. Tak uvidíme. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Moravské lidové.

0: Tak to byla kapela Petra Olivy, která zahrála Moravské lidové. No a teď už nám zaspívá mládenec. Je to 8letý Tomáš Tuza z Ivančí, který se dnes dovolal do projektu Prázdniny u babičky. Tomáši, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak nám hned pověz, co zaspíváš.
1: Tato písnička, kterou chci zaspívat, se jmenuje Povídala chrupa kytkám.
0: Tak, můžeš začít.

0: Lá.
1: Teda, já ti řeknu, Tomáši, zpíval si moc pěkně a dokonce si zpíval písničku, kterou já jsem tedy ještě v životě neslyšela. Kde pak se si naučil?
0: Ze školy znám.
1: Ze školy? Ve škole také zpíváte? Máte hodiny zpěvu, předpokládám.
0: No jo, máme, ale neučíme se tam vyloženě zpívat, ale něco o hudebních nástrojích a jakoby taky se tam učíme zpívat.
1: A ty hraješ na nějaký hudební nástroj?
0: Ano, na flétnu.
1: Na flétnu. No, a jaké byly prázdniny?
0: Super.
1: Super, tak to ráda slyším. Tak a co bylo úplně takový to nejsuprovější?
0: Že jsme minulý týden jeli na Šumavu a můj největší zážitek z toho bylo, že jsme se stavili poprvé v životě za hranicemi České republiky.
1: Nádhera. Jsem ráda, že Tomáš si odnáší z prázdnin spoustu pozitivních zážitků, no ale do školy už se těšíš.
0: Jo.
1: No já si myslím.
0: Se.
1: Kámoši, že máš nějakého opravdu velkého kamaráda, na kterého se můžeš spolehnout?
0: Budou si třetíčka se mnou bude chodit do třídy a jmenuje se June. Z Anglie.
1: A jo, no tak to se, ale budeš muset domlouvat anglicky, Tomáši, ne?
0: Ne, ona umí asi pět jazyků.
1: No teda, no tak to by, to máš dobrou kamarádku, protože společně s ní se můžeš ten jazyk v tom jazyku třeba zdokonalit. Tak Tomáši, já jsem moc ráda, že jsi měl krásné prázdniny. Jsem také ráda, že jsi nám zaspíval pěknou, mě tedy neznámou písničku Povídala chrpa kytka. No a já doufám, že třeba to budeš zrovna ty, který budeš v neděli a bude to poslední losování v tomto projektu Prázdniny u babičky, že vylosuješ si nějakou tu rodinnou vstupenku do zoologické zahrady Brno. Byl už jsi tam někdy?
0: Myslím, že ano.
1: Ano, no to nevadí, já jsem tam byla taky už několikrát. To vždycky stojí za podívání. Dobrý, tak Tomáši, moc děkujeme. Byl jsi fakt prima klub. Ty ještě si užívej s babičkou a dědou. Srefila jsem se. Tak je pozdravuj a písničku jsem pro tebe vybrala v podání Mladé muziky ze Šardic. Tak se jej ještě jednou ti moc děkuji a měj se moc hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to Tomášovi Tuzovi, osmiletému to chlapci z Ivančic, zaspívala mladá muzika Šardice krásnou polku, polku o sluníčku. Blahoslava Smišovského a Vladimíra Salčáka. Tak Tome, já ti také přeji ještě hodně toho sluníčka a přeji ti moc hezký ten zbytek konec prázdnin. Byl jsi opravdu šikovný, nebo respektive jsi. Moc šikovný klučík. No ale teď už se budeme věnovat volajícím posluchačům. Tak třeba paní Staňka z Blatnice má asi něco připraveného. Dobrý den.
1: Dobrý den, já posílám pozdrav do éteru všem kamarádům známým a všem dobrým lidem. Včera byl festival dechových hudeb pod Javorinou na Strání. Byl to úžasný odpoledne aj večer, hráli tam Bludověnka, Lieskovánka, Javorinka, Tůfaranka, Straňanka. My, dechovkáři a všetci, co tam byli, děkujeme za úžasné odpoledne a večer. Všem posíláme písničku a Karlíčkovi Hegnerovi děkujeme za úžasné uvádění.
0: Ano, tak jo, zvali jsme na tuto akci, tak jsem ráda, že se to podařilo. Paní Staňko, nashledanou.
1: Sluníčko bylo hezky, takže jo. Tak
0: nashledanou. A už paní Eva Mokrušová z Čejkovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím a dneska bych chtěla popřát panu Bartolomějovi Varmužovi z Čejkovic, má svátek. Momentálně jsme s nima na dovolené v Itálii, sedíme tady na pláži, popijeme aperol a slavíme a přejeme mu všechno nejlepší a hlavně teda zdraví a ať se mu dobře daří. Tomu přejí manželé Mokrušovi, manželka Kajka a syn Zdeněk.
0: No tak to byl milý telefonát přímo z Itálie a také jsem ráda, že znám posluchače, který nese toto jméno, jak už jsem v úvodu říkala, není těch nositelů mnoho, tak pan Varmuža, ano, není to. Tak je to pan Varmuža, já vám přeji ještě krásné chvíle a dny u moře v Itálii, pěkně si to tam užívejme,
2: uvidíte.
0: A pro všechny tam bude i písnička. Nashledanou.
2: Ano, nashledanou, děkujem.
0: Nashledanou, není zač. No a přání a písnička i pro paní Lidušku Škubalovou z Uherského Brodu, která dnes slaví 93. narozeniny. Přejeme ti, maminko, a tě pán Bůh chrání a sešle na tebe hojné požehnání. Zdraví, radost, pohodu, lásku od manžela, aby se ti splnilo to, co jsi vždycky chtěla. Na zahrádce, ať vše kvete, co víc ti přát ještě. Hodně vajec od slepíček, tak akorát deště. Maminko a babičko, máme tě všichni moc rádi. To vzkazují manžel Staňa, syn Staňa a dcery Hanka a Maruška s rodinami, 9 vnoučat a 12 pravnoučat. Dnes slaví 83. narozeniny paní Jindřiška Andělová ze Znojma. Z celého srdce jí za její lásku a za vše, co pro ně udělala a stále dělá, děkuji a moc jí do dalších roků pevné zdraví, boží požehnání, hodně sil a spoustu chvil v rodinném kruhu přejí dcera a syn s rodinami. No a dnes slaví krásné 87. narozeniny pan Zdeněk Marouš z Valtic. Pevné zdraví, úsměv na tváři, spokojenost a radost každého dne přeje celá rodina. No a připravena už je Moravanka.

0: Tak to byla lidová písnička Hovoranský potůček podání Moravanky. A teď si poslechneme hosti radicích je u telefonu paní Naďa. Tak paní Naďo, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny a dneska prosím o písničku pro Sdružení rybářů hosti radice Starý Lom za krásné akce, jako poděkování za krásné akce, které tady pro občany dělají. Poděkování patří všem jejich rodinným příslušníkům, jejich kamarádům, sponzorům, prostě všem, kteří se na tom zaslouží a tyto krásné akce tady dělají. Mm-hmm. Hodně elánu a sil do dalších akcí jim přeje posluchačka Naďa z hostě Radice.
0: Ano, tak.
1: A vám děkuji, paní
0: tak,
1: Ostra.
0: Nemáte za co, paní Naďo, nashledanou. Paní Marie z Lanžhota je připravena. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Řínko, zdravím vás a celý brněnský rozhlas a všech posluchačů, kteří poslouchají tento bezva pořad. Já mám tentokrát takové přáníčka. V těchto dnech slaví svoje krásné 98. narozeniny paní Mařenka Lehetová z Lanžhota. Maří, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Pana Maria, nech vás chrání. Kolik to bylo mariánských míst a zájezdů, co jsme spolu navštívili. Ale v člověk už nám jenom vzpomínky zbyly. Taky v těchto dnech oslaví svoje krásné narozeniny můj velice dobrý kamarád, pan František Bělohoubek z Frýdku Minsku. Františku, přeju také hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, rodinnou pohodu a nech ještě hodně a hodně dlouho jezdíš do Lanžhota nebo sem na tu tvoju milovanou rodnou Jižní Moravu.
0: No.
2: A paní Jiřinko, nesmím zapomnět na svoju dceru, Laďku Markovíčovou z Brna. Ladi, všecko dobré, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a jenom to nejlepší, co si přeješ a já ti to přeju za celou našu velikou rodinu. Zdraví Marušku z Moravca a všech těch mojich dobrých kamarádů, kteří si na mě vzpomínají.
0: Tak super,
2: Jiřinko,
0: paní Marie. Pozdravujte
2: manžela a vám nech se hodně daří.
0: Děkujeme, nashledanou, nashledanou. A tady prosím o zahrání písničky mému kolegovi Janu Přikrylovi z Nemojan u Vyškova, který se dnes dožívá 60 let. Přeji mu vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať ho pořád baví práce na zahrádce a ať už si konečně najde nějakou přítelkyni, ať není sám. A tomu přeje Milan s celou rodinou. PS, ještě to se mnou chvíli vydrž v práci. Děkuji. Pěkné přání patří i paní Marii Motičkové z Neda Konic, která se právě dnes dožívá krásných 90. narozenin. Milá maminko, k tvému dnešnímu životnímu jubileu ti přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, rodinné pohody, božího požehnání a ochranu panenky Marie. Z celého srdce tvá dcera Vladimíra s manželem a svojí rodinou. A ještě dobrý den. Chtěl bych popřát svému kamarádovi a zároveň šéfovi Igorovi Palaskovi ke krásným dnešním narozeninám. Martin a je čas na písničku Švardý šohajek.
3: Český rozhlas Brno.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No a teď už opět Morava krásná zem, další telefonát, pan Karel Jeřábek z Brna. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Paní Ostrá, já bych chtěl poslat pozdrav a písničku do Brna ke katedrále na Petrov, kde v minulých dnech oslavil 80 roků biskup Vojtěch Cikrle, 50 let z toho, co je knězem. A byla velká oslava, protože jsem nevolal dřív v zahradách, zpíval se až lidovky u harmoniky, prostě perfektní oslava. Začalo to v katedrále, skončilo to v zahradách, bezvadná oslava, takže Vojtěchu Cikrlevi do dalších let, ať se mu daří alespoň tak, jak teď, ať je tak zdravý a čipernej.
2: Dobře, tak jo, tak to bylo další přání. Pane Karle, hezký den, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: 22. srpna měl narozeniny náš kamarád Tomáš Knebl ze Znojma, který miluje dechovou i lidovou hudbu a je vaším vášnivým posluchačem. Čtu dál, specializuje se na chov siamských koček, kterým dopřává to nejlepší. Přejeme mu hodně štěstí a boží požehnání, ať mu stále vydrží jeho zdravý životní styl, který s jeho parťákem Radkem tak hezky dodržují. To všemu přejí kamarádi od Povodí Moravy a klub chovatelů siamských koček. No a dnes má narozeniny i Aleš Mikulenčák ze Slupy, vášnivý posluchač dechové hudby. Hodně božího požehnání mu přejeme a děkujeme za jeho pořádání lekcí vodního aerobiku, které pořádá každou sobotu v jeho krásném moderním bazénu pro starší generaci plavců i neplavců. Za to všemu děkuji sbor důchodců ze Slupy a kamarádi od Povodí Moravy. No a dnes slaví narozeniny velmi krásná a energická žena z kořeny na divokém východě Slovenska, paní Lucia Sotáková ze Slavkova u Brna. A přání, drahá Lucia, ke svátečnímu dni posíláme ti srdečné přání, spoustu štěstí, lásky a božího požehnání. Ať stále jako teď máš jen úsměv na líčku, ať za rok nejméně 100krát si u moře na sluníčku. Ať z dětiček a ronka nebolí tě hlava, do úst ať ti teče jen ta nejlepší káva. S milovaným manželem ať svět objevuješ, buď obklopená květinami, které tak miluješ. Folklor a dobrotu měj stále v srdíčku, užij si jen pro tebe zahranou písničku. Mojko, ty nestárneš, ty kveteš před očima, krásný narozeninový den přeje přítelkyně Pavlína. Ovšem tato písnička patří všem milým posluchačům, kteří si naladili Moravu krásnou zem a jsou to známí pivovarští koně.

0: Tak známou písničku zahrála krajanka. Co pak nám poví paní Matulová? Dobrý den.
1: Tady prababička z Bliškovic Matulová. Ráda bych popřála Maximiliánovi, Bartolomějovi, Matyášovi a Jeňovi. Mám je celý 2 měsíce tady. Teďkom v obědvají, tak bych jim chtěla všem popřát do toho školního roku, aby jim to všechno klapalo. No, prázdniny utekly, tak hlavně hodně zdraví. Pozdravuju Klempovu do Mramotic, sestru do Drápalovu do Šlapanic.
0: No prostě všechny ty vaše známé, milé příbuzné. Já jsem mezi těmi jmény zaslechla jméno Bartoloměj. Je to tak?
1: Ano, máme Bartoloměja.
0: No, tak ten má dnes svátek dokonce. Tak paní Matulová, slyším, že tam máte skutečně veselo, tak si ještě těch pár dnů užijte s vnoučátky a někdy zase nashledanou.
1: Ano, moc krát děkuji.
0: Nashledanou. No a písnička i pro paní Anu Roblovou z Jiřic u Miroslavy, která 22. srpna oslavila narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, to vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. No a písnička i pro Janu Večeřovou z Veselé u Zlína. K narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví přeje paní Hartlová ze Zlína. Hudební dárek i pro paní Jindřišku Pyšnou z Jimramova, která dnes slaví narozeniny. Milá Jindřiško, touto cestou ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu životního elánu. Užij si den plný radosti, smíchu a hezkých chvil. Gratulaci posílají dcera Šárka s přítelem Denisem a sestra Jarmila. Další písničku pro radost bychom rádi poslali manželům Trtkovým, Joškovi a Jice z Nivnice, kteří si řekli právě dnes své ano a slaví výročí svatby. Ať zdraví, láska, boží požehnání a životní elán je provázejí každý den. No a to jim přejí přátelé Anička a Tonda. A ještě pěkné odpoledne posluchačům i vám v redakci. Dneska slaví pan Jeník Mikulášek z Komně 48 let. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti v rodině svých blízkých. A to přejí maminka a bratr Ivo s přítelkyní Lenkou. Dominička pak posílá strejdovi moc pusinek a vzkazuje, že ho má moc ráda. Živio, živio, živio, přejí také kamarádi. Gloria pak vše doplní pěknou písničkou.

Tak to byl čas Jeřabin, Zdeňka Gurského, Vladimíra Salčáka a tady čtu hudební přání do Uherského Brodu pro našeho strýca, pana Miroslava Klona, k jeho dnešním narozeninám. Ať tvých očí štěstí září, ať se ti vždycky ve všem daří. Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží. Nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc. Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co? Tak ať se slaví. Hodně jídla, hodně peněz, kde je práce, tak tam nelez. Láska tě provází ve štěstí i v nesnázích. Dnešním narozeninám blahopřejí Neteř a všichni z tvojí rodné Korytné. Písnička patří také jeho manželce, protože oba jsou vašimi každodenními posluchači. No a přání je připraveno i pro paní Zdeňku Bezděčíkovou z Martinic u Holešova ke krásným osmdesátinám. S přáním pevného zdraví, lásky, neustálý optimismus a životní elán. Tak s tímto přáním přicházejí blízcí. Maminko, do dalších let úsměv na tváři přejí dcera Lenka a syn Petr s rodinou. Vnoučata Silvie, Daniela, Petr, Radim a nejmenší pravnoučátka Viktor a Sárinka. Děda Zdeněk děkuje za celoživotní péči. A ještě posílám přání pro maminku Vlastu Březovou z Bouslavic u Zlína k 85. narozeninám, které včera 23. oslavila v rodinném kruhu při dobrém obědě. Protože včera nestihla poslouchat rozhlas, přeji dnes ještě jednou touto cestou ze všeho nejvíc dobré zdraví, ať se jí splní všechna přání a každý nový den jí přinese radost a krásné chvíle. Přejeme ti, ať tě stále baví tvoje malá zahrádka i ruční práce a těšíme se na společně strávené chvíle. Dcera Eva s rodinou. Prosili bychom o písničku pro pořadatele hodu v Rymicích a Hulíňany, kteří nám zpříjemnili projížďku naší krásnou rodnou Moravou. Hráli a zpívali moc hezky a zázemí nás pohostilo dobrůdkami. Písničky a vzpomínky s našimi přáteli jsme si dovezli až do Čech. Všem přejeme krásné dny, jen krátká zastávka a srdíčko tancuje a zpívá. Moc děkuji manželé Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. No a čas je na písničku Moravěnka, zahrádka zelená.

Tak, Moravenka dohrála a ještě tady čtu velké díky za srpnovou noc. Obrovské děkujeme patří myslivcům z mysliveckého sdružení Podhájí Újezdec u Luhačovic, kteří celou srpnovou noc připravili. Nebyla to opravdu úžasná akce a je vidět, kolik práce, času a srdce do ní dali. Děkujeme také všem sponzorům a všem, kteří přišli a vytvořili nádhernou atmosféru. Velké díky patří také vašemu rádiu a hlavně vám, Jiřínko, za krásnou propagaci a podporu celé akce. Moc si toho vážíme. Děkujeme všem, kteří byli u toho. A tento mail poslala paní Marie Kelíšková a tuto písničku zahrají Šoaje.

Šoha je dohráli, Morava krásná zem končí. Já ještě jednou zdravím dnešního šikovného zpěváčka Tomáše Tuzu, osmiletého chlapce z Ivančic, který zaspíval Povídala chrpa kytkám. Tomáši, krásné prázdniny ještě jednou přeji, no a vám všem pak přeji pěkný den. Loučí se Jiřina Ostrá a už hraje Gloria pro tvé oči orchestrální skladbu Zdeňka Gurského.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Znojmo plánuje rozšíření centra sociálních služeb, přibude pavilon i desítky bydů. V Pohořelicích odhalili archeologové pozůstatky středověkého domu i bývalé židovské čtvrti. Česko podle ministra zahraničí Macinky musí hledat partnery i mimo západní svět, i když do něj stále patří. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Znojmo dokončilo architektonickou studii na nový pavilon v Městském centru sociálních služeb. Půjde o domov se zvláštním režimem, který klientům nabídne jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Součástí studie i rekonstrukce a navýšení kapacity stávajícího pavilonu A.
3: Město přestavbou panelového domu získá přes 60 bezbariérových bytů pro seniory. Přibýt by měla i necelá stovka parkovacích míst v areálu Centra sociálních služeb v lokalitě u Lesíka. Část nákladů na nový pavilon i rekonstrukci toho stávajícího chce město pokrýt dotací. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel elektrárny vyčíslil na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. Počtátská radnice požaduje kontrolu taky 3 zbývajících větrných elektráren. V Pohořelicích na Brněnsku pokračuje archeologický výzkum při proměně veřejného prostranství v lokalitě Stará obec. Odborníci tam v zemi narazili na základy novověkých domů ze zaniklé židovské čtvrti i na stavbu z 15. století. Umístění nalezených základů budov přitom přesně sedí s historickými katastrálními mapami, vysvětluje archeolog Michal Bučo.
4: Zásypu toho domu a v jednom z objektů jsme našli reliefně zdobenou kachlici, která je vlastně taková specifická spíš pro nějaký oblasti hradu, zámku nebo bohatý měšťanů, takže to dokazuje o tom, že byli ty měšťany bohatí.
1: Česko podle ministerstva zahraničí a ministra Petra Macinky z motoristů patří na západ, nemůže ale opakovat každou jeho chybu. Šéf české diplomacie to řekl na tradičním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Letošní schůzka se věnuje hlavně ekonomické diplomacii, bezpečnostní politice nebo rozvoji technologické spolupráce. Macinka taky řekl, že Česká republika nemění své geopolitické zakotvení a upozornil na nebezpečí ruské agrese na Ukrajině. Česko tak podle ministra zahraničí nadále bude podporovat protiruské sankce.
5: Dokud tato agrese pokračuje, nemá smysl zbavovat se nástrojů ekonomického tlaku. Budeme se spojenci samozřejmě dál používat tam, kde jsou účinné. Ale současně platí, že válka není PR program.
2: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno až skoro jasno, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 ve směru z Vyškova do Brna dlouhá kolona popojíždí za sjezdem na Rousínov. Na 210. kilometru v omezení v levém pruhu stojí 2 auta po nehodě. Zdržíte se 25 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DAMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadle v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pást a vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach, no.
1: Jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo, aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten raz. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, anebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělání. Jo? Že to je dost povrchní. To. Učím 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo? Jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec. Jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat. Jako, Jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, já do toho jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací hercí a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my jsme všechno poslouchali, my jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všechno. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No, ne diváky, ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102-letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý s rouškou takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak jako abych žil stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo? Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmen a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té ruce si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No, já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je ta Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem mu přiděkoval, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelné. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedí klidně, nebo jo.
1: S těma nožkama hejbu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
2: ne,
1: si
2: ne,
1: to
2: ne,
1: furt.
2: Ne, ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, a... tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo si strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, ano. Jo. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím, co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně

0: že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
0: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
0: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
0: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci, a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích, a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on, tak jako abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla, jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93, 4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla, no.
0: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
0: No, zaujala mě osobnost táty. Ja, on byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi. Kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, jo. Mm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost. I toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
0: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
0: Já jsem.
1: Je to tam?
0: Já jsem, já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme si potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalou,

0: jako, tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě asi tři film. Věci.
0: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválili právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
0: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
0: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
0: Kevine.
1: Kevine.
0: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
0: Děkuji za pozvání. Mějte se krásně.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Vodáckou sezónu na řece Dyji u Znojma sucho díky upouštění z místní nádrže neohrožuje. Před dětskou nemocnicí v Brně začaly stavební práce, komplikují přístup do areálu. Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit, schválila to vláda. A počasí odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Vodácká sezóna na řece Dyji u Znojma i přes dlouhodobé sucho pokračuje. Hlavně o víkendech bývají všechny lodě z místního vodáckého centra zamluvené. Dostatečnému průtoku pomáhá hlavně to, že vodohospodáři do koryta upouští vodu z místní vodní nádrže. Podrobnosti dodává Aneta Poláková z vodáckého centra.
2: Po úseku ze Znojma do Krhovic, tak samozřejmě té vody je míň, protože už je to dál od té Vranovské přehrady. Tím, že jsou tam i meandry Dyje v těch zatáčkách a podobně, tak tam té vody je míň, občas jsou tam mělčinky, je potřeba to přetáhnout, tu loďku, ale není to nějaké kritické, že by se ta voda nedala sjíždět.
0: Od dneška je kvůli stavebním pracím omezený pohyb pěších v okolí dětské nemocnice v Brně. Na 3 týdny dělníci uzavřou jeden z chodníků od ulice Milady Horákové k hlavnímu vstupu. V tomto úseku nebude možné ani parkování. Potom se práce přesunou na protější stranu ulice. Omezení potrvají do 30. října. Přístup do nemocnice, včetně bezbariérového, zůstane zachovaný po celou dobu oprav. Mladí lidé by se mohli mít spoření na důchod lepší podmínky. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si můžou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
3: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve. Aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
0: Návrh kritizují penzijní společnosti. Obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Návrh zákona teď posoudí poslanci. Česká republika se podle premiéra zasazuje o rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu. Andrej Babiš z Hnutí ANO to řekl dnes na výroční poradě českých velvyslanců. Státy tohoto regionu by se ale podle něj měly dřív než do Evropské unie začlenit do schengenského prostoru. Odůvodnil to potřebou účinnějšího boje proti nelegální migraci. Babiš zmínil taky důležitost ekonomické diplomacie. České zastupitelské úřady podle něj musí vytvářet prostor pro uplatnění českých firem na zahraničních trzích. Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko mají status kandidátských zemí pro vstup do Evropské unie. Kosovo požádalo o členství v roce 2022.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme polojasno až skoro jasno, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na trase z Ostravy do Brna zpomalují kamiony už kousek za Vyškovem. Kolona je hodně nesouvislá, vzniká kvůli nehodě u nájezdu od Slavkova na 210. kilometru. Přímo v omezení stále blokovaný levý pruh, v něm 2 nabouraná osobní auta, světelná šipka silničářů. Osobní vozidla výrazněji zpomalují až před Holubicemi okolo 212. kilometru. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeju vám pěkné pondělí a nerušené odpoledne, vážení přátelé, a to z vysílání Českého rozhlasu Brno, kde právě začíná, Dobré odpoledne. S datem 24. srpna 2026. Tady Borek Kapitánček. A ti, kteří se vyznají v nebeských sférách, by to řekli určitě přesněji a erudovaněji. Tak snad mi prominou moji stručnost. Od včerejška se nacházíme ve znamení Panny. Ale když jsme tak v těch nebeských výšinách, jak už jsem říkal, máme 24., tak bych rád upozornil na to, že je to přesně 20 let, co vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze schválili novou definici planety. V důsledku čehož byl Pluto překlasifikován jako trpasličí planeta. Tak jsem se zase ve škole učil něco, co už neplatí. A to nemluvím o vyjmenovaných slovech. Ale nechme být tuhle problematiku bokem. Já se zase soustředím spíše na něco, co nemusím ani tak moc zdůvodňovat, a to na jednu z pranostik pro dnešní den. Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí, anebo jaké počasí o svatém Bartoloměji, to je dneska. Takové bude i celý podzim. Vypadá to, že podzim bude příjemný. Jak bude vypadat dnešní odpoledne, to už naznačil David Hasman v čerstvých zprávách, ale podrobněji se na to zaměříme s meteorologem Mojmírem Martanem už za 8 minut. V našem dobrém odpoledni vás čeká podrobná předpověď počasí a samozřejmě hudba, která nestárne, reportáže, pozvánka na výlet, to, co v učebnicích nebylo, anebo asi tak za hodinku naše telefonická trefa. Ať jste v ní úspěšní, ale ať jste úspěšní ve všem, na co sáhnete. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: Možná jste si tuhle klasiku v podání Engelberta Humperdinka zpívali společně s českým textem, který znáte od Lucky Bílé, ale považte, tenhle vlastně čerstvě 90-letý zpěvák stále koncertuje. No 23. září je nad Chajvanu, tam vás posílat nebudu, ale teď bych vás mohl pozvat k poslechu další pravidelné relace.
1: Počasí.
0: Jinými slovy, pravidelně si říkáme o tom, jaké počasí nás čeká, tedy nejdřív, jaké počasí máme a co nás čeká na začátku dobrého odpoledne. A já vítám meteorologa Mojmíra Martana. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaké máme počasí, jaké jsou teploty a asi nikde neprší, nebo jsem vám něco vnutil?
2: Ne, neprší nikde, je většinou polojasno, slunečno. Teploty se pohybují kolem 25 stupňů, v severní polovině kraje o něco chladněji, tam je to většinou od 21 do 23 stupňů.
0: Odpolední hodiny budou na jižní Moravě polojasné, jasné?
2: Budou spíše polojasné nebo i skoro jasné, večer začne od jihu přibývat oblačnost, teploty mohou ještě tak o stupínek vyrůst a foukat bude slabý, večer postupně mírný severovýchodní až východní vítr.
0: Čeká nás během noci na úterek nějaká změna ve vývoji počasí, například vícero mraků a možná přehánky?
2: Vícero mraků bude a přehánky nebo nějaký slabý déšť se může objevit postupně na některých místech kránu. 16 až 13 stupňů budou nejčastější ranní teploty, ale v údolích, zejména na severu kraje, mohou být minima lokálně i kolem 12 stupňů. No a foukat bude mírný severovýchodní nebo východní vítr.
0: Zítra v Brně vyjde sluníčko v 5 hodin 59 minut. Zítřejší západ slunce je v Brně předpovězen a já si myslím, že to vyjde na 19 hodinu a 53 minutu středoevropského letního času. A během úterka 25. bude platit stupeň číslo 2 biometeorologické zátěže. Jaké počasí bude zítra?
2: Očekáváme spíše oblačnost až zataženo, tedy podstatně více oblačnosti než dnes. Ta zmenšená oblačnost se může objevit, ale jen výjimečně na přechodnou dobu. No a především v ranních a dopoledních hodinách se místy objeví déšť nebo přehánky, poté už budou srážky spíše jen ojedinělé. 23 až 26 stupňů budou nejvyšší denní teploty a foukat bude mírný severovýchodní až východní vítr.
0: To byla předpověď na zítřek. A co přinese středa a jaký bude z hlediska meteorologa čtvrtek?
2: Středa bude oblačná až zatažená, jen přechodně ubývání oblačnosti až na skoro jasno. S menší pravděpodobností se mohou objevit slabší přehánky, o něco větší pravděpodobnost je v ranních hodinách. 16 až 12 stupňů budou nejnižší teploty, 24 až 27 ty nejvyšší odpolední. A foukat bude slabý, přechodně i mírný vítr východních směrů. Ve čtvrtek zaznamenáme vzestup teplot, ranní teploty 17 až 13 odpolední, 26 až 30 stupňů a bude většinou polojasno až oblačno bez srážek se slabým během dne mírným jihovýchodním větrem.
0: Letní prázdniny se sice chýlí ke konci, ale ten vzestup teplot ve čtvrtek, tak ten mě potěšil. To byl meteorolog Mojmír Martan z brněnské pobočky ČHMU a já mu děkuji za informace o počasí a předpověď pro jižní Moravu minimálně do čtvrtka. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Tahle písnička také nestárne. V podání Petra Spáleného, když ji potkáš, tak tahle skladba vás potěšila něco málo před půl třetí. Pokud se letos teprve chystáte na vodu, možná vás trochu děsí vyschlá koryta některých řek. Nadyji na Jižní Moravě, ale vodácká sezóna stále pokračuje. V okolí Znojma i přes nedostatek srážek průtok stačí. My vás tam vezmeme už za pár minut v naší reportáži v Dobrém odpoledni. Ale já bych teď pro vás měl hned dvě pozvánky na pozítřek, na středu 26., abychom v tom, hlavně já, měli jasno. Tak ta první pozvánka je vlastně pozvánkou, no řekněme souhrnější, to proto, že ve středu 26. od 6 večer, no od 18 hodin se v divadle Husa na Provázku v Brně uskuteční slavnostní zahájení 5. ročníku festivalu židovské kultury Štetlfest 2026. Letošní ročník nese téma návraty a od 26. do 30. srpna nabídne koncerty, divadelní představení, besedy, komentované procházky, výstavy i další program v Brně a taky na dalších místech Jižní Moravy. Mohl bych vám samozřejmě z toho, co mám před sebou, citovat jednu za druhou akci, která se Štetlfestu týká, ale vy si ten podrobný program jistě najdete na webu www.stetl.cz, tak abyste věděli, začíná se pozítří, už 26. v 18 hodin. Ale on je to vlastně čas i té druhé pozvánky, na kterou bych vás teď rád upozornil. A jedná se o zakončení pro změnu, tedy zakončení cyklu Na konci světa. Těch prázdninových posezení s muzikou, besedami, občerstvením a opékáním špekáčků, které se vlastně po celé letní prázdniny koná v zahradách na konci světa v Kéniku, v Králově poli v Brně. Abyste věděli, je to možnost zúčastnit se krásné besedy za přítomnosti velmi skvělých lidí a navíc ještě z hosty v zahradách na konci světa. Vstup je tam brankou 10 metrů vlevo od závory Starezu z parkoviště na Vodově ulici v Brně naproti kluzišti. A když už jsem zmínil program, no tak vězte, že součástí toho posledního setkání o letních prázdninách 2026 bude vystoupení kapely Mocha Soul Band Zdeňka Denise Blaška. Big beat s mladými i zralejšími muzikanty, které zná Krpole, Morava i Kanada. Soul, blues, reggae a rock pro všechny generace milovníků dobré muziky. Zahrada bude ve středu otevřena od 17 hodin a program začne v 18 hodin. Vstup je zdarma, občerstvení je připraveno a akce se koná za každého počasí. Jen kdyby lilo jako skon tak nikdo neví. Já děkuju zahrádkářům, kteří mě pravidelně upozorňují na program toho setkání v zahradách na konci světa. Ve středu je připraveno poslední letní setkání. Já vám děkuju za vaši pozornost jménem celého našeho týmu. A tím samozřejmě myslím i Edu Štatlaře, který se podílí.
1: Edův zvonek.
2: V aeroplánu na palubě letu Helsinki-Toronto cestovali 4 kila cestujících. Letecká společnost ovšem sfachčila těžkou felu. Dodala akorát 200 obědu, takže letušky jsou v trpízónu. Ovšem, jedna na to kápla. Asi půl hoďky po startu hlásí do kecafonu.
3: Dámy a pánové, nevím, jak se to stalo, ale máme na palubě 400 pasažérů a jen 200 obědu. Každý, kdo bude tak laskavý a vzdá se jídla pro někoho jiného, dostane neomezené množství alkoholu zdarma po celou dobu letu. Děkuji za pozornost.
2: O 2 hodky pozděš.
3: Dámy a pánové, pokud by si to někdo chtěl rozmyslet, máme ještě 200 volných obědů.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. I když stále platí ta možnost, že pokud vám v našem vysílání ranním, dopoledním, odpoledním či večerním cokoliv uteklo, můžete si to zopáknout v našem audio archivu na webu brno.rozhlas.cz anebo pomocí aplikace Můj rozhlas, tak přece jenom zkusím teď zopakovat to, co jste slyšeli před zhruba 20 minutami od Mojmíra Martana při meteorologickém okénku. Zítra to bude spíše velká oblačnost s možností deště, ale jinak tento týden spíše s letními teplotami a s oblačností a možnými přeháňkami, tak se nám to aspoň trošku napravilo. Mám tím na mysli nedostatek vody, sucho, které vás možná v srpnu děsí. A nejen v srpnu. Vody je sice v řekách na jihu Moravy podle povodí málo. Vodáckou sezonu ale sucho zatím nepřekazilo. Například na řece Dyji u Znojma pomáhá nadšencům v lodích místní vodní nádrž. Do koryta z ní stále proudí voda. Na pár mělčin narazí skupiny až dál po proudu.
1: A běž víc, ale takhle.
2: Ze schodů u vodáckého centra ve Znojmě snáší směrem k řece Dyji lodně třeba Petr Novák z Brna, který vyráží s rodinou a se známými.
3: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje a abychom jim vytvořili první zážitek s kontaktem vodáckým sportem.
2: Ještě nikdy nebyli,
3: jsou poprvé, takže dneska je pokřtíme a od té doby už pak pojedou po každý, když bude potřeba.
2: Tak snad je máte spočítaný, abyste se vrátili se stejným počtem.
3: Máme děti jako smetí, když se vrátíme a bude jich pořád stejně, tak je to dobré.
2: Dyje tady teče poměrně pomalu, je ideální pro rodiny s dětmi. Využili toho i Cipriánovi z Brna.
4: Tady jsme na vodě poprvé, po velké pauze, ano, poprvé s dětmi. Na Vltavě jsme byli asi dvakrát, ale tak před 20 lety.
2: Místní vodáci mají štěstí. Přístav se rozléhá hned pod hrází vodní nádrže Znojmo. Vodohospodáři z ní pouští do koryta Dyje vodu, takže proud stačí na to, aby zůstala řeka sýzná, i když místy vody podle Anety Polákové z vodáckého centra ubylo.
5: Po úseku ze Znojma do Krhovic, tak samozřejmě té vody je míň, protože už je to dál od té Vranovské přehrady. Tím, že jsou tam i meandry Dyje v těch zatáčkách a podobně, tak tam té vody je míň, občas jsou tam mělčinky, je potřeba to přetáhnout, tu loďku, ale není to nějaké kritické, že by se ta voda nedala sjíždět.
2: Dyje u Znojma patří na jihu Moravy spíš k výjimkám, pokud jde o průtok. Třeba v případě Loučky v Dolních Loučkách je průtok zhruba na 6% standardu. V Kyjovce v Kyjově naměřili vodohospodáři 11%. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně. Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
2: Na některých řekách se hodnoty dostaly na ty nejnižší za 40-letou historii měření. Je to případ Moravy ve Strážnici, Jihlavy v Ivančicích nebo Veličky ve Strážnici. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Přímo na místě byla naše kolegyně a od ní jste měli ty nejčerstvější informace v našem dobrém odpoledni, které právě posloucháte. A já vám přeju ještě jednou hezké pondělí. Je 24. srpna a zatímco těch pár minut před malou chvilkou jsme strávili na jihozápadě našeho regionu, tak za chvilku se vydáme spíše na sever, tedy na sever od Brna. Tam nás dnes chce vzít v pozvánce na výlet Petr Vejrosta z Klubu českých turistů. Za chvíli uslyšíte, kam přesně bychom měli vyrazit. Třeba si připravíte všechny propriety na výlet.
7: Český rozhlas.

0: cyklu koncertů Fanšmexi v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
2: V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Zdravím všechny, kteří čekají na pozvání na výlet. Už je připraveno. Petr Vejrost asi s ním dal hodně práce. Vítám tě, Petře. Ahoj.
1: Ahoj, Borku. Děkuji za přivítání. Zdravím i všechny, kdo nás poslouchají.
0: A všem výletu chtivým teď řekni, kam budeme směřovat v tom dnešním pozvání na výlet.
1: Řekl bych nedaleko Brna k Adamovu a okolí. Adamov je tedy město nedaleko Brna, jak už jsem říkal. Dá se sem dojet velmi příjemně vlakem. Zmíním se, že tato železnice byla zprovozněna 1. ledna roku 1849. No a než se vydáme z města dál, můžeme si lecos prohlédnout v Adamově, lecčeho si všimnout. Jsou to třeba socha Bedřicha Smetany, ta je z roku 1937, autorem sochy je Jan Tříska. Jsou tam další pomníky, sochy, kostel svaté Barbory z 19. století. No a jedním z cílů toho dnešního výletu je stará huť, často se také jmenuje Františčina huť. Z Adamova se k ní dá dojít, jde se po modré značce kolem Křtínského potoka Josefovským údolím, anebo z Adamova tam lze i dojet autobusem. Sama huť, ta byla postavena v 18. století, dnes je národní kulturní památkou, také lze ten areál navštívit a nechat se jim provést. Řekl bych, že za návštěvu určitě stojí třeba i s dětmi. No a kudy dál? Od té staré huti lze třeba pokračovat ve směru od výchozího Adamova. To se jde stále proti toku Křtínského potoka. A mimo jiné se prochází kolem jeskyně Bíčí skála. Ta je ovšem přístupná jen výjimečně několikrát v roce. No a dále se dá odbočit vpravo a žluté turistické značky nás přivedou do Babic nad Svitavou. Určitě si hned na začátku zástavby turisté všimnou kříže z roku 1898. V Babicích je kostel svatého Jana Křtitele, několik pomníků a také možnost občerstvení. No a kdo rád jezdí vlakem a chtěl by využít zastávky právě Babice nad Svitavou, tak si musí být vědom toho, že ta zastávka je kus od obce, takže buď to si tam dojít, nebo případně využít autobus. A možná, kdo nebude úplně spíchat, tak bych doporučil takový pro turisty možná ideální směr další trasy, využít zelený značek, vystoupat k Alexandrově rozhledně, odtud bývá vidět Dránská vrchovina, Pálava, Brněnsko, no a odtud pak sejít tam, kde jsme dnes začínali, tedy sejít do Adamova a odjet z Adamova.
0: Náš dnešní výlet začínal i končil v Adamově. Ale vy si tu trasu, třeba přes Starou huť, Babice a vůbec Lesnický Slavín, kterým jsme také kráčeli, prodloužíte mnoha dalšími směry. Máme prázdniny a to je přece čas výletů. Na jeden takový vás pozval Petr Vejrosta z Klubu českých turistů. Děkuju.
1: Nashledanou a naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Řidiče na jihu Moravy zpomalí dvě nová omezení u Kývalky a Lisic. Kvůli vedrům chtějí v Boskovicích pořídit do některých ulic vsakovací dlažbu, která dešťovou vodu propouští. Vláda chystá administrativní úlevy pro podnikatele, schválila 11 opatření. A zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova, svítá David Hasman. Silničáři začali s rekonstrukcí na exitu D1 u Kývalky. Dělníci opravují most na dálnici a taky sjezdové a nájezdové rampy. Pro řidiče je vyznačená objížďka přes Ostrovačice a kolem Masarykova okruhu. Omezení potrvá do 30. srpna. Následně se práce přesunou blíž k Rosicím. Na podzim výrazně omezí provoz ve městě i jeho okolí.
5: Další omezení platí na silnici první třídy číslo 43 u Lisic na Blanensku. Dělníci opravují most přes Lisický potok. Prozatím auta jezdí v každém směru jedním pruhem. Od 10. září bude provoz skoro na týden řízený kyvadlově. Opravy mají být hotové v prosinci. Další dopravní omezení spojená s rekonstrukcí ředitelství silnic a dálnic teprve oznámí. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Boskovice připravují nové opatření kvůli vedrům. V některých lokalitách využijí vsakovací dlažbu. Na rozdíl od té běžné propouští dešťovou vodu do podkladních vrstev a zmírňuje dopady sucha. Radnice ji chce nechat položit při rekonstrukcích ulice 9. května, parku u Zámeckého skleníku nebo třeba v Hybešově ulici. Pokud se dlažba osvědčí, využije ji město do budoucna při dalších opravách.
6: Vedení úřadu se snaží dělat i další opatření v boji proti suchu, například při zakládání nových trvalkových záhonů zahradníci používají kůru nebo štěrk. Ty brání vysychání. Kromě toho taky omezili sečení trávy a v travnaté ploše nechávají neposečené pásy, které zadržují vláhu. Úředníci nechávají častěji kropit ulice a postupně ve městě přibývá vodních prvků, jako jsou pítka nebo mlžítka. Z Boskovice Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Vláda odsouhlasila první podnikatelský balíček. Měl by například zjednodušit jednotné měsíční hlášení. Celkem 11 opatření se bude zavádět postupně do konce září příštího roku. Po schůzi kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
7: Portál podnikatele, který dokončujeme, bude umožňovat to, aby podnikatele platili z jednoho místa sociální, zdravotní a daně. Další důležitá věc. Připravujeme a dokončujeme už v tuto chvíli jednotný portál evidence kontrol. To bude o tom, že to bude všechno online ukládáno.
3: Portál evidence by měl podle ministra Havlíčka ulevit malým a středním podnikům od velkého množství kontrol. Součástí prvního balíčku je například i opatření, které má zaměstnancům zjednodušit nástup do práce. Nově by totiž mohl provést lékařskou prohlídku i praktický lékař. Policisté vypátrali pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policie předala do péče zdravotníků.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme oblačno a i zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž střední.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 za Vyškovem směr Brno stojící kolona kamionů, je tam kolona kamionů, štosují se na kilometru 226 a posouvají se až do omezení u D2 na kilometr 196. Fronta je hodně roztrhaná, osobní auta jedou mnohem svižněji, zdržení naberou jen velmi krátké v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dovolím si navázat na to, co jste slyšeli od Davida Hasmana v čerstvém zpravodajském bloku Českého rozhlasu Brno. Tak především šťastnou cestu, ať dojedete do cíle a že to bude o 2 vteřiny později. Na tom přece nefrčí. Žádný spěch a pokud možno krásné letní odpoledne vám přeju z vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitančik a zvu vás k poslechu další hodinky našeho vysílání s písničkami, které nestárnou. Hned ta první v české verzi od Heleny Vondrá nese název Nač vlastně v půli vzdávat mač. Já si pamatuju ještě jako singlovou novinku, to je moje, dejme tomu, prokletí, ale víte, já si zase rád vzpomenu na Sheenu Easton, která ji co by Morning Train v roce 1980 zpívala. Tehdy to bylo vlastně takové zajímavé, protože písničku stejného názvu, respektive původně stejného názvu, zpívala i Dolly Parton. Takže bylo na ní, jestli to bude opravdu 9 to 5, anebo Morning Train. Ale abych vás zase zbytečně nezatěžoval detaily, je před námi další hodina, ve které se podíváme na zámek. Pořád ještě běží naše zámecké léto. Dozvíte se v ní také to, co v učebnicích nebylo. A už za pár chvil, tedy po songu, který zaspívá Helena Vondráčková a potom ještě po jednom od Manfreda Mena, vás čeká telefonní trefa se 4 otázkovými tématy, která zmíním už teď, abyste se mohli rozmyslet. No a s jednou hezkou cenou v podobě CDčka, tedy kompaktního disku s muzikou Hanky Zagorové a Štefana Margity. K výběru budou za chvíli na čísle 726465200 tato témata. Brno před 100 lety, co je to, křížovka a chalupáři. 726465200 už za 3 minuty.
8: Český rozhlas Brno.

Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno. There she was, just a

0: Do doby natupírovaných účesů a krásně barevných košil vás znovu ponořila tahle písnička Manfreda Mana. Duva Didy ve vysílání Českého rozhlasu Brno. V našem dobrém odpolední ovšem teď otáčím list a vítám soutěžícího v trefě. Tím je Štefan. Pěkné odpoledne přeju.
1: No, dobrý den, tady je Štefan a zdravím vás, Borku, a všechny posluchače Českého rozhlasu Brno a Zlín.
0: A já bych ještě pozdravil všechny, kteří můžou za naše vysílání, ale děkuji moc krát, Štefane.
1: Ano, ano, všichni, co se podílejí na vysílání.
0: Tak, to je ono. A teď je čas na výběr dvou témat v naší telefonní trefě, tedy soutěži, která za chvilku začne na ostro. Brno před stolety, co je to, křížovka a chalupáři. Vyberte dvě.
1: Tak já zkusím ty chalupáři a Brno před stolety.
0: Je vybráno. A v pořadí, které jste zmínil, budu také klást otázky. Nejprve tedy otázka na téma seriálu, který znovu vidíme na televizních obrazovkách, jak je tradicí každé léto. No a tím pádem už ho všichni, tedy skoro všichni známe. Tak jsem zvědavý, jak se s tím popasujete. Jedna minuta. A za dvě správné odpovědi CDčko Hany Zagorové a Štefana Margity AV. Ptám se tedy, čím Pišta, syn Fera a Aranky, natřel v epizodě Smírčí soudce to odcizené prase? Emailem, gumoasfaltem nebo technickou tuší?
1: Gumoasfaltem.
0: A teď Brno před stolety. Představte si, že máme stroj času. A já se ptám, který ze tří brněnských objektů, které budu jmenovat, by ještě neexistoval, kdybychom se strojem času vrátili o rovných 100 let nazpět? Besední dům, hudební pavilon v Denisových sadech, anebo Vila Šťastny?
1: No, já myslím, že ta Vila Šťastny.
0: Minuta.
1: Ještě budu konzultovat s manželkou.
0: Ano, konzultujte to vždycky, to je lepší s manželkou než s Googlem, manželky ví všechno.
1: No, ale jo, já jsem v té Vile Šťastný byl, a takže nevím, že už by měla stát, bych řekl. Už, neměla by stát před 100 lety.
0: Tak,
1: myslím.
0: Teď nám zazvonil zvonec, vy jste si to i zdůvodnil a můžu vám říct, že jste si to zdůvodnil správně, protože Vila Šťastný se stavila v letech 1927 až 29, tudíž před 100 lety by ještě nestála. A já vám gratuluju. On byl správně samozřejmě i ten gumoasfalt. Díváte se na chalupáře zřejmě pravidelně, máte to zažité, Štefane, a máte CDčko díky tomu. Gratuluju. Je to trefa a náš soutěžící poštou obdrží svoji odměnu. A nebo se můžete stavit na naší recepci. Teď vám ale děkuju a přeju dobré odpoledne. Naslyšenou.
1: No, já teda se potom domluvím ještě.
0: No tak se domluvíme, samozřejmě můžete přijít i osobně. Ale teď pro vás ostatní v našem dobrém odpoledni chystáme další návštěvu na zámku. Pořád ještě platí, že máme letní prázdniny a zámecké léto jde do finále. Jsme na začátku jeho posledního týdne. No na další zámek se vydáme už po písničkách Marty Kubišové a pak také Jiřího Schellingera.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Péči o včelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Já bych byl nerad, abyste mě obvinili z nějakých propagací buržoázních vymožeností, či snad z kosmopolitismu, ale hráli jste o prázdninách golf? Já vím, to je samozřejmě nadsázka. Mnozí z vás zkusili aspoň ten minigolf, já tedy ano. No, ale to nic nemění na tom prázdniny, to je to klíčové slovo, že nám prázdniny pomalu končí a za chvilku už nebude počasí ani na ten minigolf. Vraťme se ale k tomu, že jsme skoro na konci srpna, i když ještě jedno srpnové pondělí nás čeká, no ale s koncem prázdnin se pomaličku blíží i závěr našeho zámeckého léta. Na šlechtická sídla vás budeme zvát ještě celý tento týden. Kam se vydáme tentokrát? To už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto. Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu, páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
2: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
3: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
2: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
3: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
2: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
3: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
2: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
3: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
2: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
3: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
2: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
3: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
2: Tak my jsme teď prošli vlastně 2 kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
3: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
2: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
3: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
2: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
3: Malované trámy a malované omítky, ano.
2: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
3: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
2: Ve své době k čemu sloužila?
3: Byla to obrana hradní věž.
2: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
3: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
2: Má zámek nějakou zahradu, park?
3: Máme tady zahrady 2. Jedna je barokní barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: A nezapomeňte, že pokud vás zámecké léto tak chytlo za hercnu, jak se říká v Brně, tedy tak chytlo za srdce, že i zítra něco málo před 10:00, zhruba ve 10:45 dopoledne a potom tuto dobu, tedy okolo 15:30 odpoledne, vás pozveme na Dobříš.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Přeju dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Právě teď se v jeho vysílání před vámi začíná rozprostírat Zahrada ticha, ale abyste věděli, co se bude rozprostírat i o něco později. Programátor Tomáš Jiříkovský, obžalovaný v bitcoinové kauze, čeká u krajského soudu v Brně na rozhodnutí o prodloužení vazby. Spolu s dalšími třemi lidmi čelí obžalobě kvůli miliardovému daru bitcoinů státu. Za chvíli probereme s Alenou Hesovou, naší kolegyní reportérkou, podrobnosti. Řekněme detaily na naší rozhlasové vlně za pár chvil, za pár minut.
1: Český rozhlas Brno.

0: Začátkem policisté v kuklách s dlouhými zbraněmi a nikoho tam samozřejmě nechtěli pustit, prohledávali mimo jiné třeba i odpadkové koše. Po chodbách celé budovy se pohybují hlídky v civilu se sluchátky v uších. Jiříkovského do soudní síně doprovázela také ozbrojená policejní eskorta. Na zápěstích měl pouta, nesl si nějaké papíry, přes hlavu měl nataženou kuklu a na sobě měl neprůstřelnou vestu. Dnes dorazili dva jeho advokáti. To jednání už se snad chýlí ke konci, protože ta policejní auto se začínají přeskupovat směrem k výjezdu. Trvalo 2,5 hodiny a dnes je to poprvé, co o tom prodloužení vazby rozhoduje krajský soud. Dřív se jednání odehrávala u městského soudu v Brně. To se změnilo po podání obžaloby. O výsledku toho dnešního neveřejného vazebního zasedání vás samozřejmě ještě budeme informovat.
1: Jaký trest Jiříkovskému hrozí?
0: Obžaloba mu navrhuje tresty za 2 trestné činy od 20 let a propadnutí majetku pro něj chce za provozování nelegálního tržiště s drogami na darknetu a za legalizaci výnosu z téhle trestné činnosti. No a dalších 9 let má podle státního zastupitelství dostat za darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun, dali ministerstvu spravedlnosti. Jeho obhájce už dřív řekl, že jeho klient nevinný. Všichni obžalovaní si podali v souvislosti s případem 11 ústavních stížností. Soud rozhodl jen o některých z nich a dvakrát se zastal Jiříkovského, který upozorňoval na chyby právě při rozhodování o vazbě.
1: V kauze jsou obžalovaní další 3 lidé. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve z ODS, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Jiříkovského Karim Tyc. Jaké tresty hrozí jim?
0: Blažkovi a Daňhelovi navrhuje státní zastupitelství 6,5 roku vězení a peněžité tresty. Podle obžaloby se podíleli na legalizaci výnosu z trestné činnosti. Ta se právě měla týkat toho darknetového internetového tržiště, které podle žalobkyně provozoval Jiříkovský. No a souvisí to také s tím miliardovým darem, který od něj přijal ještě jako ministr Pavel Blažek a později kvůli celé té kauze rezignoval. Státní zastupitelství tvrdí, že Blažek a Daňhel pomohli prát špinavé peníze a zneužili pravomoci úřední osoby. Karima Tyce chce obžaloba poslat za organizování té legalizace výnosů do vězení na 8 let. Na stejnou dobu pro něj žádá zákaz činnosti a usiluje i o uložení peněžitého trestu v řádu 10 milionů korun. Už dřív všichni svou vinu popřeli.
1: Jednání kvůli prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského stále sleduje a o bitcoinové kauze nás informovala reportérka Alena Hesová. Děkuji za informace pro posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Brno a přeju dobré odpoledne.
0: Pěkné odpoledne a naslyšenou.
1: Teď je 15 hodin a 39 minut a naschvál. Já bych si totiž nevzpomněl. Vzpomenete si vy, kolik kostí je v lidském těle? Nejen to, ale i další zajímavosti spojené s kostmi nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem, teď je zase jedna, která nestárne. A možná dvě.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Tak vám nevím, jestli se ještě pořád objevují nad postelmi náctiletých plakáty slavných hvězd. No tak já to říkám hlavně, protože v devadesátkách tam byly v převážné většině žentouři a taky Janek Ledecký. Ten vám zpíval těsně před závěrem toho dnešního vydání Dobrého odpoledne. 16. hodina se blíží, takže na mě, abych vás pozval ke sledování toho, co vás po 16. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Brno potká. Samozřejmě zprávy Českého rozhlasu Brno v podání Davida Hasmana a poté Humoriáda dnes s Martinem Zounarem. 17. hodina, jako vždy, začátek dne v kraji. Souhrnu z Jihomoravského kraje, včetně reportáže z pokračujícího mistrovství Evropy volejbalistek v Brně. Já vám toho můžu slíbit ještě víc, ale čas už tlačí.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
0: Takže už jen v rychlosti ještě jednou dobré odpoledne a zítra naslyšenou po 14. hodině. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a tohle je Věra Špinarová.

0: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Znojmo plánuje rozšíření centra sociálních služeb, přibude pavilon i desítky bytů. V Pohořelicích odhalili archeologové pozůstatky středověkého domu i bývalé židovské čtvrti. Vláda plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. A zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Znojmo dokončilo architektonickou studii na nový pavilon v městském centru sociálních služeb. Půjde o domov se zvláštním režimem, který klientům nabídne jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Součástí studie je i rekonstrukce a navýšení kapacity stávajícího pavilonu A.
2: Město přestavbou panelového domu získá přes 60 bezbariérových bytů pro seniory. Přibýt by měla i necelá stovka parkovacích míst v areálu Centra sociálních služeb v lokalitě u Lesíka. Část nákladů na nový pavilon i rekonstrukci toho stávajícího chce město pokrýt dotací. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: V Pohořelicích na Brněnsku pokračuje archeologický výzkum při proměně veřejného prostranství v lokalitě Stará obec. Odborníci tam v zemi narazili na základy novověkých domů ze zaniklé židovské čtvrti a na stavbu z 15. století. Umístění nalezených základů budov přitom přesně sedí s historickými katastrálními mapami, vysvětluje archeolog Michal Bučo.
3: Zásypu toho domu a v jednom z objektů jsme našli reliefně zdobenou kachlici, která je vlastně taková specifická spíš pro nějaký oblasti hradu, zámku nebo bohatý měšťanů, takže to dokazuje o tom, že byli ty měšťany bohatí.
0: Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Jedno z opatření má mířit podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO na technické konopí.
4: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
0: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by neměl být dostupný lidem mladších 21 let. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do konce týdne, řekl to Marcel Schmidt, ředitel komunikace firmy, která budovu vlastní. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisté, jasná zatím není ani výše způsobené škody. V budově mělo sklady několik firm, které po požáru přišly o své zboží.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme oblačno a i zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 na úrovni Vyšková směr Brno přetrvává zdržení hlavně pro kamiony. Na 230. kilometru se ale v těchto chvílích zpomaluje i v levém pruhu. Ke sjezdu na Vyškov západ na 226. je to na 5 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
7: Já vás všechny zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jeden.
6: Ty taky, ty jsi čím nahobenější.
7: No, to je super.
6: A vyřek je slanatější.
7: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče, ono to tam je. Ale prosím vás, já vás samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já jsem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
6: Pozorně
7: ale
6: to.
7: Opravdu.
6: Ano.
7: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
6: Tak už je to velký zásah.
7: No, já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
6: ať
7: jo?
6: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
7: no, jistě,
6: budeme dodržovat pravidla.
7: No, ne, nedodržovat. No, dodržovat. Prostě, nějaký trestíky, trošku zvednout tresty, no. Tak jo,
6: začíná
7: pojďme
6: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano. Tak
1: já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším v čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Frédo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: Nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrcnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to no, by bylo to je hezké cestování, so, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 3/4 na 10, třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadra Azura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju...
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměla.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč? No ano, a držák kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí. Jo.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě si hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
3: mě.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
4: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
4: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Bčko.
4: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
5: Tak já vás pozdravuju v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
6: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
7: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
7: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. Asi Ačko
2: vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvy si hák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
8: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
9: No počkejte, já mám 5 dětí.
8: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
9: No,
8: ale tady jsem mohl stát s těma kleštičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty anekdoty z tunelu.
9: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
8: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
9: No jo, neměl rád aj zboňáky.
8: Ne, poznal maminku v tunelu.
9: No, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
8: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Zindulka.
9: No tak toho neznám.
8: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
9: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
8: Já vám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že seš bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouk a povídá. Manželka mě hodíří do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až odjede vlak, ve kterým sedí.
9: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a nebo krádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
10: Promiňte, je zde volno.
8: Jo, prosím, vezměte místo.
10: Není třeba, já si hned sednu.
8: Tak fajn.
10: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
8: Žel se opovažte, sundejte si ten kožich.
10: Ale prosím
8: to, počkejte, to je z Berana?
10: Ne, z Bulharska.
8: No to se potom nedívka, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska, od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
10: Tak já to hodím na chladno, jo?
8: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
10: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
8: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
10: No právě.
8: Jo, počkejte, jak to myslíte?
10: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl mém kožichu.
8: Vy šašku jeden pošmáranej.
10: Co jste to řekl?
8: Já nic. Co pak si můžu s 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý hlavice tohle kupe 130?
10: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
8: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
9: Ale pánové, snad byste se neprali.
8: Ne, my budeme hlasovat.
9: A o čem smím-li vidět?
10: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
9: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradě?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě.
3: A mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro ty vlastně sami, ty samý. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění. A takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Ano.
3: Tak když říká, přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Ravenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: To úžasná je, dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají to
3: jsou,
2: v sobě. No.
3: Mají to, ano, člověče, jo.
2: No blesu.
3: Jako a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle v úzoru poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásně detektivní. Takže Tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: Ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozok, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: krásně. Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor, můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu, Ale my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie. A on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemám, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To, já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to je to dvakrát, on takhle mluví, no on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. Jo, a říkal, kemhle, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali. Tak nemluví, no, Zekon.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, jasně. Ano. No tak jdeme na to.
1: No, dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom důmě. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíky. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup auták to, hele. No já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne zasako v těch zubech. Musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na smědanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Pelhřímově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se já, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprnili v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu a ona taková jemná a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě,
1: taky s tebou něco takového dělal?
2: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje

0: Gace a odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
1: Tak uvidíme.
0: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
2: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. No.

0: hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
1: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové, zdravím vás oba dva do studia.
2: Děkujem.
1: A volím Petra Novotného, pokračování.
2: Super,
0: dobře,
2: díky.
0: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu, na telefonu teď kdo?
2: Dobrý den. No?
0: Někdo tam je a nemluví na nás. Mečí. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli nehusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Halo?
2: Dobrý
0: ano.
3: Slyšíte mě?
2: Ano, slyšíme vás.
3: Ano.
2: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
3: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
2: No však se koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
3: Už to mám pozdě.
2: Tak co budete losovat?
3: Takže, skutečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
2: Ano.
3: Jste správnej chlap. Mám vás ráda. A přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotného pokračování.
2: Děkujeme mnohokrát.
0: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
4: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás oba dva zdravím, je tam pečo u vás, jak slyším, a dal bych Novotnýho.
2: No to taky Petr,
0: tak
2: Petr.
0: Jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
5: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznám. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem v oblečenej seděl v autě a ona nikde. Já jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečenej, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
2: Patriku, viď.
0: Odchody
2: jako
0: z domu.
2: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
0: No jo, jo, potvrzuješ to, že
2: no já to potom nevím, vy jste to neslyšeli za pať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nesl.
0: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
2: No ne, ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový krečeveče.
0: Jaký byl pak návrat domů?
2: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka. Teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
0: ano.
2: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, že jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchyl, kdybych šel do
0: zase
2: divadla,
0: do divadla.
2: Šel, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
0: Ano, nebo uklízí.
2: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
0: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
2: No, počkej, říkej.
0: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě rychlé hlasování, buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je, ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den. Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové.
3: Děkujem.
2: A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky, děkujeme. Ještě jeden hlas, dobrý den.
4: Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ty už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, potom mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to
8: zkusit. Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo. Mhm.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Ale pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám, já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte, já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne, já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
6: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští Humoriádě.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit na 24 900 korun. Soud v Brně ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě. V jaderné elektrárně Dukovany obnovují nádrže na vodu. Dělníci je staví od zhora dolů. A zítra čekáme oblačno a zataženo, teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Příští rok by se minimální mzda mohla zvýšit o 2500 korun na 24 900 korun. Zhodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce Aleš Juchelka z ANO. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o další 2000 korun. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odborových svazů Josef Středula dohodu vítá. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování minimální mzdy.
4: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
3: Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiříkovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Nádvoří soudu policie se zcela uzavřela. Podle obžaloby se dnes programátor Jiříkovský poprvé k případu vyjádřil. Podrobnosti ale státní zastupitelství neřeklo. Tématu se podrobněji budeme věnovat už v této hodině krátce před 17:30. Energetici v Dukovanské elektrárně modernizují nádrže na demineralizovanou vodu. Je jich celkem 6 a každá z nich má objem 1000 kubíků. Dělníci u nich musí zesílit stěny, zpevnit dno a modernizovat izolaci.
5: Nádrže budou po úpravách odolnější vůči vnějším vlivům, včetně seismicity, tedy případnému zemětřesení. Velké nádoby teď energetici staví speciálním způsobem, a to od stropu dolů. Práce začaly letos v létě a potrvají do začátku roku 2028. Původní nádrže v elektrárně slouží více než 40 let, tedy od jejího uvedení do provozu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Úřad v Boskovicích hledá letošní adepty na městský vánoční strom. Lidé můžou přihlašovat do 9. října vzrostlé jehličnany, které mají na svých pozemcích a chtějí je pokácet. Podrobnosti najdou na internetových stránkách Boskovic.
6: Město preferuje smrk, jedli, případně douglasku. Strom by měl měřit 10 až 20 metrů. Jednou ze zásadních podmínek je, aby se k němu dostali jeřáb a nákladní auto. Úředníci na náklady města zařídí podání žádosti o kácení i práce s ním spojené, včetně odvozu. Vánoční strom každoročně stojí na Masarykově náměstí před budovou radnice. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme oblačno a i zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna čekejte kolony v několika úsecích. Kamiony poprvé zastavují okolo 221. kilometru, poté za Rousínovem na 215. a do Třetice i před omezením mezi Holubicemi a Rohlenkou. Odtud až do Brna ke sjezdu na D2 pokračuje jejich nesouvislá fronta. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je pondělí 24. srpna roku 2026. Pořad Den v kraji začne přehledem aktuálních informací z Jižní Moravy. Krátce poté nabídnu předpověď počasí. A nebude chybět ani pravidelný glosář, další epizoda cyklu Temné letopisy moravské či Letní servis. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji. We'll be right back.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Davidem Hasmanem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Městská nemocnice v Blansku pořídí nové vybavení a nabídne delší zdravotní obor. Chirurgická ambulance získá moderní operační světlo. Na magnetické rezonanci bude nový oximetr na měření kyslíku v krvi. Na jejich pořízení přispěje město. Díky dalšímu oboru nemocnice taky rozšíří péči o pacienty odkázané na umělou výživu, říká mluvčí Blanska Pavla Komárková.
3: Přibude obor klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Tento obor je využívaný zejména při péči o kriticky nemocné a dlouhodobě hospitalizované pacienty.
2: Znojmo dokončilo architektonickou studii na nový pavilon v Městském centru sociálních služeb. Půjde o domov se zvláštním režimem, který klientům nabídne jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Součástí studie je i rekonstrukce a navýšení kapacity stávajícího pavilonu A. Město přestavbou panelového domu získá přes 60 bezbariérových bytů pro seniory. Od dneška je kvůli stavebním pracím omezený pohyb pěších v okolí dětské nemocnice v Brně. Na 3 týdny dělníci uzavřou jeden z chodníků od ulice Milady Horákové k hlavnímu vstupu. V tomto úseku nebude možné ani parkování. Potom se práce přesunou na protější stranu ulice. Omezení potrvají do 30. října. Přístup do nemocnice, včetně bezbariérového, zůstane zachovaný po celou dobu oprav. V Pohořelicích na Brněnsku pokračuje archeologický výzkum při proměně veřejného prostranství v lokalitě Stará obec. Odborníci tam v zemi nalezli na základy novověkých domů ze zaniklé židovské čtvrti i na stavbu z 15. století. Umístění nalezených základů budov přitom přesně sedí s historickými katastrálními mapami.
4: Zásypu toho domu a v jednom z objektů jsme našli reliefně zdobenou kachlici, která je specifická spíš pro nějaký oblasti hradu, zámku nebo bohatý měšťanů, takže to dokazuje o tom, že byli ty měšťany bohatí.
2: Boskovice připravují nové opatření kvůli vedrům. V některých lokalitách využijí vsakovací dlažbu. Na rozdíl od té běžné propouští dešťovou vodu do podkladních vrstev a zmírňuje dopady sucha. Radnice ji chce nechat položit při rekonstrukcích ulice 9. května, parku u Zámeckého skleníku nebo třeba v Hybešově ulici. Pokud se dlažba osvědčí, využije jí město do budoucna při dalších opravách.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. We'll be right back.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 12 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je právě teď počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Tak převažuje polojasno s teplotami kolem 25 a na severu kraje kolem 22 stupňů.
1: Očekáváte výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: Večer začne od jihu přibývat oblačnost, takže v průběhu noci převládne oblačno až zataženo. No a k ránu se na některých místech může objevit déšť nebo přeháňka. Teploty budou klesat na 16 až 13 v údolích, zejména na severu kraje, může být lokálně i kolem 12 stupňů. Rozfoukávat se bude mírný severovýchodní až východní vítr.
1: A jaké počasí bude zítra?
2: Zítra očekáváme více oblačnosti než dnes, oblačno až zataženo. Zmečená oblačnost bude jen výjimečně a na přechodnou dobu. No zejména ráno dopoledne se místy může objevit déšť nebo přeháňky. Poté budou srážky spíše ojedinělé. 23 až 26 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty a foukat bude mírný severovýchodní až východní vítr.
1: A na závěr, jaká bude noc z úterý na středu?
2: Mělo by být oblačno až zataženo, nelze vyloučit přeháňky, teploty 16 až 12 stupňů.
1: Říká Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Krajský soud v Brně prodloužil vazbu uvalenou na Tomáše Jiříkovského, obžalovaného v bitcoinové kauze. Během neveřejného jednání se podle státní zástupkyně Lucie Slámové k části případů poprvé vyjádřil a nastínil možnost spolupráce. Jiříkovský čelí obžalobě spolu s dalšími třemi lidmi, včetně někdejšího ministra spravedlnosti a bývalého člena ODS Pavla Blaška. U soudu byla reportérka Alena Hesová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak by měla ta spolupráce mezi Jiříkovským a obžalobou vypadat?
1: Státní zástupkyně Lucie Slámová ji nechtěla příliš konkretizovat, ale Jiříkovský se podle ní dnes poprvé k části trestných činů vyjádřil.
2: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce, je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
1: Jiříkovský podle Slámové mluvil jenom k jednomu ze dvou trestných činů, kterému obžaloba klade za vinu, a to k tomu, který se týká provozování nelegálního tržiště s drogami na darknetu a k legalizaci výnosu z téhle trestné činnosti. Za to pro něj obžaloba žádá 20 let vězení. Na jednání měl dnes Jiříkovský dva advokáty, ti se odmítli vyjádřit. To dnešní jednání trvalo nezvykle dlouho, 2,5 hodiny, a doprovázala ho řada mimořádných bezpečnostních opatření. Nádvoří soudní budovy policie uzavřela, policisté v kuklách a neprůstřelných vestách měli dlouhé zbraně, byli tam i jejich kolegové v civilu, v podstatě v každém z pater. Sám Jiříkovský měl na hlavě kuklu a na sobě neprůstřelnou vestu a do jednací schýně vcházel v poutech a s papíry v rukou.
0: A pokud jde o druhý případ Jiříkovského, který se týká daru pro stát, k tomu dnes nic neřekl?
1: Podle státní zástupkyně ne, konkrétně mělo jít o darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti. Za to pro něj požaduje obžaloba dalších 9 let vězení. V téhle kauze jsou obžalovaní ještě 3 lidé, bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve z ODS, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Jiříkovského Karim Tic. Všichni dřív vinu popřeli. Blažkovi i Daňhelovi navrhuje státní zastupitelství 6,5 roku vězení a peněžité tresty. Údajně pomohli prát špinavé peníze a zneužili pravomoci úřední osoby. Karima Tice chce Slámová poslat za organizování legalizace výnosů do vězení na 8 let. Na stejnou dobu pro něj žádá zákaz činnosti a usiluje taky o uložení peněžitého trestu.
0: O aktuálním vývoji v bitcoinové kauze nás informovala reportérka Alena Hesová. Já moc děkuji za rozhovor a přeji ještě pěkný den.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořád Den v kraji. Na polích v letošním suchu okurky moc nerostou. Ty mediální ale dokázaly prorůst do řady jiných míst, včetně politiky. A tak politici diskutují třeba o změnách délky a času zahájení prázdnin. Všímá si ve svém pravidelném glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Do škol se nám vracejí učitelé, aby už za pár dní přivítali žáky. A aspoň mezi těmi našimi moravskými se staly hitem diskuze o myšlenkách některých politiků změnit, či dokonce reformovat letní prázdniny. Ty reakce ze škol postavené na selském rozumu stojí za to poslat zpět do veřejného prostoru. Je sice pravda, že školáci už neobdělávají pole a nemusí tedy mít pro tuto práci zaručenou sezónu. A také by určitě podnikatelům v cestovním ruchu prospělo, když by se prázdniny i v létě lišily okres od okresu podobně jako ty jarní. Zvětšila by se jim ta hlavní obchodní sezóna. Jenže to je pohled z klimatizovaných pražských kanceláří. Jak by se například takové řešení odrazilo na délce školní výuky? Jarní prázdniny jsou pohyblivé. Nic neukončují ani nezačínají. Ty mohou plavat v kalendáři. S pohybem těch letních napříč republikou by se logicky posouvala délka výuky. Jak by byl dlouhý školní rok, když by kvůli spravedlnosti jednou ve stejném kraji začaly prázdniny v polovině června a po druhé o měsíc později? Jak by přecházeli školáci z jedné školy na druhou, když by vlastně každá mohla začínat jinak? Bylo by pro rodiče dobré, když by jejich děti v různých školách nemohly jet ve stejnou dobu na dovolenou? Zaplnili by pořadatelé táboru své akce, když by ještě část táborníků měla výuku a jiná se na ní už musela připravovat? Jak by šlo plánovat opravy škol, když by nebyla záruka těch aspoň dvou měsíců klidu pro stavbu? V legendárních zvonokosech se radní ptají, co by ještě mohli zreformovat. A padá tam návrh na to dát jejich hesla na hřbitov. Což posléze starosta Bartoloměj Pěšinka zamítá, že mají mrtví zůstat v klidu a že je nutné dělat něco užitečného. Tady to platí stejně. Starejme se, aby školáci uměli česky, aby se orientovali ve věcech kolem sebe, neskákali každému na špek. V tom nepomůže změna délky prázdnin ani jejich začátku a konce.
0: Říká ve svém pondělním glosáři Miloš Šenkýř. Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 35 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. České volejbalistky si poprvé za několik generací užívají atmosféru mistrovství Evropy na domácí půdě. V 90. letech město Brno hostilo dokonce dva šampionáty v krátkém sledu. Pokaždé z toho navíc byl medailový úspěch. Aktérky a aktéři tehdejšího mistrovství přijeli navštívit nedělní zápas se Srbskem a vraceli se jim vzpomínky.
1: Komu by se nevrátili v takové atmosféře? Samozřejmě jsou to nádherné vzpomínky. Byla to úspěšná éra, ať to byl rok 93 nebo 97.
2: Vzpomíná při návratu na místo dvou medailových šampionátů trenér Pavel Řeřábek. Nejprve asistent trenéra Kavky v 93. a pak hlavní kouč národního týmu v 97. roce. Atmosféra toho druhého bronzového se vybavila i Janě Mitáčové na šampionátu před 29 lety, hrající pod dívčím jménem Drštková.
3: Takhle mě přijde šílený, když řeknete to číslo 29. První, já jsem si to vůbec nepřipouštěla, že je to nějaký deja vu a docela mě

0: medaily. To si myslím, že celý teďka zpětně, když to takhle jako si vracíme všechny ty hráčky, trenéři, tak to bylo takových jako 12 dní, který až teďka si začínáme vzpomínat. Úplný sen to byl.
1: My jsme měli nelehký soupeře, my jsme porazili Němky, my jsme porazili Italky, nakonec o bronzovou medaili i velmi silné Bulharky a tomu nám samozřejmě dopomohlo publikum. Není to tak jako teď s tou hudbou a takovým hecováním, ale opravdu spontánně nám fandili.
2: Popisuje kouč Řeřábek tehdejší atmosféru, která sice byla odlišná, ale pro domácí hráčky stejně důležitá jako v současnosti. Volejbal se od roku 1997 hodně změnil, je rychlejší, silovější a vyžaduje poctivější přípravu, vysvětlila medailistka z obou brněnských šampionátů Eva Štěpančíková, která zmiňuje i celkovou úroveň pořádání akce.
3: Ve srovnání s dnešní organizací, logistikou a tak dále, to byla takzvaná doba ledová. Kdybyste i teď se snažili sehnat jakékoliv fotografie nebo nějaké záznamy a tak dál, tak byste měli velké problémy je získat. Takže tenkrát se to opravdu ani tak, jakoby, co se týká reklamy a marketingu, nedokázalo zviditelnit. Nicméně, jde vždycky o to sportovní, to je základ celé věci a myslím si, že ty poslední dvě mistrovství Evropy se tady v tom Brně podařily a speciálně tomu českému reprezentačnímu týmu doufám, že se to bude opakovat a bylo by úžasné, kdyby to mohlo znova cinknout.
2: Přeje českým reprezentantkám medailistka z let 1993 i 97 Eva Štěpančíková.
4: S pamětníky na pokračujícím mistrovství v Brně natáčel Krištof Kousal. A už za chvíli zazní 50. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem, nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo jedné nehody z počátků letectví v Hornickém Zbíšově.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: cyklu koncertů Fanšmexi v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: Máme 17 hodin a 48 minut, je tu 50. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, tedy další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den, vždy v tomto čase, vypráví Michal Istejník. A tentokrát nás vezme do Hornického Zbíšova, ovšem za letadly.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1923. Letadlo zabilo i náhodné přítomné. Je až s podivem, že množství leteckých nehod se obešlo bez obětí z řad lidí na zemi. O to smutnější je událost z prapočátků letectví, jejímž dějištěm se stal Zbíšov na Brněnsku. Dnešní město spojené v té době s hornictvím. Psal se 13. červen 1923. Plocha, kde dnes stojí Zbíšovská základní a mateřská škola, byla polem. A právě tam nouzově přistálo vojenské letadlo Letov Eš-10 na trase z Prahy do Olomouce. Stroj začal na cestě odkloněné kvůli nepříznivému počasí mírně jižněji vysazovat motor. To nebylo v počátcích letectví až tak výjimečné. Pilot František Diviš dokázal kolem 5:00 odpoledne hladce přistát, zkontrolovat mechanismus, vyčistit svíčky a za asistence místních četníků, kteří drželi stranou zvědavce, znovu nastartovat. Jenže opětovný vzlet se nepovedl. Ve výšce 10 metrů nad zemí letadlu znovu vysadil motor a pilotovi nezbylo, než zkusit dosednout na plochu nedalekého staveniště poblíž dnešního parčíku v Havířské ulici. Zastavilo se o stavební boudu, za níž se pohybovali dělníci i místní děti. Desetiletá Jarmila Staňková ze sousedních Zakřan měla roztříštěnou lebku a zraněním podlehla. Další 4 děti a 2 stavební dělníci utrpěli různá zranění, včetně těžkých. Jak napsali Dobové noviny, 10letá holčička měla zranění lebky a překousnutý jazyk, 7letý chlapec přeraženou pravou nohu. Naopak dvoučlenná posádka letadla přežila pád jen s lehkými zraněními. Zajímavý je osud letadla. Zatímco Dobové noviny popisují, že bylo zničeno, podle úředních dokumentů je technici opravili a 5 let po události začalo sloužit pro civilní provoz. Pro brněnský aeroklub létalo až do vymazání z leteckého rejstříku v roce 1936.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 50. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Istejníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je čas na letní servis. Pilový semafor Českého hydrometeorologického ústavu předpokládá, že se na dnešek na celé území Jižní Moravy rozšíří mírná míra ohrožení pylem. Je to druhý nejnižší stupeň na pětibodové stupnici. Přesto to může být po dnech s minimální zátěží pro některé alergiky citelná změna. Mírně se zvyšuje koncentrace pylu ambrozie, která podle všeho vyvrcholí až na začátku září. Podle zdravotního ústavu začíná i sezóna peliňku, který patří mezi letní až pozdně podzimní alergeny. V ovzduší lze najít i pyl jitrocele. Spory plísní se objevují v průměrném množství. Alergici by mohli reagovat na zrna peliňku, merlíkovitých rostlin a trav. Naopak například pyl břízy již nemá z alergologického hlediska význam. Jeho přítomnost je podle měření ojedinělá. Je 17 hodin a 56 minut. Zpravodajsko-publicistická hodina s názvem Den v kraji je u konce. Následují zprávy s Davidem Hasmanem a poté pořad Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Od mikrofonu se loučí a krásný podvečer vám přeje Eliška Zárecká. Budu se na vás těšit opět zítra. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Řidiče na Jihomoravě zpomalí dvě nová omezení u Kývalky a Lisic. Tišnov hledá nájemce hotelu Květnice. Cyklostezka ke Křižanovskému nádraží je už osazená osvětlením. A zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Slunčáři začali s rekonstrukcí na exitu D1 u Kývalky. Dělníci opravují most na dálnici a taky sjezdové a nájezdové rampy. Pro řidiče je vyznačená objížďka přes Ostrovačice a kolem Masarykova okruhu. Omezení potrvá do 30. srpna. Následně se práce přesunou blíž k Rosicím. Na podzim výrazně omezí provoz ve městě i jeho okolí.
2: Další omezení platí na silnici první třídy číslo 43 u Lisic na Blanensku. Dělníci opravují most přes Lisický potok. Prozatím auta jezdí v každém směru jedním pruhem. Od 10. září bude provoz skoro na týden řízený kyvadlově. Opravy mají být hotové v prosinci. Další dopravní omezení spojená s rekonstrukcí ředitelství silnic a dálnic teprve oznámí. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Tišnovští radní hledají nájemce části hotelu Květnice. Měl by od 1. května provozovat restauraci a ubytování. Zájemci se můžou hlásit do 6. září. Potom začne elektronická aukce s vyvolávací cenou 50 tisíc za měsíc. Nájemce bude mít k dispozici třeba kuchyni, sklad, restauraci se salonkem, zahrádkou a kavárnou pro 148 lidí. Pokračuje místo starosta Karel Souček z ODS.
3: V dolní části bude teda ta restaurace, hotelové pokoje budou v třetím patře, v prostředním druhém patře bude velký sál, kde se budou moct konat jak městské, tak případně i soukromé akce. V části hotelu budou 4 ordinace, kam chceme přesunout neinfekční lékaře, abychom mohli následně opravit polikliniku.
0: Cyklostezku z Křižanova na Žďársku k tamnímu vlakovému nádraží dokončují dělníci, finalizují terénní úpravy a osazují i dopravní značení. Hotové je už i veřejné osvětlení po celé trase. Cyklostezka bude sloužit jezdcům na kolech, inline bruslích i chodcům.
4: Křižanovské nádraží leží víc než kilometr od okraje městyse na katastru sousedního Kozlova. Lidé na kolech a pěší se tam dosud musí dostávat přes rušnou silnici. Křižanov o spojení cyklostezkou uvažoval dlouhé roky. Stavba za 10 milionů korun začala letos. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Kvůli novému zákonu o doplňkovém penzijním spoření se produkt penzijním společnostem nevyplatí, tvrdí to prezident Asociace penzijních společností Radek Moc. Návrh vlády některé poplatky snižuje a další ruší. Podle Moce tak nebudou penzijním společnostem stačit příjmy ani na pokrytí základních nákladů. Každý nový klient tak podle něj bude pro penzijní společnost znamenat ztrátu.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme oblačno a i zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Vyškova do Brna kolona za Rousínovem. Kamiony zastavují na 214. kilometru, osobní auta o kousek dál. Tolik doprava aktuálně, pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

K poslechu Moravy krásné země vás pozvali chlapci ze Zlína. Byla to přímo frištátská Javořina, která v úvodu zahrála polku Libora Mikla a Dalibora Kozmíka. Pohodový večer při pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a jaké dnes budou písničky ze srdce? Pro pana Milana Makovičku to bude ta jeho nejoblíbenější Komenská vesnička. A Marek Verbík z Lanžhota mě upozornil na písničku, která se už velmi dlouho nehrála. Podle našich záznamů se naposledy hrála 14. února 2014. Je to polka Uvidíš, až přijdeš k nám. No a vy určitě uslyšíte další pěkné písničky, které jsem pro vás vybrala. Ještě připomínám, že svátek mají u nás i na Slovensku Bartolomějové. Blahopřeji. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už legrůti.

0: V podání Legrutu zazněla krásná písnička Antonína Michny Pojď se mnou. No a já už mohu pozdravit v Těmicích Tomejčíkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní Ostra a celý rozhlas Brno. Chtěl bych popřát nejlepším kamarádům, a to Radimovi Sovovi a Anice Sovové, jak manželům, jako jsou to manželé, že? Dobřence. Radim zítra má sváteček a Anička ve středu narozeniny. Tak bychom jim chtěli popřát oběma pevné zdraví, rodinné pohody, úspěchu práci, boží požehnání a radost děvčátek.
0: No mají moc šikovná. Ano, oni mají moc šikovná děvčátka.
1: Velice, ano. No. Hudebně nadaná.
0: Hudebně velmi nadaná děvčátka. Občas mě Radim poslal nějaké fotografie, kde byli v krojích, je vidět, že u nich ta lidová tradice se dodržuje. Tak to byl milý pozdrav pro manžele Aničku a Radima Sovovi z Bzence. Já je tedy také zdravím. No a vy tedy ještě vyříte pozdrav své milé manželce. Paní Tomejčíkové. Jo?
1: Ano.
0: Tak jo.
1: A ještě prozradím na Radima, že hrává v kostele na Varhany.
0: No, tak to je celá muzikantská rodina totiž, pane Tomejčíku. Jo, jo.
1: Ano,
0: tak já jsem
1: tak
0: ráda, že tento...
1: Mějte hezky, paní Ostra.
0: Vy také.
1: Já vám přeju hodně zdravíčka, taky božího požehnání a to vám přejeme s manželkou oba dva.
0: Takže já vás oba dva zdravím a doufám, že i písničky se budou líbit. Naschledanou.
1: Určitě.
0: Naschledanou. No a teď už se vracím k poledním prázdninám u babičky. No tak pokud jste neposlouchali, tak já vám tedy řeknu, že dnes nám zaspíval 8letý mládenec Ivančic Tomáš Tuza. A zpíval písničku, kterou já tedy jsem slyšela úplně poprvní. Jmenuje se Povídala chrpa kytkám. Byla docela vtipná ta písnička. Říkal mě, že se tu písničku naučil ve škole, v hodinách zpěvu, teda v hodinách hudební výchově se učí hlavně o hudebních nástrojích. Sám tedy Tomáš mě říkal, že hraje na flétnu, že měl super prázdniny, byl na Šumavě a tam měl úžasný zážitek. Poprvé v životě se totiž podíval za hranice České republiky, no ale už se těší do školy, hlavně pak na milou kamarádku June z Anglie. Tak Tome, já tě ještě jednou zdravím, ještě jednou přeji krásný zbytek prázdnin, užij si, no a v té škole, ať se ti daří. A pokud byste si vy chtěli poslechnout, jak zpíval Tomáš Tuza, nebo jak zpívali třeba jiné děti, tak si naleznete náš rozhlasový web, tam si najdete celodenní záznamy a už si najdete datum příslušné hodinu a můžete poslouchat. Jenom upozorňuji, že archivuje se v tomto audio archivu pouze měsíc, takže pokud byste chtěli si poslechnout třeba zrovna ty prázdniny u babičky, které byly začátkem července nebo v polovině července, tak bohužel už to nikde nenajdete. No a rodinná vstupenka do zoologické zahrady platí. Poslední vylosovaný bude v neděli 30. Tak já ještě jednou všem těm dětem, kteří měli tu odvahu se dovolat a ještě nám zbývá 1, 2, 3, 4, 5 dnů, tak jim děkuji za jejich odvahu a za jejich opravdu úžasný zpěv, někdy to bylo skoro na profesionální úrovni. Tak jo, tak krásné prázdniny, zbytek prázdnin a v novém roce, až se všem daří v novém školním roce. No a pro všechny milé posluchače tohoto pořadu, teď směs písní Jiřího Wolfa.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byli Vracoviáci, no a já vám všem přeji ještě jednou pěkný večer. A já tady jsem našla přání, které mělo být odvysíláno 22. srpna, ale bohužel nebylo asi s největší pravděpodobností, protože je tady napsáno dobrý den, chceme se zeptat, proč nebylo odvysílané moje přání. Tak já to vysvětlím, z jakého důvodu asi nebylo, protože toto přání, které následně přečtu nebo předám, bylo posláno na pořad, na adresu pořadu Morava krásná zem. No a jak víte, tak Morava krásná zem se vysílá pouze ve všední dny. Pakliže to chcete vysílat o víkendu, tak vy musíte poslat na adresu pořadu Blahopřání a to je blaho@bo.rozhlas.cz. Pakliže to pošlete na Moravu, tak opravdu se může stát, že to nebude odvysíláno. Takže já to tedy předám. Tady napsáno dnes, čili 22. srpna se dožívá pěkného životního jubilea 80 roků života paní Anna Ozabalová z Čáru. Přejeme jí hodně božích milostí, mnoho zdraví a pohody. No a to jí ze srdce přeje Slávka s rodinou. Tak doufám, že paní Anna poslouchá i Moravu krásnou zem a že si užila přání, které jí poslala Slávka s rodinou. No ale teď už přichází na řadu. Vlastně ještě si vezmu další dopis. 18. srpna měli svátek moje manželka Helena Peřinová a dcera paní magistra Helena Miklíková z Brumovic. Dodatečně vše nejlepší. No a dnes má 71. narozeniny moje manželka Helena. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti přejí manžel Miroslav, dcery Helena a Irena a synové Zdeněk a Miroslav s rodinami. Za všechny posílají sladkou pusu nejmladší vnuk Krištůfek, vnučka Verunka a pravnučka Laila Peřinovi. No a teď už zdravím a pěkný večer přeji panu Milanovi Makovičkovi ze Štítar. Pane Milane, právě teď už pomalu, ale jistě přicházejí Komňané s tou vaší komenskou vesničkou.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No a teď už opět Morava krásná zem. Jsem ráda, milí přátelé, pokliže vám písničky přinášejí radost. No ale určitě radost velkou měl pan Milan Makovička ze Štítar, protože před chvíličkou zazněla ta jeho oblíbená komenská vesnička Václava Maňase mladšího a Marie Baránkové v podání Komňanů. Tak ještě jednou pěkný večer, pane Milane. No ale teď tady mám... No, takovou smutnou záležitost. Paní Helča Jurčíková prožívá velmi těžké období v těchto dnech a poslala mi takovou velmi smutnou fotografii, no, paní Helčo. Já bych vám přála hodně síly. Je to opravdu jedna z nejtěžších chvil v životě maminky nebo tatínka. Tak buďte silná, buďte statečná a já doufám, že i písnička vám může přinést radost. A bude to veselá písnička, paní Helčo. Tak doufám, že se alespoň trošičku usmějete, protože chápu, že jednak jste na tom zdravotně velmi špatně a jednak tedy... To, co se stalo, samozřejmě vám k vašemu stavu vůbec nepřispělo. Takže držte se, přeji, aby se zdravíčko alespoň trošinku zlepšilo. No a ta veselá písnička, sama jsem zvědavá, je písnička, na kterou mě upozornil Marek Verbík z Lanžhota. Já jsem se, Marku, dívala, naposledy jsme ji hráli 14. února 2014, což je skutečně velmi dlouhá doba, tak si teď je zase poslechneme a je to polka Uvidíš, až přijdeš k nám.
0: Český rozhlas Brno.

0: No, tak to byla skutečně podařená písnička. Marku Verbíku z Lanžota moc děkuji za tuto připomínku. Přeji krásný večer. Byla to písnička Tomáše Matuly a Marie Matulové a hrála Lhoťanka. No a mezi tím, co jsme poslouchali tuto opravdu veselou písničku, tak se mě dovolal předcházející příjemce písničky Ze srdce a tím je pan Milan Makovička ze Štítar. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jiřinko. Já vás velice moc zdravím. Vaši kolegyni nebo kolegu a všechny posluchače a dechovkáře. Jiřinko, já bych vás velice chtěl poděkovat za to, za ty písničky, co vysíláte a za to, že nezapomínáte, co je pro mě dobrý. Chtěl bych vám velice moc poděkovat, popřát vám hodně zdraví, hodně štěstí, úspěchů a spokojenosti. Jiřinko, a písničku bych chtěl věnovat. Já to těžko říkám, ale teď jsem volal synovi, který je 24-hodinový ležák, aby si poslechl tu písničku, která je opravdu pěkná. A chtěl bych, aby všichni si z toho vzali trošku pár slov. A tím moc teda děkuji vám a všem, kteří tady tento pořad

o rok víc, nezmění se vůbec nic. Jsi stále naše sluníčko, co nám radost dává, a k tomu si ta nejskvělejší babička a máma. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří. Ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Ze srdce přejí děti Marie, Veronika a Antonín s rodinami, Tereska a pravnoučátka Honzí, Kája, Anička, Maruška, Týmík, Petřík a Olinka posílají velkou pusu. No a Koroužanka pak přidává písničku, která patří i milé paní Josefce ze Silůvek. Paní Josefka mě také volala, takže paní Josefko, písnička i pro vás, no a ta vaše podzimní samozřejmě také někdy bude. No a je to Na břehu Švarcavy.

Korouřanka dohrála, já jsem tady měla telefonát, volal pan Franta Palát z Valče, jednak děkoval za písničku ze srdce, kterou jsem pro něho hrála, ale také děkoval jisté paní, která hrála smutnou, která si nechala zahrát smutnou milenku, protože říkal, že to byla oblíbená.

0: Na písnička jeho maminky, takže vzpomínal při této písnice i na svoji maminku. No a vám všem, milým posluchačům, pan Franta Palác Valče přeje pěkný zbytek léta. No ale nyní už přání pro pana Vaška Mikláše ze Strání k jeho dnešním 78. narozeninám. Ať je tvůj den plný radosti, smíchu a těch, které máš nejraději. Všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví. Štěstí a pohodu přejí zámečníkovi Danka a Dana. A klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín tak narozeniny dnes slaví paní Ludmila Kocábová z Nedachlebic. Takže milá paní Ludmilko, samozřejmě my rozhlasáci, vám v prvé řadě děkujeme, že jste členkou našeho klubu, že nás posloucháte, moc si toho vážíme. No a do těchhle dalších vám samozřejmě přejeme zdraví, nebo aby zdraví nějak zvlášť netrápilo, přejeme vám radost ze života. Ta štěstí, lásku, pohodu. Mějte se prostě moc hezky. No a připijeme si na to všechno slivovičkou.
1: Český rozhlas Brno.

A tak to byla Slivovička, Františka, Kohoutka, Antonína, Rizy, hráli Žadoviáci. No a mám tady i vzpomínku, 24. srpna 1908 se narodil pan Vladimír Prokeš. Dětství prožil v Králově Poli s bratry a se sestrou. Zamiloval se do Amálie, ta měl zákeřnou nemoc. Vychoval 3 syny Vladimíra, Oldřicha, Jiřího, jezdívali na chatu, staral se o něho syn Jiří, skončil v nemocnici a za rok zemřel. Ještě tady napsáno, že v 6 letech mu zemřel vnuk Vladimír a dcera Jitka. Vzpomínají snacha s rodinou a Honzík. Tak a už poslední písnička a je to Krásný sen.

To tak to byl přímo krásný sen. Antonína Osičky a Jana Janulíka hráli Hornobojani, no ale je, přátelé, 18 hodin, 54 minut, takže to neznamená nic jiného, než že Morava, krásná zem, končí. No a jak víte, zbývá závěrečná orchestrální skladba, poté zprávy a po zprávách na pěknou notečku. Jaké bylo folklorní léto u našich nejbližších sousedů na Slovensku? Přes hranici se hudebně nakoukne autorka pořadu Marie Hvozdecká. Já vám přeji pohodový večer a klidnou noc. Samozřejmě vás zdraví Jiřina Ostrá, která vám moc děkuje za vaši přízeň. Velmi nás to těší. A ještě tedy v rychlosti tady vidím mail, že má tady Jaroslav Čech zájem přihlásit se právě do klubu Přátel Dechovky. Tak pane Jardo, já vám odpovím potom písemně, až přijdu, až odvysílám Moravu krásnou zem. Je to úplně jednoduché a bude nám ctí, že i vy se stanete naším členem, respektive členem klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. No ale už ještě jednou krásný večer, dobrou noc. A zítra to bude Květa Navrátilová. Nezbývá závěrečná orchestrální skladba a je to Duha podání Glorie, Duha Zdeňka Gurského.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů ve veřejné sféře. Aktér bitcoinové kauzy Jiříkovský u vazebního jednání nastínil možnosti spolupráce. Archeologové u Svitávky na Blanensku odkryli 3000 let starý hrob. A zítra čekáme oblačno i zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle reformy by měl nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit na 24 900 korun, říká ministr Juchelka.
2: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
0: Vláda chce taky změnit počet platových stupňů z 12 na 8 a stanovit pravidelný posun po 5 letech. Změnu zákoníku práce a měnových tarifů chce kabinet zavést od 1. ledna příštího roku. Odbory i zaměstnavatelé změny vítají. Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane dál ve vazbě. U krajského soudu v Brně dnes se nastínil možnosti spolupráce. Po jednání to řekl státní zástupkyně Lucie Slámová.
3: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce. Je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
0: Jiříkovský se dnes vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě Jiříkovského další tři lidé, včetně ex-ministra a bývalého člena ODS Pavla Blaška. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali. Archeologové z Boskovického muzea objevili při záchranné akci u Svitávky na Blanensku žárový hrob. 3000 let starý nález podle rentgenu obsahuje kromě ostatků i dva bronzové předměty, nůž a unikátní břitvu se dvěma břity. Ty mají být uloženy v muzeu. Hrob z doby bronzové plánují archeologové otevřít v nejbližší době.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme oblačno a zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Vád bude mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 z Vyškova do Brna už se krátí kolona kamionů. Aktuálně brzdí za Rousínovem na 213. kilometru. Za sjezdem na Slavkov na 210. už zpomalují i osobní auta v levém pruhu. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí nákladní soupravy kousek za sjezdem na Židlochovice z 11. kilometru. Vlečou se pravým pruhem až k D1. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pěknou notečku.
1: Je tu 19. hodina a to, jak jistě víte, na našich vlnách znamená lidovou písničku. Dnes vás u pořadu na pěknou notečku vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Milí posluchači, léto a hlavně prázdniny míří do cílové rovinky. A tak si myslím, že je potřeba se za ním ještě pořádně ohlédnout, zrekapitulovat všechny zážitky, aby se nám uložily do paměti na budoucí měsíce. Dnes nakoukneme na Slovensko. S koncem léta totiž končí i festivalová sezóna. A jaká byla ta na Slovensku? Musím se osobně s těžkým srdcem přiznat, že jsem letos žádný ze slovenských festivalů nestihla. Mám ale na místech svoje zvědy a tak vám snad něco z toho slovenského folklorního léta předat můžu. Podíváme se na 3 velké festivaly a 2 menší akce. Jako první se vydáme jenom kousek za hranice do předposledního červnového víkendu. V městečku Myjava se konal už 66. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Myjava. A kdo Myjavu zná, ten ví, že tady folklor rozhodně nezůstává jenom na hlavním pódiu. Zpívalo a hrálo a tvořilo se v celém areálu a vlastně i jinde po městě. Návštěvníci se mohli přidat k tanečním a pěveckým školám, děti měly svoje školičky a dílny, česaly se tradiční úpravy vlasů a své místo měla samozřejmě také řemesla. A to zejména výroba krajky, která zde má svoji historii a patřila jí například fotografická výstava. No a na co se na Myjavě vždycky těším nejvíc, to je kuchyňa starých materí, kde můžete přímo v areálu ochutnat staré regionální recepty, připravované přímo na místě a přímo místními. Nechyběly ale samozřejmě ani velké večerní programy. Jak zahraniční, na Myjavu letos přijeli soubory od nás z Česka, Řecka, Indie, Mexika a nebo dokonce i původní obyvatelé Spojených států. A za to stál z mnoha dalších například i sobotní večerní program manželů Morongových s názvem Rukopisy. Ten propojil choreografický odkaz Štefana Nosála s tvorbou současnou. Vystoupili v něm mimo jiné Lučnica, Folklab nebo třeba Železiar. A poslední jmenovaný si teď také pustíme v rusinských písničkách z Jakuban.

To byl Železiar a my se z Myjavy přesuneme o nějakých 250 kilometrů dál na východ. Obklíčená masou Vysokých Tater ze severu a Nízkých z jihu, přímo pod horou Kryváň leží vesnička Východná. První víkend v červenci tam patřil 71. ročníku folklorního festivalu Východná. Vlastně nejstaršímu a největšímu folklornímu festivalu na Slovensku. Letošní ročník byl v duchu leitmotivu z dědičstva Živé, s podtitulem Živý příběh krajiny a člověka. Co si pod tím představit? Zejména tradici jako živý, dynamický proces, který se zrodil z paměti a reálně existuje jenom díky lidem. Program festivalu byl vystavěn na dvou dramatických linkách. První věnovaná osobnostem slovenského folklóru a druhá prezentaci toho nejlepšího ze současné folklorní scény. K vidění tak byly vzpomínky na osobnosti, které výrazně formovaly slovenský folklor, ale i samotný festival. Připomíná se například vizionář William Jan Gruska nebo gajdoš a nositel tradic Lubomír Tatarka zvaný Čalamacha. Tento muzikant opustil náš svět v loňském roce. Úvodní program na velké scéně byl pak věnován výjimečné zpěvačce Aně Hulejové, která zemřela letos. Její jméno je neodmyslitelně spjato s hudební tradicí oblasti Liptova. A Východná samozřejmě nežila také jen na hlavní scéně. Doprovodný program bývá opravdu bohatý a propracovaný. V Humně se zpívalo a koncertovalo, na tancovisku se návštěvníci učili tance z různých koutů Slovenska i ze zahraničí, nechyběl řemeslný jarmark nebo taneční zábavy. A stejně jako na festivalu, tak si my i teď připomeneme hlas Any Hulejové. Bude to ve dvou nahrávkách. V té první uslyšíme společně s Darinou Laščákovou. Další významnou slovenskou zpěvačkou, ale také rozhlasovou redaktorkou. Zprávu o jejím odchodu jsme bohužel slyšeli velice nedávno. Z tohoto světa odešla 12. srpna. A v druhé písni Ana Hulejová zaspívá se souborem Radost spod Salatína. Příjemný poslech.

Dospívala nám Anna Hulejová a naše putování slovenským folklorním létem pokračuje. Z Podkryváně se přesuneme pod Polanu, do Dětvy, kde se od 9. do 12. července konal 59. ročník folklorních slavností pod Polanou. Také v Dětvě se letos výrazně připomínala osobnost Viljama Jana Grusky, o kterém už dnes byla řeč. Bylo tomu tak proto, že si letos připomínáme 90 let od jeho narození. A není divu, že se objevil v programu i na Dětvě. Právě s Dětvanským festivalem byl po dlouhá desetiletí velice úzce spojen. Působil jako autor programu, režisér, scénárista i dramaturg řady festivalových pořadů a navrhl také dokonce areál zdejšího amfiteátru. A ten od letošního roku nese jeho jméno. A právě s Dětvou souvisí i další mimořádný Gruskův projekt, ke kterému se teď dostaneme prostřednictvím hudby. Stál totiž u zrodu velmi cenného hudebního dokladu, který nese název Panoráma ludovej, pěsňovej a hudobnej kultury. Rozsáhlý projekt od 70. let systematicky zachycoval písně, hudbu a její původní interprety v jednotlivých regionech Slovenska. Nahrávky vznikaly i v terénu, v rozhlasových studiích a mnohé z nich uchovaly hlasy a hudební projevy lidí, které bychom už dnes nemohli slyšet. Jedna část panorámy byla věnovaná právě Podpolaní. A tak si u našeho zastavení pod Polanou vrátíme o několik desetiletí zpátky a poslechneme si nahrávky, které se díky tomuto projektu podařilo zachovat.

0: To byla unikátní nahrávka z Hriňové. A my se posouváme v našem pořadu na úplný závěr. Myjava, Východná nebo Dětva patří k největším událostem slovenského folklorního léta. Já bych se ale na závěr našeho putování zastavila ještě u dvou menších akcí, protože ty obvykle nabízí úplně jinou atmosféru. Obě dvě akce jsou více participativní a můžete v nich zažít slovenskou lidovou kulturu na vlastní kůži. Od 16. do 19. července se také ve Východné v amfiteátru konal festival rozhýbkosti, který je založený právě na tom, že hranice mezi účinkujícím a divákem téměř mizí. Většinu programů tvořily živé aktivity, taneční, pěvecké, hudební nebo řemeslné dílny pro zkušené folklorní milovníky i pro ty, kteří třeba nikdy předtím lidový tanec netančili. A podobný princip má také mnohem komornější hudební táborek muzikantské Priepasné, jehož 13. ročník proběhl v polovině srpna v obci Priepasné, kousek od Myjavy. 4 dny hudebních a tanečních dílen byly letos věnovány tancům z Tvrdošovců a hudbě z dolní části Nitranské oblasti. Organizátorem této akce je Centrum tradiční kultury Myjava, které vydalo také několik alb. Z toho jedno z nich nese název Muzika spod bradla, na kterém je zaznamenána ludová hudba Jana Kolárika právě z obce Priepasné. A ten dnešní pořad zakončí. Od mikrofonu se s vámi loučí a intenzivně prožitý poslední prázdninový týden přeje Maria Vozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.
1: Ještě dneska jako taková, ale zajtra.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příštího roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to dnes řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v povodí Vltavy spadlo v minulých několika dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle kolem 90. To ale pomohlo jen dočasně.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumbersku 57-letého muže. 2 týdny předtím okradl a zranil 3 muže. Jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví.
5: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení došlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. K doznání se k jednání, to znamená, jaký se musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
2: Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a k ránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DAMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadle v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach, no.
1: Jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu, jako hlavně ze svých zkušeností, jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky, pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, anebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělání. jo? Že to je dost povrchní. To učím jako 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom, ku podivu, potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se snažili o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme přepravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, kteří budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych žil stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček, a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No, a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejen, že umět ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Mm. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce men a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té ruce jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, kteří to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnicky jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je ta Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem mu přiděkovat, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejbu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma.
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve známí střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašný. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím, co všecko, jo. Nebyl bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady je nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já jsem.
1: Je to tam?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat

0: Bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako, tak skončil, jako to, to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako, tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě asi tři film. Věci.
0: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválili právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
0: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
0: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
0: Kevine.
1: Kevine.
0: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
0: Děkuji za pozvání. Mějte se krásně.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a o to nehasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
3: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Bližší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
4: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
2: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informují na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Počasí. V noci na zítřek bude v České republice většinou oblačno až zataženo, pouze v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obřízství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
5: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
6: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
5: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
6: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Je těžké ze všech možných lidských příběhů vybírat 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je otcelý pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no.
3: On je tady jako na dovolení u vás?
5: Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No, a jo, je, platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines. Jaroslavo.
5: Moc děkuji, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuji moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
5: No, no,
4: co, 53 let?
3: No. Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme se povídat za malou chvíli.
5: Dobře, dobře.
3: Jste tak připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Vidím, nejak to dopadne, si říkal.
4: To je kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59 a půl.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic jsem jí neřekl, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a chytal.
4: No, to bylo, no, kdybychom jezdili jen tak, na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, kdy jsme tak spolu, jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, taková studna, a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký a bylo to od té doby už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím, no.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný, bylo to moc fajn, vždycky jsem se těšil, to bylo těšení, jo, a těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo, já bych holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
3: Jak to prožívala Jarka?
5: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo, no, je to tak, já nevím, jak to říct.
3: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
5: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
3: Abyste měli klid.
5: Asi.
4: Jo. Jo. Bylo to dobrý, no. Bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
3: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
5: Vypadal hezky, ale nejvíc, co u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco, jako my přijdem a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka jako, to si na něm vážím, jako, to si, takový každý není. Za toho mám ráda, že teď.
3: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
5: Myslím, že může o něm říct celý okolí. Že takový jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
3: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo, domlouvání třeba rande, nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
5: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné, to říkám, v jedné dědině, to je úplně nic jiného.
3: A co se dělá venku?
5: Co se dělá? Někam dojde.
4: No, a? No, taky
5: povídáme
4: bylo, no.
5: Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
4: No, a bylo tam tak ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
5: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
4: No, naši nebyli rádi teda.
5: No jo, takže...
4: Ale potom to, jo, vzali to...
3: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
5: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
4: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
5: Září se narodil první syn.
3: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
5: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
3: A teď, když vám to doktor řekl? Na plná ústa. Jo. Co to s vámi udělalo?
5: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co? Teď na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu. Jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli. Ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezký, že to tak nemuselo být, jo.
3: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
5: No určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, nebo říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krátce. Teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No jako aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ve Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak má poté, tady stoličky toto, a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme to byli jak trubky. No. Museli jsme říct, že děkujem za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no, tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě, jako to dostali, ale tak to trochu nás zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo, no.
4: No povězte, jak vám to slušelo? Nebo jak to slušelo Jarošce?
5: Mně se líbila, jestli já nevím, ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale bílý to jako kostýmek, šaty a kabátek. No.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo, a já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili, no a měli jsme autobus, že jo, nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Ta to sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to slinil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem. Ministrant už byl opocený, jak ta krava. A já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu bereme, nebo jak jste to prožívali, co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezky, jako, když to můžu zhrnout, hezky, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže...
4: Bylo všechno v pohodě? Netřásla jste se třeba nervozitou nebo tak?
3: Tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
4: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
3: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
5: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
4: Co jo. Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
3: Rychle. To bylo, aby to bylo.
5: Jsem to odhnul a lup a hotovo. Žádný zdržování.
4: Nechal jste závoj nahoře?
5: Já nevím už.
3: Jo, to se tak dělalo, ne? Jsi měla... Jo.
5: A pak jsme šli k fotografovi No tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo. Tam je Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak. Pivo stálo korun 50, jo. Tak se mi dali 300 a potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 jich tam přišlo, no.
4: První tanec novomanželský. Vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
3: Jo, tak to bylo hezký, no. Tak jak vždycky.
4: Vyzval vás tedy k tanci?
3: Jo, tak.
4: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
5: No, to byla sranda. No, my jsme jeli dom, no.
4: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
5: No.
3: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus. Ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo pootevřené, takže my jsme tím posraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčení, ani se autobus už tam byl.
4: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
3: Tak jak zloději. Jo, protože jsme neměli, nemohli jsme si, my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
5: To je pravda.
3: Jo, jo.
5: A naši z toho byli vyvalení, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli ty místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
4: A pak co, šup do postele?
3: No,
5: Jo, bylo to dobrý.
3: To nebylo poprvé.
5: jako bylo to hezký.
2: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
1: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
3: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
4: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
3: No tak trochu starost taková, jako aby bylo všechno, jak má, no. Těší se na to, no.
5: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma, no a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, přišla, pomohla, to byla babka. Fajn, ne. Já jsem měl jako babi, jako švígere, mě rád moc. Fajn.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžeme přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Jakým vším dohromady.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, být kamarádský a jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád?
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z javoriný cigán. Chodí za mnou z javoriný cigán. A cigán samý prevelice lůví. A cigán samý a prevelice lubí, protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo? Každé ne. Nemůžu říct ani o nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe. Pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak... Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli, u Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se a vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho odvezli do nemocnice, do Příbrami, tak tam byl ale dva dny, potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný, jo, to bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak, no.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit? Ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl. Teďka byly broskve, tak tam byla halus. Tak by seděl jsem na prdeli najednou. Tak. A jo, a je starostlivá holka. Je fajn.
3: No ale... protože zapomněl, kolik je mu let. Jo, zapomněl. Mu říkám, nelez tam, slekíš z toho. Jo, nedá si říct a potom sedí na zemi a se dívá, že na zemi.
5: A největší.
3: Ale i mně se stane. Mně, tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle. Tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala, už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje, tady toto by bylo, jako, že se něco může stát, tady po všem, jako, stačí málo. No.
4: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
3: Určitě. Se o sebe bojíme už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představuji. To už je...
4: Uvažuje tak člověk už?
3: Asi jo.
4: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
3: A ještě by to chvíli vydržel. Takový přání.
4: Je to tak?
5: Jistě. Ne, je to krásný. No? Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou, kurňa, to je. No já všem se to počítá, no. Já si
3: ani rád. Nejde tak jako ona, já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady, já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
4: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
3: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo... Můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
4: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
3: Asi jo.
4: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
3: Jo, to určitě.
5: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti. Že je to všechno jako, jak má být a nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného a jsem šťastný, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, tak víc toho bylo za ten život.

0: kafe, se na ňu vylil. Jo, takže to bylo, jako, já úplně husí kůži, teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no, už bylo po radosti. Jsi byl v práci, ne?
1: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let a bych přišel dom, že se Evičce a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze, z toho svého setko taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty, toto a to bylo, ale co jsme měli starý auto, tenkrát ještě jsme v Bosonách měli problém s autem. No to bylo to lílo jak svíňa.
2: Měl jste strach?
1: No jo, ježišmarie, to bylo, ale to byl takový moment, nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbéde, no.
0: Chudák, každé, komu se něco takového stane, no.
1: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těma léčem, no. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak to zaplať vám, že to dopadlo, jak to dopadlo.
0: No, takový špatný chvíli jako z toho, jo? Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no, už to je jako...
2: To si i máma pobrečí, ne?
0: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě teď. Ale to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla tam Jelečka a potom za 10 let jo. Takže to bylo všichni kolem ní a, čím, no a stane se, no.
3: Zlatá láska.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
3: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi.

0: Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
1: A my jim za to chceme poděkovat. A posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
2: Cože?
3: A proč?
4: No, protože jste fajn.
2: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
3: Tak díky.
2: Ježíš, no pravý zlato, nádhera.
3: Mamo, s toho musím
2: snídat.
3: Každý ráno.
4: Na piano.
2: Děkujem.
3: Každý ráno, mamko.
2: Tak to každý nemá teda.
4: No.
3: Fakt?
4: No jasně.
3: Kecáte.
4: No nekecá. To je od Petra z Carmen.
5: A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
2: Ne.
3: A počkat, jak to funguje?
5: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
2: To snad ne.
3: Jo. A proč to nám to dává ty?
5: To posílá Petr z Carmen.
2: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
5: Užijete to?
2: Určitě.
3: Jo. Vezmem na zahrádku. Jo. Tam valíme, budeme kopatí a pracovatí a posloucháti.
2: Moc děkujem.
3: Děkujem.
0: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
1: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
0: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
5: Co jste od Jarky dostal, když jste spolu začali chodit na památku?
3: No fotku určitě, fotku jo.
2: Tak asi fotku nějakou v tom.
3: Fotku jo.
5: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
3: No přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
2: Tak jsme šli třeba, tam se říká, kde se hrál fotbal na Výsek, tak jestli tam někam.
5: Jakou tehdy měla kabelku?
3: Kabelku nenosila. To ne.
2: No měla, ale že bych, když bych šla s ním na rande, tak určitě jsem kabelku neměla. To spíš tak kapesník.
5: Kdo víc žárlí?
2: To nevím, jestli on žárlí.
5: Takže vy.
2: Takže já, nebo já nevím, no.
3: Já si myslím, že mamka.
5: Kde jste trávili své první Vánoce?
3: První Vánoce? Jo, to jsme byli u kamoša, u Křivánku.
2: Možná u kamarádu, jestli tam u těch Křivánků.
3: Tak jsme tak toto a pak jsme šli doma a bylo to nějak takový hezký, no.
5: Kdo chodí s košem?
3: Oba dva.
2: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
5: Na co je, jak se říká, levej?
2: Třeba na úklí. Takový blbosti, no.
5: Na co jste levý?
3: Na prádlo, na úklid, tak vysávám to, jo, jako vysaju vzorně, ale že bych nějak...
5: A co je její libůstka při uklízení?
3: Čistý prádlo.
2: To nevím, teda já si myslím, že nemám uchy.
5: Tak na čem jako lpíte nejvíc, co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo eňoňuňu?
2: No, aby to bylo tak, jak chci já.
5: Jak dlouho si češete vlasy?
2: To moc tomu nedávám teda vlasům.
5: Jak dlouho si češe vlasy? Nebo je schopná česat vlasy?
3: A pak ji jdu zkontrolovat a vzadu ji to opravím jako a jako ji nabarvím vlasy, když jako...
5: A když chcete novou barvu?
2: No tak si to nabarvím a manžel mě to nabarví vzadu.
3: To dělám poctivě, no.
5: U čeho se nejvíc směje?
3: No, sranda, tanec a tak všechno dohromady, no. Tončíme, hýříme. Já jsem rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancujeme.
2: No, čeho, na televize.
5: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
3: Chodil jsem. Teď nechodím vůbec. Vůbec.
5: Chodí teď?
2: Ne. My si dáme spolu pivo každé půl.
5: Raději večer nebo ráno?
2: Večer. V klidu.
3: Ráno.
4: Jo.
3: Ráno.
2: Ráno ne.
3: Ráno.
5: Kdo vyžadoval více něžností?
2: Tak asi já. Asi já.
3: No, mamka trochu, no.
2: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
5: Jak vám romanticky říká?
2: Jari mě řekne jedině, jak.
3: Jari.
5: Co děláte s rukama, když se líbáte?
3: Ježišmarja. No, ruky šmátralky.
2: Já ani nevím, kde je má.
3: No, všude, no. Jak se dá, no.
5: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
2: No, hezky. Hezky je to. No.
3: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
1: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat, nebo se naučit?
2: Já bych chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli, ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
3: No, já...
5: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
3: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá.
5: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
2: Každá dvojice to má jinak, to se nedá. To.
5: A jak to máte vy?
2: No, jak vám říkám, no. Děláme, co může.
3: Nevyčítali jsme si nic, jako nebo nějak...
2: Nemáme o toho nějaký velký představy, žádný velký.
3: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, ze zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce, nejradši rozdávám.
5: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
3: Jo.
2: Vám budu zaplať za to, co bylo.
3: No ne, já bych šel do toho znova, ty ne?
2: Ale jo, no ale ty to není možný.
3: No tak se ptá, jestli by to bylo možný, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
2: No tak jo, no ale tak jo, no.
5: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako jak já říkám, otlapkáváte. Že se držíte za ty ruce.
3: Je fajn baba, no.
5: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete převinout, přitisknout, přitulit?
2: Jo. Určitě jo.
5: Je podle vás život krásný?
2: Je. No, musím za něho poděkovat, no.
5: Za co byste mu poděkovala?
2: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
3: Já jí děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že mám v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Bylo to nejlepší, co asi může být.
5: Je v tom pořád touha?
3: Jo, touha je, no, jo.
5: Je to tak, že na začátku si lidé neuvědomí, co v sobě mají a že čím jsou starší, tím přichází i ta úzkost a strach, že by se to mohlo ztratit?
2: No určitě. Říkám, pokud jako ta dvojice funguje, tak určitě to tak je. Jako když jednou na druhým záleží, tak jako je to... Měl by to tak být vždycky, no. Všude. Všichni by to tak měli. Jsem ráda, že ho mám, no. Neměnila bych tak.
5: Jste ráda, že jste se dožili tolika let spolu?
2: Určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani tak, ale když to vidím kolem sebe všechno, jako ty.
5: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
2: Denně.
3: Jako, já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
5: Milujete jí?
3: Jo, určitě.
5: Milujete Jirku?
2: Určitě. Moc. No moc, no.
5: Kdyby vám osud dopřál prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěl věnovat?
3: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
2: Děkuju. Děkuju za to, co byl vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henschlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otounem Hasilem. Dobrý večer. Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
2: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
2: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
4: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
2: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 000 tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
6: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
1: Příčinu požáru stále zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může trvat několik měsíců. Zatím není známá ani výše škody. Sport. Český tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje v americkém Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi. Do zápasu ale kvůli zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na kilometru 13 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením zdržení, ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejbicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání. A nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli, opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si ani vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní Vyhuso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se, to je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pije kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvícemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sic náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten Kroutil z Košíc, ale on se vlastně jmenuje Pastýřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak ten to dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak co máme uvnitř? Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: A pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej. Nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu...
3: Poklad. Je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně praxi na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane. Děkuji. Děkuji, už nebudu. Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: Podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo!
0: To už je za náma. Ach jo, bejval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
1: Papouška? No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, sami šikovní hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
2: Raz, dva, tři.
3: Do toho, hoši. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den. Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? V Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokrát!
0: A kdo ho hledá?
5: Baron!
0: To je legrace, vidíme. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhý Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Lifesey může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku? Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
8: Trelóny. Prosím, kapitáne. Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
7: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
8: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého dusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
8: Chtěl jsem říct, že o tom mluví deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
7: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
8: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
7: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
8: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
7: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
8: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
8: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
7: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
8: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu. A za vaše životy.
7: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
8: A ještě maličkost. Řečí bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
8: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
7: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
7: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
7: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten

0: kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
2: Děkuji, děkuji. Pozřiždíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
2: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
3: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled. Hlavou mi táhnou sny a dumy, láká mne širý svět, láká mne širý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
6: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší. Člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat. Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grejcarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si jobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od rádnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
6: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní?
6: No, máte tu zvonek.
1: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
6: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
6: Ale ne, my si nerozumíme, vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
6: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
1: A to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
6: Ale já se nemenuju Adam.
1: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
7: Pojď, Adame, pojď.
6: Jo, tak, no, ovšem. Zrovna jsem šel...
7: Náhodou,
6: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
1: A co te takáři?
6: Jo, to já neznám. Ne, totiž chtěl jsem říct, umřela hodinka, u nás se porad něco děje.
7: Tak tudy,

0: Adame.
1: Bože, byl dávno, no, člověk zapomíná.
0: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
2: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
0: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátora, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
2: No, co pak?
0: No, to nemusí pána zajímat. Pána, ať si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
2: Co si mám odne... Co, jaký hodiny?
0: Pán si nepřišel pro zboží?
2: Ale jo, samozřejmě.
0: No tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky. No, co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
2: Ne, nic. Co? Můžu si sednout.
0: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
2: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně to divný. Proč zrovna hodiny?
0: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
2: já vím, ale jak to poberu, pane Tadeáši, ten kufr já neschovám.
0: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
2: Gumovou vestičku?
0: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
2: Dobrý.
0: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
2: Je šikovný.
0: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
2: To jaké aušus?
0: No ty hodiny, myslím.
2: A pozor, řekl jste aušus.
0: No to co jsem řekl?
2: No podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak valtujete?
0: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
2: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
0: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
2: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
0: Já pánovi nerozumím.
2: Víte, pane Tadeáš, co je to jmenotechnika? Jmenotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
0: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
2: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
0: Sakra.
2: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
0: No, proč by nešli? No, co já vím?
2: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
0: Ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
2: Jo.
0: Pán dostal vestičku,
2: jo.
0: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
2: Jo.
0: Já mám práci.
2: Jo.
0: Hodinky
2: jo.
0: Jdou,
2: jo.
0: Hodinky vždycky jdou,
2: jo.
0: Tak co se pán bojí?
2: Jo.
0: Já to s pánem myslím dobře.
2: Jo.
0: Já v rozumný věci vyhovím.
2: Jo.
0: No?
2: Jo.
0: Nechce pán například tranzistor?
2: Jo.
0: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dám. A lacino.
2: Jo. Já tu nejsem o toho, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
0: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
2: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
0: Svatá pano, jako dupě pán, jako balvan, říct
2: pane
0: si nedá.
2: Tadeáš.
0: Pán to teda myslí vážně.
2: Jo.
0: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
2: Nic mě neuděláte, pana Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
0: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky, natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
3: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. Jež, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
2: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo,
1: a jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
2: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
2: Pane Tadeáš,
1: zůstat tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila Skladna. Zdravíme.
1: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kde je to už přes 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák.
0: Aha.
1: A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovce. A ten herec, který to říkal herec, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
0: No.
1: Ale
0: a řekněte, on hrál,
1: se tím hodně baví.
0: Hrál Honzíka, nebo?
1: To já už fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
1: Přes 20.
0: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
1: Hraje pořád, ano.
0: A už teda jako profi herec nebo nějak
1: ano, jako profi
0: ochotnicky?
1: Tak jako profesionál.
0: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
1: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže
0: no a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
1: No, tak já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná stalo z té strany.
0: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v Hladišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní, co se bude dít?
1: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
0: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo, to je vzpomínka vlastně, která asi je pro vás hodně důležitá, protože tím toto předpokládám všechno začalo v těch 7 letech a potom už to asi bylo, takže byl ve správný čas na správném místě.
1: Asi tak.
0: A má to tady vystudované to herectví?
1: Má Adamu, určitě.
0: No, tak to je nádhera. Kamilo, a nemůžeme ho znát?
1: Já takhle nechci o něm mluvit.
0: No tak teď ještě víc bychom to chtěli vědět, když to tak řeknete, což znamená, že asi ano. Dobře, no.
1: Ne, takže já jsem to chtěla říct jako o tom divadle obecně, ale zase nezeptala jsem ho, jestli můžu o něm mluvit, tak radši ne.
0: Dobře. No, řekněte mi, když se za tím jeho příběhem ohlédnete, myslíte si, že se tehdy vybral divadlo on, nebo se divadlo vybralo jeho? Jak
1: já si myslím, že se hercem narodil.
0: Takže už odmala.
1: On si tak hrál už od malička, to už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
0: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v Hladišti a s hrdostí sledovat svého syna.
1: Děkuju, díky moc.
0: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
1: Krásný večer, nashledanou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě z divadla vyrůstala, protože moje mamka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mamka samozřejmě už nežije, ale já jsem jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by sem jezdili, jako dneska sem jezdějí ty herci z Prahy, vždycky celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě v tom. No prostě spoustu, Eduarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, Ježiši, Hronov.
0: Ano.
1: Ten amatérský ten Jiráskův Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 2,80, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásné doby, kdy jsem po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no.
0: Takže opravdu, Marcelko, vy jste vlastně poznala to české divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ne, ale i ze zákulisí a z těch zájezdů. Ne. Když jste se teda...
1: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To bylo opravdu pro mě zážitky úžasný. Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná Ves, myslím, a moje mamka tam hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy a šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám listky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to, jako prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí, už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no, takže...
0: Když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínila jste pana Štěpánka, Peška, tak...
1: Byli tak pokorný, takový...
0: Zkuste se vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
1: S Bekem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku, s Josefem Bekem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
0: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
1: Ona byla jako ochotník.
0: Ale
1: no.
0: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
1: jako
0: hvězdami?
1: Prosím?
0: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
1: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Kdežto dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Medřická, že jo, když se hrála, když to nevím, jak se tam jmenovalo to divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi a to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný a do dneška na to teda vzpomínám. Sestra moje hrála, můj bratr taky hrál tak, ale já jsem teda byla takovou jako s režisérem vždycky. Mě to strašně bavilo vždycky, když on tam jako měl nějaký k ním připomínky a tohle a pak jsme si povídali. Jako opravdu tím divadlem jsem hrála, jo, jednou jsem hrála nějaký hřel, už nevím jaký, ale opravdu to bylo krásné, no. To prostě se nedá jako nějak o tom povídat jinak, než hráli se v neděli se hrály pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
0: No. Já když si představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak
1: no,
0: věřím, že bych to také pak nedokázala obsat, protože to má člověk v srdci.
1: No, to je prostě.
0: Těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout těch vašich vzpomínek, ať vám ještě dlouho dělají radost.
1: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhle ten a tamhle ten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi. To bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc ráda.
0: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
1: Tak jo, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé spřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Kybardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojena a já taky, já mám modré šatičky námořnickým límcem, takový štveratý přes ramena, skládanou sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotníci. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manželé Mahovští, prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty v něčem byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Aničko,
1: no. Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále, jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna, jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila, ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a no potom hřišti, jevišti. A takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá na činilinku.
0: No tak to doufám, že se i dovolá, aby nám ona sama popovídala o svých zkušenostech.
1: Doufejme. Takže to, tak to by tak asi bylo, já to divadlo už jsem brala i z toho hlediska, že to byl takový svátek, jo, když prostě člověk se mohl svátečně obléci, jo, společenský a tak jsem to vždycky tak, jako jsem se na to moc těšila i z tohoto hlediska. Nejenom na ten kus, ale i z toho hlediska, že to byl pro člověka svátek, když to, do toho divadla mohl jít. Takže prostě to k tomu patřilo a bylo to vždycky, byl to zážitek a člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tomu tématu.
0: Děkujeme za váš telefon, za váš čas. Je krásné vzpomínky, Aničko. Pojďme si vychutnat písničku taky od Karla Gotta společně.
1: Mějte se hezky a děkuju. A dobrou noc všem, mějte se hezky.
0: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Paní Ludmila z Brna. Ludmilko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
2: Jo, stála se. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizi, ale už je to dlouho. A tak já jsem, a co bylo? My jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a který pil. A ta, začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Já jsem byla, pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka. A já jsem byla nejmenší, no do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem nosila, než ke kotníčkům, takový bílý. A vody musely být taky černý, tak mě, a já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. A já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že a ta Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda, ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali a to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala jim, Madlenka, pojď sem ty můj červičku a dej mi štípanou. A nám až ten chleba se spáclem. A my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo? Co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to už jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. Ale a měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak se nosili ty bílí. Něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a dal jsem čucha k divadlu, strašně mě to bavilo. No a

0: studu. No a teď, a já teďka jsem prošla, teďka My Fair Lady bylo, když otvírali v Brně nový divadlo Janáčkovo, tak tam jsem byla na My Fair Lady Ločko Mediantu. A teď, co bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Mazelnituš, Hello Dolly, já si tam všechno nespomínám. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě. Jak se jmenuje ta chůva? Měla ty dvě děti na starosti. Hrála to Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím. Teda, to si teď nespomenu. To nevadí, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
1: Ano.
0: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu. Jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda. A potom hrála to Tisíc a jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil teda Aladin. A teďka půl roku chodila k paní paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, a že tak
1: když jak to dopadlo?
0: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libuška Šafránková.
1: Vážně, to tak, že no, ji přijali?
0: Tak ne, nepřijali. Představte si, o jeden bod ju nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. Tu jsem jí říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, protože když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ní, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září. Ona chce být herečka, ona jim dokáže, že to teda bude dělat. A bude dělat zkoušky. Už v lednu, letos pre budou dělat v lednu. A ještě se pre přihlásí do Ostravy. Že nejde ju vezmou. Ona se skromuradila ze Šporclovou Sofií, co tam chodí do prvního ročníku, teďka skončila. A říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
1: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídat. A je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostali na poprvé na hereckou školu. Děkuju, Ludmilko, musíme se rozloučit, přesáhli jsme čas, ale rádi jsme si to doposlechli až do konce. Ať se vám daří.
0: Vám taky, dobrou noc, mějte se krásně. A
1: někdy příště.
0: Ještě bude teplo, že?
1: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dojmout, překvapit, rozesmát, to všechno umí divadlo. A někdy i pořádně zaskočit, když se stane nějaké divadelní fópa. Máte nějakou vzpomínku, kterou byste nás mohli potěšit nebo pobavit? Co nejzajímavějšího se vám v divadle přihodilo? I o tom může povídat pan Olin z Kopřivnice. Všechno bude k tématu. Zdravíme vás, Oline.
1: Já vás zdravím taky. Noční linky. Zhradu jste minut 12. Teď se dívám. Ano. Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neslebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince a bylo to ve hře Ledová královna, nebo tak nějak. Byl tam Kaj, který byl zajatou královnou a potom jeho sestra šla vysvobodit. Tak já jsem hrál prince, Zdenka Trflíková hrála princeznu. Pamatuju si, že krále hrál Jenda Presů a to já se tak všechno na koho si vzpomínám. Mělo to úspěch, protože jsme byli, myslím, ve vedlejších vesnicích, jako ve školách, hrát pro děcka. To byla jedna hra, za to jsem teda nedostal žádného národního umělce ani zasloužilého umělce. A pak byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioníra nebo něco, ale tak to moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera. Tenkrát tam hrál pan Kemr, pan Sommer, se jmenoval?
0: Sommer?
1: Jo, ano. Ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova. Vracov byl od našeho městečka přes kopec jenom. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličivo celou hrála, myslím, Tatiana Medvecká. Jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, který postupně prosývali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal do těch, mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, jo, už má tyto spletu určitě. Fantastika nebo, nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
0: Možná myslíte dokonce, ta fantastika?
1: Myslím, aha, že to byla ta fantastika, no. A dokonce potom v jednom představení jeho starší kolega, nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stát, aby se hovala pryč, a Krištof se rozhlídl, nikdo, jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, kde nějaký kolega říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zdědil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový už hrál v některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže prostě, a ještě si ho půjčovali v divadle v Uherském Hradišti, zaskakoval. No prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla. No samozřejmě člověk hraje divadlo celý život, že jo? Když potřebuje někde něco.
0: Ano, to říkáte takže dobře. Jsem čekala, jestli na to nějaké... někdo tak narazí. Olina, slyšíme se? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste si s námi povídalo, Oline. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších pět, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barboříková a těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kde mlynář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou. S cestou byli přes močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála. A měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovský odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli pan mlynář, dovedl paní kněžnu na zámek a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila Lucernu a zrušila tím povinnost mlynáře doprovázet jako vrchnost od mlynáře vsi na zámek. No a tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách. To bylo hodně rozšířené. Ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce. A podobné tyto. A já už nejsem nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a to by tak, nevím, jestli slyšíme, nevzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to
1: byla osvětová beseda a měla kružek divadelní.
0: Co bylo dál? Řekněte.
1: To je všechno, co jsem až tak chtěl.
0: No, my jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?
1: Prosím?
0: Hrál jste někdy později? Chodil jste do divadla? Žil jste divadlem? Jak to pokračovalo?
1: No, hrál jsem potom nějaké divadlo, ale už jsem to všechno pozapomínal.
0: Jste to pozapomínal. A chodíte do divadla i teď? Nebo už
1: teď,
0: na divadelních prknech jenom ve vzpomínkách?
1: Nechodíme. Chodili jsme
0: dokud to šlo.
1: Švagrová měla přes ten Červený kříž. Nám vždycky dala vstupenku bezplatně. My to máme do Zlína 15 kilometrů, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
0: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
1: Z divadla nemám fotografie, ani vstupenky.
0: A zažili jste někdy představení pod širým nebem? Na zahradě, na zámku, nebo na náměstí?
1: Ne, ale akorát do kina jsme chodili pod širým nebem.
0: Ano, do letního kina, vidíte to.
1: No, a jedno listino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom u střiže, takže z něho si nic nepamatuju.
0: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
1: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
0: No, někdy to může být nevýhoda, někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
1: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl blázen panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našu rodinu.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, naši linky, kdo by mě mohl poradit.
0: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kříží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hynek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
1: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
0: Hynko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký drapas?
1: Já se chci vrátit do svých dětských let, když jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam jsme pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřebovalo nějakou ochotnou osobu a to by byla paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady si divadelní představení a režírovala je. A do dneška prostě na to mám vzpomínky krásný, které se prostě nedají vymazat.
0: Ano.
1: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry a potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě anebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti. A byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zastoupili jsme si, jak jsme kdysi hrávali Ochotnické divadlo.
0: Pěkné. Co bylo dál?
1: No, dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení, ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svůj základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhletu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči a mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
0: Říkal jste 20krát?
1: 20krát, ano.
0: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
1: No, potom se tak nějak to rozpadlo. Nevím, co to uvedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu Podu, to ví, že jo. Teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hynka.
0: No.
1: Takže to jsem povyrostl.
0: To rozumím. Stalo se vám, že herci někdy během nějakého představení, které jste navštívil, něco pokazili? Zažil jste nějaké takové herecké fópa?
1: No, to se stalo přímo nám. Když jsme tehdy hráli divadlo v těch Naloučanech, tak se jeden představitel domluvil s kamarádama v družstvě a oni mu povídají, no to je jednoduchý úvod, říkat to podle toho, co se naučíš. Ale co kdybys jednou, to bylo tehdy to na Letním bytě a tam ten profesor měl najít nějakou vzácnou housenku a přinést jí svojí lásce té divadelní a říct, tady to je papír, machaon, a ona po mým povídají, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, obednu piva.
0: Aha.
1: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel, a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, až jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to takové zpestření. No.
0: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
1: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra, když jsme byli v Třebíči, bylo zhrálo tam brněnské divadlo svoje představení a byla to hra Náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, já jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. A to představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
0: Hinku, co říci závěrem?
1: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo s takovou estrádu se zpěvy. A to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zazpomínáme a říkáme, to bývaly časy, když jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo všichni, kteří jsme tady co účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás to těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
0: A to je cenné, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
1: Já děkuji za váš zájem a těším se na další noční linku někdy příště. Dobrou noc.
0: Petr Benda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 2 minuty po půl jedné a i s panem Honzou z Brna si teď posvítíme na svět za oponou i před ní. Co vás napadne jako první, když se řekne jediné slovo divadlo? Vítejte, Honzo.
1: Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se dovolal a začnu vzpomínat od dětství. Měl jsem fantastický prarodiče, kteří zkrátka jako kulturu pěstovali, byli to obyčejní lidé, ale jako pravidelně chodili v Brně do divadla. A jako chlapec jsem měl šanci, že jsem s něma mohl chodit. Každý rok pravidelně jsme chodili na Marišu, na Prodanou nevěstu. A tenkrát ty představení byly opravdu jako bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu. A ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení, my jsme chodili teda jednak na předplatné, to bylo pro školy a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik a když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu do školy Ivo Váni Psoty.
0: Aha, balet.
1: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově a tenkrát, že to bylo jsme tancovali Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám. A chodil jsem k paní profesorce, Zorce Doskočilové. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň jak 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. A rád si na to vzpomenu, bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně. Takže zkrátka mám na co vzpomínat. Na jedné straně jako a...
0: No Honzo, dobře, tak počkejte, tak vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
1: Tancoval jsem, chodil do baletu. Škola Ivo Váni Psoty.
0: Kolik let? Jako... Nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
1: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roků, jo. Mám tady teda už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo, tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byly jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříže, to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty to v té době to něco představovalo, no. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny, chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvané, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch. Bylo to jako pěkný.
0: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
1: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval. A u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, se jmenoval Neigebauer, který obnovil tu tradici a je zajízdili tam i, pokud vám něco říká Ořechov. V Ořechově je tam jako Ořechov obrna, tam je vyhlášený jako ochotnické divadlo, spousta herců tam hrála. A jsou to představitelé jako pan Hemala, že televizní hlasatel. Takže několikrát přijeli k nám do Chralic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, které teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Dějte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit tady k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ňu peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojený, tak to někdo musí zaplatit, že? To není,
0: říkal...
1: jak by se svítilo petrolejko.
0: Ano. Mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to. Přeju vám štěstí nejenom v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
1: Já jsem volal tolikrát. Já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
0: No.
1: Já jsem zažil normálně noc, když ten... Ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slevárně, na brigádě.
0: Honzo, jenom je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme se to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
1: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí toho 68. roku.
0: Tak opravdu, v září naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Děkuji, v září víno vaří, máme se na co těšit.
0: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 15:45, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. Ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět o divadle?
1: Dobrý večer. Tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Skrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti. A to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlýnář s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek jsme měli, ale naštěstí to bylo jenom při zkoušce, kdy tam byl žebřík ze zadu a jeden divadelník té Haničce tu lípu otevřel, že? Jak ten vysvobodil ji potom ten mlýnář. No a my jsme do toho žebříku samozřejmě, jak jsme poskakovali holky, tak jsme do toho vzduchli, to spadlo, tak jsme od toho pana našeho režiséře dostali hodně vyhubovano, takže potom při generálce a při dalším představení jsme si už dávali pozor. To už nám dali ty pěkné šaty, aha, to se nám tancovalo už líp. No a další divadlo, co si ještě pamatuju, jak jsme hráli, tak to zase byl Švanda Dudák. A největší, co si pamatuju, jak šla ta Dorotka na to popraviště zachránit toho Švandu Dudáka, tak my jsme hráli ty divoženky a my si pamatuju tu repliku, kde jsme říkali: ha, již letí divá žena, jež to myslí, že ji jiná změna nemůž potkati, nežli naší sestrou býti. Já mám 80 roků, já si to pamatuju úplně přesně a vůbec už jsem to dlouho neměla na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak jsem si říkala, no, neuvěřitelné, co si člověk zapamatuje za takovou dobu, když jsem tehdy měla snad ani den 20. Takže to jsem vám chtěla říct, že to nás jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že? A hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní, ty to. A my jsme hráli jenom ty mladí.

0: Ade, hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
1: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
0: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenacvičoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje Marleto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No.
1: No a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
0: Jo, no, ale my jsme už staří. Oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích. A to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme se to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
1: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někoho ze své rodiny, děti, nebo...
0: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, ještě jsem hrála na povědu, to tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, za mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali, třeba jinak se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne, jako starší, ale to v mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
1: Děkujeme, tak jo. Že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
0: Ráda jsem vás slyšela, nashledanou, dobrou noc.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tedy vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě, nedaří se nám to propojit s vysíláním, tak pojďme na telefonní linku číslo 2, tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Fridontu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožný, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No a lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Pak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan, na Simonu Stašovou, taky bylo pěkný divadlo. A tak to už jsme se dobře líp oblíkli, takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu a tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš účast v dnešní
1: nočnělence. A přeju vám pěkný ráno. Už začínají si, protože já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn. Tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuji za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný.

v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Večer.
9: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
10: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
9: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento...
10: Další? To už je čtvrtá.
9: Pátá, seržante, pátá. Do pěti byste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
10: Aha, a tohle?
9: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
10: Oh, pět lidí za odpoledne.
9: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
10: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
9: Dosud. Ale co my víme?
10: Jistě, když ani doktoři nevědí.
9: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
10: Co budeme dělat?
9: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
10: To je ten doktor Watson?
9: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
11: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
12: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
9: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
12: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
9: Nějaká podezření?
12: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
9: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
12: Chtěl jsem říct si předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
9: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
12: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
9: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
12: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
9: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
8: Nemocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
8: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
8: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
8: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
8: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
8: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
8: Vaše bezmezná důvěra mě těší, mocně.
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
8: Ne. Vy? Watsone?
7: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
8: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
8: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
8: Oho. To je hodno pozor.
7: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
9: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
8: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu.
9: Oh.
8: Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
9: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnozu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci?
9: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
8: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
9: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
8: Ale mají také společného holiče.
9: Co?
8: Totiž chci říci řezníka.
9: Prosím.
7: Jakého si Higginse?
8: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
8: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
8: A tak se to stalo.
9: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
8: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
7: A neznalost.
8: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
9: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
7: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
9: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
8: Nad ledvinky obsahují...
7: A přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
8: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
7: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
8: Vy si nečtete v Tesařovi?
9: V komže?
7: No, v Tesařovi.
9: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
8: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
7: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
9: Protože mistra boleli zuby.
7: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
8: Jak říkal už Deskár.
7: Nebo i někdo jiný, vidíte, Holmesi.
9: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
8: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
9: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
8: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
7: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
8: Oh, také neznalý učedník?
7: Ne, hamižný mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
8: Ale.
7: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
8: A to je možné?
7: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
8: Strašné. Kolik bylo obětí?
7: U těch nadledvinek? 7.
8: Strašné. Z toho plyne poučení...
7: Že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem. Rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane Vicomte.
5: Och, musím pana Vicomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan Vicomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan Vicomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu. Jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedosečí, pane.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane.
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři.
3: Přestaňte k čertu s tím randálem.
2: Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto, vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, kleslili jsme si cestu.
2: A, chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze vsi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojuje dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
4: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
4: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
4: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
7: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
4: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo, jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
4: No vidíte, vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
4: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
4: Jo, jo.
2: Snad labirint.
4: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
4: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
4: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Vocne, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu Trip du Comte de Foix? Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žuranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mí muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
3: Oh, jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
10: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
10: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí kabantu?
10: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
10: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
11: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
8: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
11: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Cabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
11: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem. Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
3: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste zajisté starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
3: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to, tak říkajíc, veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
3: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
3: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla sepsána. Jenže.
3: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
3: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
3: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
3: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Honzi, že v ní nic nebylo.
3: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
3: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic, kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
3: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
3: Aha, a druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
3: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
3: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
3: Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
3: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Honzi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou při psaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
3: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
3: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám ihned dostavit k jeho pánovi.
3: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal

0: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
1: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
0: Ano.
1: Proč?
0: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
1: Máte pravdu. Co bylo dál?
0: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
1: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
2: Obvyklým způsobem.
1: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
2: Zcela vyloučeno.
1: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffisi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
0: To přece není možné.
1: Slotr psal tu závěť před vašima očima?
0: Ano, ale...
1: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
0: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
1: Se zmizením snad ani ne. Pan Slotr totiž neměl ve svém plnícím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
3: A hrome! Již si vzpomínám.
1: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
3: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
1: Ne tak zhurta, Griffisi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
3: Ale to je nehoráznost.
1: To je logický závěr. Proč jinak by Slotr sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Slotr byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffisi. Měl jste proti němu dokonce jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
0: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
1: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slotr odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
3: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
4: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
1: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
4: Oh, písmo.
2: Skutečně, písmo se objevuje.
3: Ale to není...
1: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffisi, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
4: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý

0: vyděrač.
1: A podepsán jste tu pouze vy, Griffis. Zadržte ho, inspektore.
2: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
1: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
2: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
1: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
2: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
1: Neboštík Slotr nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
2: To opravdu nevím.
1: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověs.
2: Mně to tedy neříká vůbec nic.
1: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black, vidíte?
2: Ano, tedy černý.
1: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
2: Lituji, ale neříká.
1: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
2: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
1: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
2: Opravdu.
1: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
2: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.